Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Tinnitus, Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tepe mi klik,

chci stop. Čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy předekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si

na světě budu omezenou dobu. Máme zhruba 30 tisíc dnů. Už budu v půlce, furt jedu na full. Tolik času jen pro pěnu snů. Hoří mi duma, já miluju neklid. Miluju zápřah, miluju práci. A stejnou měrou chci zabít tu zvěnirsu. Bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost. Co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy? Vím, vole, co mám mít za krcednost. Nikdy to nebudu stíhat. Za krkem mi sedí síha. Šeptám mi do ucha, že je to

0: Můžu ti vylejt svoje srdce, ale spin je všude a chrání tě dál.
1: Československá scéna. Radio Spin. It's okay, okay.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: musí být aspoň jedna skladba o tom, jak se vozí, nechápeš?
1: Auta, auta, vlaky. Zdravím pozemok crew. Autos und Frauen machen uns glücklich. Rádio.

0: No tak Dominik, tady z Rádia Spin, to jsem já, mu je postupně během pátečního rána splnil. Jaký to byly? Tak na to se jdeme podívat teď. Jedno z nich bylo zahrát si pravdu nebo lež. Dneska, pravdě nebo lži, můžu říct, že bude jako téma silniční provoz. Jak seš na tom se silničním provozem?
1: Kamo, tak to jsi vybral nejhorší téma. Já nejsem řidič, nemám řidičák, nemám auto, takže jsem rád, že mi tam dáš někoho, s kým se budu moct poradit.
0: Win-win, ty vole, to je hezký. To je hezký, tak gratuluju, Viktore, ale já si myslím, že první radost tady k narozeninám máš. Fando, my ti děkujeme, že jsi zahrál a že jsi tady Viktora tak jako trošičku potahal.
1: Díky, Fando.
0: Druhý bylo zahrát se taky hru jeden na jednoho.
1: Jaké kluby najdeš pod zkratkou pražských S?
2: Lukáš.
0: Lukáši.
2: Sparta Slávie.
0: Sparta Slávie, tak uděláme to trošičku napínavý.
1: Uděláme to napínavý.
0: Viktore, jaká je odpověď?
1: Sparta Slávie,
0: Pohodě. No a v závěru si chtěl dát taky hodinovej set. Tak vidíš to, my tady na Rádiu Spin uďme splnit skoro všechno a taky skoro každému. Takový my tady na Rádiu Spin jsme. Tak užívej zbytek prodlouženého víkendu a my se slyšíme spolu s Krištofem zase zítra ráno. Měj se krásně, čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý přední den od 6 do 9.

Hejte s náma na B, jeli bo banana split. Sorry brácho, špatný zprávy, i ta tvoje je nakonec bitch. Neber to osobně, ale můj si za to vždycky ty.

Zdravím posluchače Rádia Spin, moje jméno je Rush a tohle je song Nepřítel. OK. Yeah. Ha.

musíš se naučit jednat v klidu. I když si pod tlakem, největší nepřítel sedí ve tvý hlavě, nečeká za rohem. A jestli nevidíš svý štěstí, nenajdeš ho za sousedovým plotem. A jestli ho tam hledáš, tak musíš bejt asi

za tím, s kým jsi. Stůj si za tím, s kým jsi. Stůj si za tím, s kým jsi. Já nikdy nebudu věřit osudu. Já nikdy nebudu věřit osudu.

pokud není konec, není pozdě, nejsi na druhé straně. Každý rozhodnutí ve tvém životě má vysoký daně. Mysli na to, až zas neuděláš nic, budeš čekat a marně. Budeš čekat a marně, budeš čekat a marně.

0: A pak si to žeme, víc patráme, čím víc chceme jít, nejlepší obranou, vždycky útočí.
1: Rádio, rádio, rádio, rádio Spin.

0: 5 hodin, 55 minut, máme za sebou prodloužený víkend, bohužel ho máme za sebou, bral bych to takhle každý týden. Co
1: fakt jo, Dome, fakt bys to bral každý týden.
0: To sypí, že bych to bral
1: každý týden. Pro mě prodloužený víkend znamenal, že jsem měl tady hezký hudební víkend s Eminemem dokonce 3 dny po sobě, takže já možná jako jsem i rád, když ten víkend má jenom 2 dny.
0: Ale se na druhou stranu mít každý víkend jako prodloužený víkend s Eminemem, tyva, já bych to bral mega.
1: To je pravda, zrovna toho Eminema jako toho mám rád, no.
0: To tě trošičku závidím,
1: jo, vlastně. Kdyby to bylo jako prodloužený víkend s Taylor Swift, tak bych byl asi naštvanější.
0: To chápu, naprosto chápu. Každopádně dneska máme 7. červenec, dneska má svátek Bohuslava, tak přejeme všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přejeme krásný, dobrý úterní ráno. Good morning. Tak my se jdeme společně podívat na to, co nás tady během dneška čeká. Začneme teda tou první společnou hodinkou, kde si řekneme, jak zresetovat body count, což si myslím, že je občas docela potřebná věc.
1: Jako to mě zajímá, Dome, tady tohleto. Normální reset, jo, prostě klikneš na tlačítko a jedeš.
0: No zase takhle jednoduchý to není, ono to stojí poměrně dost peněz, ale o tom si řekneme.
1: Jasně, no, jak jinak, ty jo, všechno dneska stojí peníze.
0: To je pravda, to tam máš hruza. Ty.
1: Hele, já to mám taky takovou věc, hlavně pokud tě nebaví domácí práce, nevím, jak na tom si teda.
0: Nesnáším to, fakt, hlavně vyndávání mečky, kámo.
1: Tak s tímhletím tě možná potom pomůžu.
0: Okay.
1: No já ne, ale no, taky jako to bude stát peníze,
0: říkal jsem si,
1: samozřejmě.
0: Že jestli třeba jako dneska odpoledne přijedeš ke mně domů, uklidíš mi, tak já bych to bral.
1: Tak potom pošli fakturu a
0: Ne, přihlásil jsi se zcela dobrovolně. Čeká nás potom taky poznávačka.
1: Yes, a pak si dáme Celebrity Voice Flip, já se zase nebudu dívat a budu to hádat s váma.
0: Na tak. Ten se moc těším, myslím si, že dneska to bude trošičku těžší, takže možná spineři budou potřebovat tvoji pomoc.
1: No to nevím teda.
0: No jasně.
1: Protože minulý týden to bylo hrozný.
0: Ne, tak ale třeba to dneska půjde. Dneska to půjde a můžu už tohleto chvíli prozradit, že dneska se podíváme na Slovensko. Každopádně přeju vám, ať se vám krásně stává, takhle při úterku věřím, že potom prodlouženým víkendu to půjde. No a my se jdeme podívat taky na to, co nás dneska čeká venku. A teda musím říct, že když jsem se koukal včera na počasí, tak jsem se trošičku zrozil, protože mi to ukazovalo, že 27 a do toho bude déšť, takže to bude jako hezká prádelna, ale když se na to koukám dneska, tak déšť tady úplně není. Ale nevím, co to ukazuje tobě, protože přece jenom ty servery to pokaždý trošičku rozličujou. Tak co tam máš ty?
1: Ale mám to úplně stejně jako ty. Ten déšť tam byl včera, já jsem to dokonce i hlásil, že možná tento týden ještě pořád bude pršet. Každopádně, když se dívám na Prahu, tak dneska to vypadá, že maximálka 28 stupňů a polojasno, takže taková jako ideální letní čas pro mě.
0: Já si myslím, že ideální na to, že jsem dneska ráno vyrazil v mikině, tak myslím si, že budu akorát odpoledne naštvaný, protože ji zase potáhnu v ruce.
1: To je pravda.

0: slyšel.
1: Já taky ne, no. Jako naposledy, když jsem tak jako pořádně vlastně jako dával DMX, tak to bylo, když vyšel Deadpool, jednička, tak
0: to bylo
1: jako soundtrack, že jo. Takže v té době vlastně musím říct, že jsem to jel hodně. Každopádně ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom a taky Krištof, no a my se jdeme společně podívat na dnešní první zprávy. Tak
0: pojďme
1: Krištofe,
0: na to
1: mrknout, co tam máš?
0: No, hele, já jsem ti sliboval, že pokud tě nebaví domácí práce, tak pro tebe mám pomocníka a já to nejsem, jo. Tohle to není žádný jako reklamní okýnko, abych vám tady spinnerům se nabízel se svýma službama. Já teda domácí práce taky moc nemusím, záleží jak co. Každopádně, a mít si na to zase vyzráli a teďka uvádí do prodeje robota, který se jmenuje Isaac 1. On byl teda předtím ještě Isaac 0, který byl teda určený jenom k tomu, že skládal prádlo. Mm-hmm. To byl takový jako statický robotek, jenže teďka, kámo, vychytali to úplně na max. Ten robotek se pohybuje normálně všude po místnostech, má nastavitelné tělo, který se nastavuje sám, normálně prostě autonomně, to znamená, že on se může z metru vytáhnout až na 1,80 m a dokáže ti třeba uslat postel, nebo dokáže vzít prádlo, hodit to do koše. Někdy se tady jako uvádí, to jsem ještě úplně nedohledal, že dokonce by to prádlo možná mohlo umět i vyprat. Což mi přijde jako crazy, že máš takovýho to sluhu. Horší teda je ta cena potom, no, protože jako startovačka, když se na to tak dívám, tak vychází zhruba na $8,000. Mm-hmm. Což není úplně jako nejlevnější, přiznejme si to.
1: $8,000, počkej, já si to musím spočítat tady na kalkulačce, protože...
0: Zkus to přepočítat, no, protože si myslím, že to je něco nad 100 tisíc. To, kolik to může být? 150 tisíc?
1: Já nevím, kolik je dolar? 23 korun?
0: Dejme tomu, no, počítejme s tím takhle.
1: Tak 8 tisíc krát 23, 184 tisíc.
0: 180 tisíc, no, normální kapesný. Ale bacha, oni šli ještě víc za vodu a ty si můžeš dokonce toho robota předplatit. Kámo. Normálně na měsíc můžeš zaplatit, no jasně, a $500 měsíčně a prostě máš takhle uklízečku doma robotí.
1: Tak to by šel asi spíš touhletou cestou. Teda,
0: no jasně, že jo, tak $400, co to je, že jo, 12 tisíc, prosím tě, normálka, nepotřebuji platit nájem, zaplatím si robota.
1: A tak jako zase robota, který ti pomůže se spoustou věcma doma.
0: No to je pravda.
1: A možná v budoucnu bude moc chodit i na brigády, takže ti na ten nájem přispěje.
0: To by bylo super posílat svého robota uklízet lidem.
1: Co uklízet, tyjo, jako můžu ho posílat regulárně do práce na full time?
0: To by bylo super. Dobře, tak do vás, spinneři, za rok v tom případě já pořídím robota a až tady uslyšíte bíbu, tak víte, že už jsem se na to vykašlal, že sedím doma a je to robot místo mě.
1: Zde ovládanej na dálku. No tak jo, já jsem sliboval, že my se společně podíváme na to, jak se nechat vynulovat body count, ale víte co, my už teďka mluvíme 2,5 minuty, tak si to dáme za chvilku.
0: Jak budeme to takhle to trošičku, natahuje, ne?
1: Budeme to trošičku natahovat.
0: On vás úplně ochudilo to teď.
1: Já nevím, jestli za chvilku dáme poznávečku a po poznávečce se na to spolu podíváme.
0: Teda.

0: tak já si myslím, že to můžeme říct rovnou teďka, ne? Jako ještě to takhle pobavilo.
1: Já bych úplně nemohl tady dávat teďka poznávačku s tím, co tady říkáme off ether.
0: Jo, prosím vás, my si tady na rádiu Spin spolu s Krištofem koukáme do našeho mysleveckého kalendáře a koukáme na tom, jaký jsou významný dny v tomhletom týdnu. Tak prosím vás, dneska je světový den čokolády.
1: To
0: si myslím, že je docela důležitý den. Ve čtvrtek je světový den veterinárních lékařů.
1: Taky cool.
0: Asi taky docela dobrý
1: ale
0: den.
1: Ale ten pátek.
0: V pátek je, prosím vás, den, kdy nejstarší jeleni vytloukají paroží.
1: Prostě světový den čokolády a pak tam dají ty jeleny. To je fakt myslivecký kalendář, jo, je tam
0: lištička. Je to myslivecký kalendář, no jasně, super. Ale tak jako vytloukání paroží, no tak to nebude třeba jenom pro jeleny, ale třeba taky pokud je podvedla nějaká bejvalka.
1: Tak chtěl jsem to taky nějak takhle zaonačit a řekl stokrát.
0: Můžeš taky pěkně v pátek vytlouct paroží. Každopádně my se spolu jdeme podívat na dnešní poznávačku, která bude opět trošičku nostalgická. Dneska se vrhneme do 80. let, kdy vznik vlastně, musím říct, naprosto perfektní film, který do dneška dává v telce a shodou okolností, kdo jste koukal o víkendu na telku, tak ho dávali tenhle ten víkend televizi. A já jsem jako na něj koukal a říkal jsem si, to musíme dát, takže pokud tady mám někoho, kdo si pamatuje třeba tuhle scénu.
2: Zve, tu ti nejpřísnější instruktoři. Vás máme proto, protože vy jste tu ti nejhloupější ze všech.
0: Tak můžete tipovat na 210, 32, 330 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Ty víš, co by to mohlo být za film?
1: Ty jo, zatím netuším.
0: Zatím netušíš.
1: Zatím mi to nic neříká.
0: Ani ten jako hlas dubbing.
1: Ten hlas jo, ten mi jako něco málo říká, ale přemýšlím, z jakého to je filmu.
0: No tak to uvidíš, ale třeba ti někdo ze Spinneru poradí, tak jdeme si to pustit ještě jednou.
2: Zve, tu ti nejpřísnější instruktoři. Vás máme proto, protože vy jste tu ti nejhloupější ze všech.
0: Furt nic?
1: Ne. Jak říkáme my bohemisti, furt to neringuje bell.

0: 6 hodin 16 minut, ty posloucháš Rádio Spin, s tebou je Dominik a taky Krištof a my pokračujeme ve dnešní poznávačce, kterou jsme nakousli pár minut zpátky, a to touhletou ukázkou.
1: Své, tu ti nejpřísnější instruktoři. Vás máme proto, protože vy jste tu ti nejhloupější ze všech.
0: Krištofe, ty jsi nad tím tak jako trošičku kroutil hlavou, že zatím nevíš.
2: Jo, jo, jako ale neřeklo mi to pořádně nic, ale
0: musím říct, že pár spinnerů už se chytlo i na tuhleto první ukázku. Samozřejmě my si je ještě trošičku pošetříme, protože třeba někdo z vás hnedka takhle na první dobrou neví. Každopádně já jsem říkal, že dneska tady hádáte jeden film, který je z 80. a teďka o víkendu ho dávali v telce, což mě vlastně napomohlo k tomu, že jsme se tady vybrali pár ukázek tomu a že to tady spolu hádáme. Tak yes, jdeme na ukázku číslo 2.
3: Co tu kruci vyvádíte?
4: Malým ženy, pane.
3: Jméno Paznechte.
4: Paznechte?
3: Vaše jméno.
4: Mahony, pane.
0: Tady si myslím, že už by ti to mohlo jako hodně napovědět.
2: Je to lepší ukázka než ta první za mě.
0: Mahony si myslím, že už by byl jako docela dobrý, ale tak jdeme si pustit ještě poslední ukázku a to si myslím, že jestli by si nepoznal, z čeho je tohleto, tak už jako nevím, co by ti víc mohlo pomoct. Ještě 10, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Posílejte dál tipy na to, co je tady dneska v poznávice za film. No a my si to prozradíme už za 2,5 minutky, tak zůstaňte u Rádia Spin.

0: Kdyby se dostal $1,000,000, baby, co by si dostal? Nebo co by si skoupil?
1: Co bych dostal? Tyjo, co bys asi 23 asi... milionů korun zhruba, jo? Ale co bych si koupil?
0: Co by si skoupil, no?
1: Tyjo, já kdyby, jako úplně první věc. Mm-hmm. Já jsem to řešil teďka relativně nedávno. Já bych si, kámo, šel do Mekáče, upřímně.
0: Jej.
1: A já bych si tam koupil prostě jedno meníčko, na které jsem vždycky koukal, když jsem byl malý. A říkal jsem si, kámo, kdybych měl ty peníze na to, tak to je první, co si koupím. A jako fakt říkám, no teďka to mám. Kdybych to prostě takhle vyhrál, tak to je první, co udělám. No, okay, zamířím tak... tam a vezmu si jedno meničko.
0: A tak to by si ve finále neutratil zase tolik, to by ti ještě hodně zbylo.
1: To je pravda?
0: Takže nějaký baráček nebo tak, jako bylo.
1: Ale to jsou druhotné věci potom.
0: Fakt.
1: No jasně, tohle to je to první, co mám v hlavě.
0: To prosím vás, takhle to řeší Moraváci. Jako...
1: To víš, tam nemáme na takové věci.
0: No, tak my tady na Radio Spin pokračujeme v poznávačce, která už v tuhle chvíli bude končit, blížíme se do jejího finále. Tak si jdeme připomenout ukázky z filmu, který jste tady dneska hádali. Připomínám, že tenhle ten film dávali o víkendu v Telce, takže kdo jste koukali na Telku, tak jste značně ve výhodě. Každopádně, co jsem ještě napovídal, že je to věc z 80. let. A musím říct, že hodně z vás se chytlo, tak jdeme si připomenout pár ukázek.
2: Co tu kruci vyvádíte?
3: Malým ženy, pane.
2: Jméno Paznechte.
3: Paznechte.
2: Vaše jméno.
3: Mahony, pane.
0: Paznechte. Tak ještě ukázka číslo 3, jenom tak jako pro jistotu, protože tohleto si myslím, že byla hodně velká nápověda. No a já si myslím, že dneska ráno není úplně o čem, protože dneska jste tady hádali fakt jako ve velkém, za což moc děkujeme. No a my se jdeme podívat na pár tipů, který tady proběhly jako první. Tak Davide.
4: Myslím, že je to Policejní akademie.
0: David typoval Policejní akademie. Ta tady zazněla potom taky od Čmeldy.
4: Policejní akademie.
0: Další Policejní akademie tady zněla dneska od Tomáše.
5: Čau, dobré ráno, Tome, přeji. Hele, je to Policejní akademie 100%, nejlepší, taky jsem viděl. Čau.
0: No tak Tomáš byl evidentně teda hodně ve výhodě, jdeme se podívat ještě za Kostlivcem.
6: Čau, film je určitě Policejní akademie.
0: A poslední tip, který si tady dneska dáme, tak byl od Lucky.
7: Ahoj a dobré ráno a já si myslím, že je to Legendary Policejní akademie. Mějte se.
0: Tak Krištofe, myslíš si, že to byla Policejní akademie?
1: Bylo by super, kdyby to bylo něco jiného a všichni se nachytali, že?
0: Jako bylo, no.
1: Ale...
0: A co, když to bylo něco jiného?
1: A teďka aha, pojďme aha. A myslíte si, že to máte správně všichni,
0: tak pojďme
1: co?
0: To odhalit.
1: Počkejte si po reklamě. Aha, tak ne.
0: Reklamu tady teďka nemáme, ale můžeme odhalit, co to bylo. Je to tak, je to Policejní yes. akademie. No tak jo, tak děkujeme za všechny tipy a taky hlasy do poznávačky. Doufám, že si s náma zahrajete taky Celebrity Voice Lab, který bude zhruba tak za 20 minutek. No a my už se spolu za pár minut podíváme taky na to slibovaný nulování body countu.
1: No, to mě zajímá.
0: Mě taky. No tak jo, doufám, že vás taky. Tak zůstaňte dál u Rádia Spin, s váma je Dominika Krištof. Oh.

0: MVčko.
1: Jako jestli je track, který fakt jako rozproudí ráno,
2: no
1: tak
2: jasně,
1: je to přesně tato
2: věc. Jsem to chtěl říct, tady těmto trackům pracovně s bratrancem říkáme dupačky, protože to je fakt, to se tě donutí jenom stát na místě a takhle si přešlapovat. Kdyby tady byla kamera, tak to vidí všichni.
1: Jo, kdyby přešlapovat, my jsme tady rozjeli s Krištofem hrozný bomby mimo éter. Takže je evidentní, že tuhletou věc máme oba dva jako moc rádi.
2: To byl kotel tady.
1: A kdybyste, každopádně, kdybyste chtěli vidět i klip, tak je to naprosto skvělá parodie na Hvězdní války. Vypadá to fakt dobře. Myslím si, že se to natáčelo někdy v Holešovický tržnici, mám takový pocit, a je to fakt jako banger, takže rozhodně doporučuji si to dát. Každopádně, já jsem tady několik minut zpátky sliboval jak si vynulovat body count.
2: No tak a... pojď, jako máš na to nějaký fígl, nebo jak to funguje?
1: Hele, ten fígl není úplně levný. Musím říct, že pokud teda jako jsi měl po rozchodu někdy nějaký jako krušnější období, tak ti doporučuji zajet si do Brazílie, kde... je taková duchovní očista. Jako rozhodně to nevynuluje tvojí minulost. To bohužel, prostě jako s tím si asi nikdo jasně pravděpodobně neporadí, ale jmenuje se to Body Count Reset Centrum. Tak jako prostě, jak jinak by se to mělo...
2: Jak příznačné.
1: Přesně tak, jak jinak by se to mělo jmenovat. A je to prostě očistný rituál, který ti udělají právě... takovou jako čistku v hlavě, že si možná třeba ani nespomeneš na to, kolik vlastně jako partnerů si kdy měl.
2: OK.
1: Jo, je to prostě
2: a
1: jako...
2: teď je otázka, je to k něčemu?
1: No, otázka je, jestli to je k něčemu, zatím si myslím, že se na to úplně moc lidí nenachytalo. Každopádně nedivím se, že se na to ty lidi nenachytali, protože ta cena je zhruba tak 250 000 za tenhle ten očistný rituál.
2: Korun.
1: No, korun.
2: Dobré, už jsem
1: se jako, že... už je to jako v přepočtu.
2: Lekl jsem se, že v dolarech
1: už
2: teda,
1: je to v přepočtu,
2: no,
1: ale tak jako za to by si mohl mít nový auto.
2: Ale no právě, já jsem to chtěl říct, jako to bych si radši koupil to auto teda, než
1: no,
2: si vydesetoval
1: nový auto, základ na hypotéku, hele, jako čtvrt mega je čtvrt mega, prostě jako já si myslím, že klidně už bych se jako s těma 30, 40 partnerama prostě spokojil, než abych za to platil, prostě za to vynulování jenom pro mě samotného. Hmm.
2: Jako prosím tě, a máš tam na ty šamany očistné i nějaký kontakt? Já bych se chtěl domluvit, jestli to jde i navýšit ten body count nějak třeba. Víš, jako takhle umělo.
3: Prázdninový spin ráno. Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

0: noc, 7. červenec, úterý, svátek slaví Bouslava, taky si nějakou Bouslavu znáte, taky nezapomeňte během dneška popřát. Já si teda vzpomínám na jednu Bouslavu a to byla učitelka němčiny u nás na základní škole.
1: Bohuslava.
0: Bohuslava. Nepamatuju si příjmení teda, vím, že to byla Bouslava, protože spoustu lidí na ní řvalo Bohunko. A chudák paní učitelka a vím, že to byla nejchlupatější ženská, co jsem kdy viděl.
1: Já jsem zrovna chtěl začít, ale Bohuslava vlastně je krásný český jméno a ty to zabiješ tímhletím. No proč ne, no?
0: Jakoby být... podle mě to byl přesně takový ten prototyp člověka, který si představíš pod pojmem Bohuslava. No pod jménem Bohuslava.
1: Já si představím nějakou kouzelnou babičku pod tím.
0: Fakt.
1: Úplně. Taková Bohunka prostě, starší
0: no,
1: paní.
0: No Bohunka, ale jako takovou jako zlatou babičku si představím pod jménem Bohumila.
1: OK.
0: Že to mi hraje trošičku líp než Bohuslava.
1: Tak otázka je, jestli toho Boha miluješ anebo ho oslavuješ.
0: To je pravda, ale já si myslím, že jako Bohumila, že to bude jako ta typicky pohádková babička, ještě s takovým tím šátečkem kolem hlavy, ne?
1: No jako takhle si představuju taky, ale pod Bohuslavou.
0: Dobře, tak každý máme na Bohuslavu jiný názor. Záleží samozřejmě na tom, jakou máme kdo s Bohuslavou zkušenost. Každopádně my se jdeme podívat na to, jak úterý 7. července bude vypadat a asi to vezmeme jednoznačně a stručně, protože dneska vás čeká, nebo nás čeká 27 stupňů maximálně a k tomu zataženo. Takže žádná prádelna se dneska nechystá přesně tak, jak jsem se bál, že by se chystat mohla. Ale zase teda, co jsem tak koukal, tak se v nejbližší době chystají zase nějaký třicítky a tropy, takže
1: jo.
0: Myslím si, že nějaký to peklý nás už vlastně o víkendu čeká, protože koukám, hele, pátek, polojasno, 27, sobota, neděle, jasno, 28 a vlastně ty vlastně relativně příjemný teploty oproti těm 40 se pomalu, ale si je blíží, takže zase už to bude na nějaký to koupání a bude to asi takový to typicky letní počasí. Já se na to těším, na tohle to zrovna.
1: Těch 28 je ještě přijatelných.
0: 28 je ještě super. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak to v tuhletu chvíli vypadá na českých silnicích, tak začneme
1: v
0: Krištofa a regionu.
1: Yes sir, pojďme se na to podívat. Takhle, klasicky Ostrava na Rudný 10 minut, to se prostě nemění, to je každý den. Potom pokud jdeš z Pelhřimova na Hupoles, tak bacha, tam si počkáš dalších 10 minut, tam to naskakuje pořád, vlastně nevím, co se tam děje, protože tady nevidím žádný práce.

D1 na 5. května, takže i tam určitě počítejte s nějakou tou minutkou navíc. Kdyby cokoliv, tak 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vědět. Automoto Spin. Tvoje

0: Rádio Spin, Dominik a taky Krištof. Máme 6 hodin a taky 38 minut k tomu a my startujeme hádanku Celebrity Voice Flip. Ty jsi říkal, že se těšíš na Celebrity Voice Flip?
1: Těším, já se opět nedívám, abych tomu byl s váma a zkusil to, no. Je to těžký, tyjo, ale celkem mi to přijde.
0: Jako dneska je to těžký. A dneska počkej, tak... počkej. Jakože těžký obecně, že to je.
1: Obecně, no, obecně jsem myslel, protože už minulý týden jsem to fakt jako nedával.
0: A tak jako když ti k tomu dohodím ty nápovědy, tak to potom
1: jsou lepší, to je pravda, ale takhle na poprvý jako cením ty spinnery, který to dají.
0: To já taky, každopádně já jsem sliboval dneska ráno, že se spolu podíváme dneska na Slovensko, takže jsem zvědavý, jak moc jste znalí i na té slovenské scéně, ale musím říct, že to dneska nebude nikdo ze slovenských raperů ani zpěváků.
2: Národ chce vody, želáte osmoslovence za život, já je vám jod, vody z děvákle, vody jim jde zomaskr.
0: Dneska vám můžu prozradit, že jde o jednoho slovenského herce a myslím si, nebo troufnu si říct, že dokonce i nejznámějšího slovenského herce.
1: OK, to mi možná trošku hází vidle do té mojí teorie, ale fakt? Já si nespomenu na jméno stejně. Já si ho teďka můžu zkusit najít.
0: Ajajajajaj.
1: Ale zhruba, jakože pokud je to ten, který myslím, tak ho měl Konex, který byl tehdy v Milion Plus, ho měl teďka na albu nedávno.
0: Mhm.
1: A zkusím to najít přes tady tohleto, abych nějak jako nečítoval, jo.
0: OK, tak já se schválně potom nechám o tebe prozradit, koho tam teda Konex měl, protože já teda musím říct, že v tuhle tu chvíli zase nevím z té druhé strany. Každopádně my si jdeme ten Celebrity Voice Flip dneska ještě připomenout a můžete začít hádat. Budete mít na první tipy zhruba tak 3 minutky, tak jdeme na to.
2: Národ chce vody, želáte osmoslovence za život, já je vám jod, vody z děvákle, vody jim jde zomaskr.
3: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka

0: pak to měl konec na albu.
1: Konec. Měl na albu úplně někoho jiného. Ale ne, to byl Robert Roth, se jmenuje ten
0: jo,
1: pán.
0: Tak ten to taky
1: z dubbingu, má takový krásný, hluboký hlas, výborný. Ale ten teda to jako není. No.
0: Je fakt, že tenhle ten herec měl taky, nebo respektive má taky hodně hluboký hlas. Tak pojďme si připomenout, tak ten jeho zamotaný hlas zní.
2: A ruské vody, želáte v masokrénce za život, já je vám jod, vody z děvákle, vody je mi na zomaské.
0: Já si myslím, že nějaký správný typy už tady během dnešního rána přišly. Poznal bys ho podle těch typů? Už teďka?
1: Jo, myslím si, že ne, myslím si, že ne.
0: Myslíš, že ne?
1: Já bych šel právě tím směrem, kudy se vydali jako většina spinnerů.
0: Tak na to se jdeme, podívat teďka.
3: Je to je Kramár.
0: Kramár, ten tady zazníval vlastně, dá se říct, ty celý tři minutky, co nám hrál Bruno Mars.
3: Hele, nebude to Maroš Kramár?
0: A mám ho tady ještě jednou.
4: Nejsem si úplně jistý, ale myslím si, jestli to není pan Maroš Kramár.
1: To je to.
0: Bohužel, tento dneska ráno není. Co ti můžu prozradit dál k dnešnímu Celebrity Voice Lipu je, že tenhle ten herec se narodil v roce 1947, takže už poměrně teda má něco za sebou. Každopádně, co je taková podle mě signifikantní role, ze kterého můžeš znát, tak je to prostě týpeče, který si zahrál v Trháku. V krásném českém filmu z roku 1980. Tam si zahrál, si myslím, jako skvělou roli a do toho tam ještě se Zagorkou zaspíval jednu hezkou písničku, kterou ti možná pustím až ve chvíli, pokud to uhodneš.
1: Dobře, já mám ještě jednu nápovědu, která je úplně useless, jak se říká,
0: tak jo.
1: Úplně k ničemu, tak ale on má syna a ten syn učí na Oxfordu nějakou biofyziku. Fakt, nedělám si srandu.
0: Tak to jsi nám teda napověděl. Tak jdeme si ještě jednou připomenout, jak ten Celebrity Voice Lip zní a pak je to vaše.
2: A ruské vody, želáte v masokrénce za život, já je vám jod, vody z děvákle, vody je mi na zomaské.
5: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka

ozdobat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z rapu skončil brat. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Rádio Spin se blížíme do finále hádanky Celebrity Voice Flip, ve který jste dneska hádali, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho pro tuhle tu chvíli připomenout.
1: A rusk se vody, želáte ho posukanec za život, já je vám jod, vody zde vakle, vody jim jenom maskr.
0: Co musím říct, tak dnešní Celebrity Voice Flip vám hodně zamotal hlavu, protože dneska jste tady hádali jednoho slovenského herce, kterýho můžete znát z českého filmu Trhák, který je z roku 1980 a zaspíval v něm jednu, musím říct, asi legendární písničku. Každopádně to si pustíme za chvíli, až podle toho, jestli jste odhalili, kdo to je nebo není. Ty jsi měl takovou skvělou napovědu k tomuhle tomu herci.
2: Ano, že jeho syn je biofyzik na Oxfordské univerzitě, to je jazykolam, ale to je vám úplně k ničemu.
0: Jako je vám to trošičku k ničemu, ale třeba to podle toho zkusil Patrik.
3: Čau, čau, zkusím vypálit od boku typovačku. Hele, nemohl by to být Labuda? Zdarec.
0: Nemohl by to být Labuda. Bohužel, jdeme se podívat na další typy, které tady dneska ráno padaly.
4: Hele, já to risknu. Juraj Kukura?
0: Juraj Kukura. No, tak toho už jsme tady dneska slyšeli několikrát.
5: Ahoj, já si myslím, že je to Juraj Kukura.
0: Petra taky typuje Juraj Kukuru. Myslím si, že další byl Strudl.
6: Přemýšlím, jestli by to nemohl být Kukura.
0: Tak je cám, tohle byl Karel, ale Karel taky typuje Kukuru, tak teďka jdeme za Strudlem.
6: Teď si myslím, že by to mohl být Juraj Kukura.
0: No, tak co si myslíš, Kristofe, bude to Juraj Kukura nebo to nebude Juraj Kukura?
2: Ty jo, Dome, ptáš se naprosto výborně, a vzhledem k tomu, že tady sedíme spolu off éter a ty vždycky řekneš, že to je správná odpověď. Tak si myslím, že to bude Juraj Kukura.
0: No tak jo!
7: Nech brouka žít, leďme na tu havěť drobnou.
2: To je hlas.
0: To je hlas jak zvon teda. Jako musím říct, že tato písnička mu fakt jako sedla a mimochodem sedla mu dost hezky i ta role v tom Trháku, takže rozhodně, jestli doporučuju nějaký film, který si dejte, tak je to Trhák, protože
2: určitě.
0: Za sebe, já teda musím říct, že na ní mám jednu takovou, jako asi můžu říct debilní vzpomínku, ale my jsme tenkrát na střední jeli natáčet jako exteriéry a měli jsme jako úkol právě přetočit jednu scénku z Trháku, kde vlastně Juraj Kukura byl s tou Zagorkou a měl tam úplně extrémně dlouhý monolog, ze kterého teda musím říct, že mám vzpomínku tu, že jsem se celý ten monolog musel naučit, protože jsem hrál toho Juraje
2: Hezky,
0: Kukuru.
2: Ty jsi byl Kukura.
0: Byl jsem mega Kukura a měl jsem tam spolužáka, který hrál tu Zagorku a byl vyšší než já, což vlastně v té scéně úplně nekorespondovalo spolu, takže on musel jít chudák skoro po kolenou, aby jsme si tam tak nějak
2: jako pak vyžebrám to video, to mě zajímá.
0: Ale já ho zkusím najít a pustím ti ho, ale teda musím říct, že naučit se to mi trvalo fakt jako 3/4 dne. Já nechápu, jak ty se jako herec prostě můžeš naučit tolik rolí.
2: To je, prosím tě, to je léta praxe.
0: Léta praxe a genialita mě.

0: 6 hodin na 53 minut, ty posloucháš Radio Spin, sebou je dál Dom a taky Krištof. No a my se na chvilinku zastavíme na tomhletom víkendu, protože tenhle ten víkend se dělal čistě jenom na dvě poloviny lidí. Jedna polovina byla na Beats for Love a druhá polovina se prostě přestěhovala na několik dní do Karlových Varů na Kviv. Yes. Tak Krištofe, byl jsi někdy na Kvifu?
1: Já jsem tam byl doma jednou jedinkrát akorát a to jsme tam hráli divadlo tehdy s Honzou Svěrákem a Tomem Klusem jsme tam hráli.
0: Hezky, pěkně.
1: Bylo to vlastně skvělý, no. Jako lidi tam bylo spoustu, příjemná atmosféra tohleto, ale na mě je to prostě moc veliký, já si nemůžu pomoct.
0: Je to jako veliký, nebo je to jako hodně poš?
1: Je to, no taky, jakože úplně asi nemusím tady tenhle ten zase druh zábavy, a nevím, mě zase moc nebaví takové to focení se, nějaké se procházení tam,
0: po červeným koberci. Nelíbí se ti červený koberec, jako nechtěl bys si být
1: někde. Ne, vůbec, jakože teďka jsem byl nedávno ve Zlíně, na festivalu, na zlínském festivalu, a tam jsem teda po koberci šel, v rámci toho, že jsem tam teda točil jako videa, takže to je jedno, ale i tak já to prostě nemusím tady tohleto, já nejsem tady žádná celebrita, jako ty, co tam teda teďka jsou.
0: Jako je to pravda, jakože já si říkám, že tyjo, jako podle mě byl vlastně, nebo je každýho herce sen prostě se projít na Kvifu po červeném koberci, tak evidentně jsem se mýlil teda. Každopádně, koho můžete teďka potkat ve Varech, tak je Jesse Eisenberg, což je herec, který ve filmu Síť zahrál, nebo když to vemu teda jako, když to vemu originálně, tak Social Network, zahrál Marka Zuckerberga a zahrál ho naprosto famózně, takže pokud jste neviděli film Sociální síť, tak rozhodně doporučuji si to dát. No a potom herecká legenda Dustin Hoffman, to si myslím, že je člověk, kterýho asi byste chtěli potkat prostě jako
1: přesně
0: ve Varech, protože
1: starší je... znají z Rainmana, a my mladšího známe z Kung Fu Pandy jako
0: Rainmana, mistra sifu. I mladšího budou znát z Rainmana, to je docela známý.
1: No, dobře, já jsem nechtěl podceňovat.
0: A nebo třeba taky Fotři jsou lotři, tam si myslím, že zahrál taky docela jako signature roli. No tak jo, tak pokud jste byli ve Varech, tak klidně dávajte vidět, koho jste potkali, anebo jak se vám tam líbilo.

0: Jak ryba!
1: Správně.
2: Je to skvělá věc, jako Vič je prostě v tomhle tom geniální, jakože podle mě prostě jako na co ten kluk čáhne, to je prostě hit. Jako za sebe musím říct, že tyhle ty tracky jako mám hodně rád, nebo Vič obecně mám hodně rád a vlastně mi přijde i škoda té O2 areny, že to vlastně jako nedopadlo podle mých představ teda. Jako možná asi nejenom podle mých představ. Byl jsi v O2 areně na Vičovi?
1: Nebyl,
2: ty vole, škoda. Jako na druhou stranu, jako jo, byl ten set krátký, ale vidět prostě jako na té stage ty lidi, se kterými Vič spolupracuje, tak si myslím, že to jako za něco.
1: To věř, že ten zážitek stál. Musel být velký, no, tady v tom.
2: Jako byl to velký zážitek. Největší zážitek byl teda jako to stání mezi dveřma, protože si se nemohl dostat jako na tu stojící plochu, ale jakoby, jo, něco málo člověk viděl prostě.
1: Dom v průvanu prostě.
2: Jo, tak jako stál jsem ve frontě na pivo. Tak jsem to prostě promeškal. Každopádně my pokračujeme ve spin ránu. Co nás čeká mezi 7 a 9, to vám s Krištofem řekneme samozřejmě už za chvilinku. My se jdeme v tuhle chvíli ale podívat taky na to, co nás dneska čeká venku. My jsme to tady dneska sice říkali, ale jak říká Roman, opakování je matka, takže je potřeba si to prostě připomenout.
1: Jenom matka?
2: Jenom matka říká.
1: Aha, dobře. Tak opakování je jenom matka.
2: Přesně tak, opakování jenom matka. Co nás čeká venku, Krištofe?
1: Prosím tě, já se tak dívám aktuálně, jak to vypadá a po celé České republice máme průměrně zhruba 17 stupňů Celsia, což je fajn, takhle navstáváš
2: plus 17, to
1: je to, ano, není to minus 17, takže je to fair. Každopádně dneska by to mělo jako vyrůst někam ke 28 stupňů, 27, dokonce tady vidím Jihomoravský kraj hlásí 30 stupňů.
2: Wow.
1: Ale tam mi to pořád hlásí jako permanentně třeba o 4 stupně víc než ve zbytku republiky, takže nevím, co tam děláte jinak.
2: Tam asi takový jako dělíček, kde se to prostě drží.
1: Tak je to možné, taká nížinka.
2: Jako, ale ono tam vždycky bylo teplejce než normálně ve zbytku republiky.
1: Jako to myslím tím, jako, ne, myslím, jako,
2: ne, ne,
1: Brno,
2: ne,
1: nebo?
2: ne, myslím tím, jako, že to je prostě jako, co se týče počasí, tak opravdu je tam pravidelně jako teplejší počasí než u nás. Závěr. Nevím, jak je to možný, asi nějaký jolíček. Prostě.
1: Dejte nám vědět, to mě zajímá.
2: Brno. Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Dominika Krištof, ještě jednou ti přejeme krásný, dobrý úterní ráno. Máme před sebou další společnou hodinku. Tak
1: ty, já vždycky jenom pozdravím. Ty mě vytlemíš.
0: Mně se to totiž hrozně líbí, jak to tam řekneš tak jako skromně vždycky. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Čus.
1: Čau všichni.
0: To je prostě takový jako, já nevím, mně se to líbí jako do podkladu prostě.
1: Děkuju, Dome.
0: Tak co budeme probírat, Krištofe?
1: Prosím tě, já mám takovou speciální věc, která bude přínosná pro všechny naše životy. A to, že vědci změřili novou délku.
0: Novou
1: jednotku rychlosti, dejme tomu tak, abych byl úplně přesný.
0: A je to jako ještě rychlejší než to, co známe?
1: Je to ještě rychlejší než to, co známe, mnohem.
0: No tak na to jsem zvědavej teda, jak tohle to...
1: Má to skvělý název, by the way.
0: Jo.
1: Já se na to těším,
0: já jsem zvědavej teda, co z toho vyplene. Každopádně já tady mám taky info o tom, jak Rusáci řeší nedostatek benzínu u nich. A teda musím říct, že je to naprosto skvělý, protože já se tak jako škorelibě vzhledem tomu, co se děje, říkám, že to tomu Rusku prostě patří, tak jako to
1: Co tak můžou nahrazovat, jo? Tam lejou tu vodku, ne?
0: Ne, vydrž, my se k tomu pomalu dostaneme. Máš tam ještě něco, co by se mohli dneska ráno pořešit? Každopádně já můžu třeba ještě říct, kromě toho, že ty nikdy label slaví velkolepý výročí, tak u toho se taky zastavíme.
1: Fakt jo. Mm. Tak já se nebudu ptát, kolik, necháme to na tom. Dobře. Mě to všechno zajímá teďka, víš?
0: Teďka ti to neřeknu.
1: No tak off éter mi to řekneš, ale.
0: Off éter ti to řeknu.
1: No proto, to je správně. Já tam potom teda ještě fotbal, protože dvě legendy tady jedné fotbalové generace tak ukončil kariéru vlastně skoro ve stejný čas.
0: Takže, fakt jo.
1: Jo, já fotbal vůbec nerozumím, se přiznám, ale tyhle ty dva znám teda. A tak myslím, že zná každý.
0: Já si myslím, že myslím mluvíš o těch, co si myslím, takže to budou úplně přesně ty, který zná úplně každý. Rozdáváme taky další tričko Rádia Spin, nebo respektive to starší tričko, který jsme tu měli minulý týden, tak nám ještě nějaký zbyly, takže veře jeden na jednoho si můžete zahrát o trička Rádia Spin. Každopádně, co teda musím říct, tak dneska nás taky čeká Rádio Spin Music Impro, protože včera bylo pondělí, tak jsme to samozřejmě nezvládli a říkal jsem si, že dneska ráno bychom to zvládnout mohli, takže čeká nás Rádio Spin Music Impro. A v podání koho?
1: No tak samozřejmě, že v podání Doma, protože já se tady nebudu vůbec o něco snažit, no, ne, jistě. Prostě já jsem tady tak na návštěvě. A no, zkusil jsem to, Dome. Uvidíme. No,
0: Dom
1: uvidíme,
0: co na protistranu dneska.
1: Takže ne, to je dobře.
0: Míče na tvojí straně.
1: Já jsem to chtěl vyzkoušet, tak třeba dostanu takový hejt, že už to příště budu dělat jenom ty.
0: Nedostaneš hejt, prosím tě. Spineři nehejtujou. No a taky nás čeká pravdu nebo lež, kterou si připravil opět kdo?
1: Já nevím už, kdo tady ještě? Roman,
0: ale třeba se Roman zastaví během pravdy, že?
1: Snad.
0: A půjde do kancelíku, my máme potom schůzečku po vysílání, tak třeba mu zlepšíme náladu předtím ještě trošku. Víš co, musíme koupit?
1: Co?
0: Musíme mu koupit vajíčkový chleba. Aby jsme si jako šplhali, aby byl hodnej na nás.
1: OK, to je něco, co má rád?
0: Miluje to.
1: Super, dobře.
0: Miluje to, takže zajdeme vedle pro vajíčkový chleba a potom půjdeme na schůzku.
1: Na kolik je písnička? 2:46, tak já jdu, čau.
0: Tak jo.
2: Dieses Leben ist nicht immer dankbar, nein, dieses Leben ist nicht immer leicht. Und manchmal denkst du, du bist ganz allein.

0: dann zeig es ihnen, zeig es allen. Keiner hält dich mehr auf, komm, lass dich fallen. Heb den Kopf und blick einfach nach vorn. Und jetzt versuch's, ich sag versuch's, alles wird gut.
1: Rádio Spin Dominika, taky Krištof, 7 hodin a 14 minut k tomu. No a my se společně jdeme podívat na první zprávy, protože, nebo respektive teda na druhý zprávy naše společně dnešní. A já jsem tady sliboval, že se podíváme do Ruska, protože tam se kvůli válce bojuje prostě jako s krizí benzínu, ten, který prostě jako není, všechno se odváží na tu Ukrajinu a tak dál. Tak jenom bych chtěl říct, že u nás se teda taky bojovalo s trošičku jako s krizí, protože tady benzín stál skoro nějakých 50 korun, dneska už stojí teda jako 40, dokonce je místama i po 40, což jsem docela jako čuměl i dokonce v Praze. Takže pomalu, ale jestli to jde dolů, ale v tom Rusku to asi dost pravděpodobně jen tak nedoženou. Každopádně, co se děje, je to, že Rusové, aby nejezdili autama, aby prostě, protože přece jenom jakoby nemají co do nich dát, aha, tak začali skupovat koně.
2: Koně, jo?
1: Koně.
2: Hezky.
1: Protože podle prodejců v Rusku je hlášeno, že nákup koní se zvýšil o 131%. To si tak prostě jako válčíš, až svoji zemi dostaneš do středověku.
2: A do toho prostě Moskvou proježdíš prostě na koni.
1: Jo, jezdíš si prostě jako po Sibiři na koni. Musím říct, že to musí být asi jako super.
2: Jako ta estetika musí být krásná, co si budeme. Kdyby tady v Praze, víš, byly ty tramvaje a ty drožky, tak to bych si taky celkem užíval.
1: To je, ale dneska už by to bylo asi tak trošičku za trest, že jo?
2: No jo, no, chápu to, ale mělo by to svek.
1: Jako asi svek by to mělo dost pravděpodobně, ale na druhou stranu si myslím, že jako jen tak se v těch minus 20, co je v Rusku, prohánět prostě někde po Sibiři na koni asi
2: jo,
1: není
2: tak to je
1: úplně
2: další
1: jako
2: věc, no.
1: Nejideálnější, ale tak jako...
2: Že někomu zmrzne motor a druhýmu zmrzne kůň prostě.
1: Tady, ale ve finále, kdo chce kam, pomožme mu tam. Přesně. Víš, jak to je, že jo? Víš, jak to je.
2: Ještě jednou to řekni a pak to můžeš odentrovat.
1: Víš, jak to je.
0: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supilí

0: Tak musím říct, že díky Izovi a díky Krištofovi jsem se dozvěděl, co je to koprolit.
1: Že to takhle začneš.
0: Já to, no tak jako bylo, přišlo mi to zajímavý, ono to podle mě spoustu věcí neví, tady možná i spoustu spinnerů to neví, ale prosím vás, koprolit, Krištofe, vysvětli to, ale
1: počkej, rámci... počkej, to musíš vysvětlit ty, protože já teďka jako nenacházím ty správné slova.
0: Ty správné slova,
1: no?
0: Jasně, ty si to řekl poněkud teda jako jinak, nebo respektive
1: ono se to nedá
0: nevhodně
1: říct
0: do éteru,
1: no, právě.
0: Ale jako můžeme to říct, že prostě koprolit jsou za tvrdý dinosaurí hovna. Asi takhle jako by se to dalo říct. Každopádně.
1: No dobře, chtěl jsem říct, tady je ano, skamenělý prehistorický exkrement, což zní teda mnohem přístupněji.
0: Je to znešenější, ale tak jako řekli jsme si to prostě lidsky, tak jak to je. Každopádně my se spolu jdeme podívat do mobilní apky Rádia Spin, kde nám přišla hlasovka od Davea, tak Dave.
2: Nazdar, tady Dave, hele, Roman už šel do penze, nebo co se děje, čau.
0: Já si myslím, že Roman, jestli tohleto slyšel, tak měl rozhodně radost, teda jestli teďka slyšel tuhleto voicovku. Každopádně Dave, ne, Roman nešel do penze, Roman si vzal prázdniny, takže Roman nastoupí dost pravděpodobně zpátky v září, jestli tak jako odpočine, vyčiluje se, odjede si do vči a tak dále. Takže
1: bude
0: Roman
1: úplně jiný
0: prostě
1: Roman, ale.
0: Potřeboval, no vyzenovaný trošku.
1: No, úplně buddhistický mnich.
0: No to zase asi ne. Nezapomínej, že si to vysílání dneska poslechne.
1: Hrdelní zpěvy na Rádiu Spin.
0: Ty vole, hrdelní zpěvy, na mě taky vyskakuje tato typka, no. Jako musím říct, že tato paní je docela vtipná. Každopádně my se jdeme přesunout k našemu tématu. A to je to, že já jsem včera četl o tom, že se v Číně otevřela nová škola, která je pro roboty. Roboti
1: skvělý.
0: Do ní prostě chodějí, nebo spíše tam teda asi jako majitelé vozej, nebo nevím, jak to funguje. Každopádně hrajou, nebo učí se tam lidským věcem. Takže oni se učí hrát basket, učí se hrát na klavír, nebo spolupracovat s lidma. Wow. Což jim přijde vlastně naprosto perfektní, ale já jsem si říkal, že jak by to vypadalo, kdyby roboti chodili do české školy? Co by se vlastně roboti mohli naučit v českých školách? A říkal jsem si, že na to se zeptáme vás spinnerů.
1: No rozhodně. Ráno. Jako taková česká škola pro roboty to musí být fajnová věc. Jako, co se tam roboti naučit, jo?
0: No,
1: místo oleje pít pivo. Tím to vlastně jasné, nenapadá.
0: Házet svačeny z okna a tak dále. No, každopádně no. To necháme na vás spinnerech. Co vlastně by se roboti mohli naučit v našich českých školách. 210, 32, 330, mobilní aplikace Rádia Spin, to bude naše první téma na ráno. Co se roboti můžou naučit v českých školách? Yeah.

0: 7.24, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom a taky Krištof, no a Krištof zapátral v naší mobilní apce Radio Spin, kam nám přišel naprosto krásný vzkaz od Vaďky.
1: Je to pěkný.
2: Ahoj kluci, tady Vaďka, chystám se do práce a vy mi hrajete úplně nejlepší písničku z alba Izomandiase, Miluju mě nenávidět, tak vám chci říct, že vás taky miluju.
0: To je moc hezký, my tě taky milujeme, Vaďko. To je moc hezký, děkujeme za tenhle vzkaz. Každopádně my jsme tady pár minut zpátky nakousli dnešní téma, a sice to, že v Číně se otevřela škola pro roboty. No a nás zajímá, co by se roboti naučili, kdyby měli chodit do českých škol. Tak jdeme se podívat za Michalem.
3: Za školáctví.
0: To si myslím, že je asi
1: to
0: jako
1: je pravda.
0: Legit odpověď, že by to možná mohla být jako první věc, která by asi napadla leckoho.
1: Kdo z nás to kdy neudělal, že?
0: To je pravda.
1: To by robot hnedka vzal.
0: Hele, jak si nejčastěji jako třeba simuloval, když jsi chodil do školy?
1: Ty na střední celkem často, když se mi nechtělo ráno na step. A to bylo hrozný, že on byl asi od 8 a my jsme jako s kamarádem měli takhle na intru pokoj, že jo? A postele dejme tomu metr od sebe. Vždycky jsme se jenom takhle otočili ráno, podívali se na sebe a říkáme si, pane, dneska ne, a kašlali jsme na to.
0: Jo, tak já si pamatuju, že já jsem teda strkal teploměr do čaje,
1: okay.
0: Abych vlastně jako nasimuloval teplotu, ale vlastně dělal jsem to naprosto jednoduše, a nebo respektive takhle, čistě jenom kvůli tomu, že ten teploměr, když si ho zapnul, tak on ukázal jako první tu teplotu, kterou si naměřil předtím. Takže proto já jsem ještě strategicky ten teploměr natáčel. Samozřejmě máma už byla v práci, že jo? Takže já jsem jí musel zavolat, že mám teplotu, pak tomu jsem prostě jako vstal, namočil jsem to do čaje, říkám si, 40,3 to je moc, takže jsem potom namíchal ten čaj ještě jako na nižší teplotu, ale 38,7 to by šlo, takže takhle já jsem potom zůstal třeba celý týden doma. Každopádně my se jdeme podívat ještě za Petrem, co by se podle něj roboti naučili v českých školách.
4: Jak všechno ošulit, stejně jako my všichni lidi, takže to je jasný. Čau.
0: Taky se mě Peťa zkrásí ráno, hele, to si myslím, že je taky docela dobrá věc, kterou by se ty roboti mohly a možná dokonce i měli naučit, protože potom by ty věci, které by měli dělat, tak by jim šly vlastně jako ještě víc od ruky.
1: Super, představuju tu školu teďka v hlavě, úplně si to vizualizuju, jak by to vypadalo, ty jo.
0: Divně.
1: No, prostě ti roboti tam, že jo, na chodbách. Představ si, že třeba biologii by učil český herec Miroslav K. Robot a brali by tam biologii třeba chrobotnice.
0: Okay. Každopádně, co by podle vás měli naučit roboti v českých školách, tak dávejte vědět dál na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní

0: My jsme taky na pomyslný stage tady na Rádio Spin, máme 7 hodin a 30 minut. K tomu Dominika, taky Krištof a dneska tady společně rozebíráme roboty v českých školách a taky, co by se tam měli naučit. Krištofe, co jsi našel v mobilní apce Rádia Spin?
1: V mobilní apce jsem našel, prosím tebe, voiceovku od Janet, která nám tady...
0: Voiceovku od Janet, no tak si ji pojďme pustit.
2: Hele, asi bys se měl naučit ubalit si, a to většinou jako ne o přestávce, ale o hodině. No, nebo třeba cíga jsme si balili. A pak samozřejmě zdrhnout o přestávce před školou a někam do lesíka. My jsme měli takový libovou školu na Ládví, kde byl takový lesíček, kde nebylo vidět. Takže úplně super čuper, takže zdrhat cígo o přestávka.
1: Ale jak by to ten robot jako dělal tady tohleto, víš?
0: No, normálně by si prostě pípnul, šel by, pípnul by se potom cestou zpátky. Normálně jako student.
1: Já spíš myslím tady tyhle ty zlozvyky, víš? Jako jak by to ten robot vlastně dokázal, když nežije? Třeba jako proč by chodil někam na pivko, když to pivko si vlastně dát nemůže?
0: Ale tak jako viděl jsi Futuramu.
1: A jo, to je pravda, Bender no, pořád, že?
0: Bender pořád, takže robot může taky. Rychlá doprava na Rádiu Spin. Jdeme se podívat na to, jak se v tuhle tu chvíli, no tak si to řekni za hodinku. Jak to vypadá na českých silnicích. Začneme u Krištofa v regionech.
1: Pojďme se na to podívat. Teďka je to 12 minut v Ostravě Narodní, takže tam se vlastně nemění vůbec nic. Pořád se taky nemění nic, pokud jedeš z Pelhřimova na Humpolec, tam si počkáš 10 minut. Kreše jsou pak hlášený v Nádražní ulici v Teplicích, potom Žďár nad Sázavou v ulici Pančava ve Zlíně, zvláštní ulice, jsem v životě. A to tam skoro bydlím, ty jo. A potom třeba v ulici Žižkova v Chebu, tam to bude ještě asi na 2 hoďky, takže bacha na to.
0: Okay, takže tam jezděte obezřetně a obezřetně jezděte taky po dálnicích, konkrétně teda

0: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
1: Nově tu vysíláme na 985 FM.
0: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Nekorektum utrum. Radio Spin. Spin Music Impro.
1: 7 hodin a taky 40 minut k tomu. Já jsem tady dneska sliboval ráno na Radio Spin, že dneska je den, kdy já se vychutnám být na druhé straně mikrofonu.
2: Už se to stalo někdy?
1: Nestalo.
2: Nikdy? Nikdy.
1: Zatím za tu dobu, co vysílám Spin ráno, tak se to nestalo. Takže
2: okay.
1: Jsem hodil míč na druhou stranu a říkal jsem, nebo psal jsem včera Krištofovi, říkám, hele, potřebuji, aby si se na zítra připravil tohle a zvládneš Radio Spin Music Impro. A Krištof říká, no jasně, že zvládnu Radio Spin Music Impro. Takže
2: jedno, jsem tak jako domově jenom psal, jo, na očičko, vůbec jsem si tam nebyl nervní a říkal jsem si, já mu to tak pokazím.
1: Ne, tak jako taky si mohl napsat, hele, ne, tyma, nechci to, víš co.
2: Ne. Já si to chci zkusit.
1: Jo, tak tyhle, to je úplně ideální, hele. Jako takhle, je dobrý, že se do toho chceš ponořit a že si to chceš vyzkoušet, protože když se to osvědčí, no tak se to může dělat příští týden znova, že?
2: No právě, a já už jsem to zkoušel tady jednou s Romanem, nevím, jestli jsi to slyšel, já jsem tě disil tehdy.
1: Jo, slyšel, no.
2: Jo, dobře, tak.
1: Přesně, takže si dávej bacha, abys ti pustil ty správný věci. Každopádně, co jsi vybral za tracky dneska?
2: Kámo, včera jsem byl tramvají a říkal jsem si, co tak jako spojit, co by tak šlo, a měl jsem takový ten automatický playlist ve sluchátkách a skočil mi tam XXXTentacion na písnička Look at me, ten jako okay. Prďácký beat.
1: Ale to je docela jako tvrdá věc. To je jako hodně hard track. Teda,
2: je to hodně hard, no. A přemýšlel jsem, co tak jako typicky českého a zároveň trošku hard je, a napadly mě Kabáti.
1: Kabáti do
2: a jejich track Pohoda, no.
1: OK.
2: Takže z toho vznikla taková fúze, kterou bych nazval XXX Kabáti.
1: XXX Kabáti nebo XXXL Kabáti? No, ne, to asi nebude fungovat. Look at me Kabáti, ne.
2: Ano, takže třeba se to můžeme jmenovat Podívej se na můj kabát.
1: No, podívej se na Look at my kabát.
2: Look at my kabát je super.
1: No tak jo, hele, my si dáme teďka 3,5 minutkový track Hollywood Undead a Krištof se tady zatím připraví, rozmluví, rozpívá, protáhne se hlasivky a za chvilinku se můžete těšit na Radio Spin Music Impro. Já jsem teda hodně zvědavý, jak to bude znít. Takže
2: text
1: z kabátu do XXXTentacion. To si myslím, že bude hodně zajímavý Radio Spin Music Impro a máte se na co těšit. Tak za chvilku jdeme na to.

0: Pro.
1: Tak to vypadá, že Krištof se opravdu rozpíval. Prosím tě, mi přišla zajímavá jedna taková věc. Aha. Ty jsi prostě tady, já to teda musím propálit, ale propál. Ty jsi prostě takhle jako během tracku odešel na záchod. A Vicky říkala, že se dost často děje, že když mají herci před představením, že prostě dost často pobolívá bříško, takže to musí jít prostě předtím jako uvolnit na záchody.
0: Ty jo, jako může být, ale...
1: Nebyl to tenhle případ.
0: Protože na tom herecí, já si myslím, že to je stejný, jako když třeba ty vlezeš na stage, protože ta stage to je takový jako magický místo a tam všechny ty problémy a všechny tady tyhle ty jako fyzické věci najednou zmizí.
1: To je pravda, akorát mě se předtím chce jako zvracet, teda nechce se mi to jako tu druhou
0: fakt
1: stranu.
0: Fakt jo, jsi takový stresař?
1: No jakdy. Záleží na tom, jak moc jsem na ten koncert připravený, ale ono ve finále, jakoby takhle, já musím říct, že když jdu a mám to jako nejvíc v pytli nebo v patřičných místech, tak prostě se mi vlastně jako hraje nejlíp. Takže okay. Když mi na tom fakt záleží a fakt jsem nadrcený a vím, že ty věci umím, tak jsem nejnervoznější, paradoxně. Je to divný.
0: Tak to nevím, proč nejsem ten nervózní, když jdu repovat, ale...
1: No, tak jako já si myslím, že nemáš proč být nervózní, že to máš určitě natrénovaný. Každopádně pro připomenutí. Krištof si dneska ráno do rádia Spin Music Impra bere text z kabátu.
0: No jo.
1: No a ty Zanda do za mě, teda musím říct, do dneška jednoho z nejzajímavějších a nejtvrdších beatů, a to je Look at Me od XXXTentacion.
0: Jo, se ti profoukne ofinu ten beat.
1: Jako
0: myslím si, že... Tobě ne, teda, promiň, ale...
1: Mě ne, bohužel.
0: Ale mě jo.
1: Tyba, už jsem úplně zapomněl, jaký to hryští vítr profoukne ofinu. Každopádně, Krištofe, ty jsi dneska ready.
0: Jsem ready, dome.
1: Seš ready, tak my jdeme na to. Premiéra dnešního Radio Spin Music Impra v podání Krištofa Švehlíka právě teď.
0: Tak jo. Já se usadím doma. Tak. Nastavím si mic.

0: koho?
1: Hele, to se stává, stává, bohužel. Už to mám za sebou taky. Hele, dáme si repete, oni někdy prostě ty slova jako fakt nejdou do pusy, no. Bohužel. Tak jdeme na to.

hoří les a hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedům, to je smůla, dome, podívej. Dome, podívej, ale počkej, hasiči to stejně přejedou, oni si moc dobře nevedou.

0: krávo. Jako musím říct, že jestli někdo někdy fakt jako zandal Radio Spin Music Impro, tak to bylo právě teďka, protože tohle to byl fakt jako, tohle byl fakt jako randál a myslím si, že to ocení i spineři, protože tady už to volá, tak Radio Spin, kdo tam?
1: Čau kluci, tady Petr, no to byla Peťka.
2: Ahoj Petr, děkuju.
1: Čau, byla to, bylo to super. Dome, prosím tě, na příští týden je potřeba hodně cvičit, jo?
0: Já si myslím, že na příští týden rozhodně je potřeba cvičit, nebo možná přenechám, že jsou na druhé straně.
2: No to já se budu těšit na tebe, Dome.
0: No tak.
1: Kluci, super, to bylo.
0: Peťas, moc děkujeme za kol, krásně nám měsí, čus. No a jdeme zvednout ještě jeden telefon, 210 32 30 30. Kdo tam? Dobrý ráno. Halo, halo, slyšíme se?
3: Slyšíme se, ahoj.
0: Čau,
3: ahoj.
0: Michael, tak jak se ti líbilo Radio Spin Music Impro?
3: Normálně Petička, a můžu ti říct, napiš maniákovi, protože normálně se k němu hodíš. Normálně to bude banger, to bude hit, přísahám ti, napiš maniákovi a normálně hit, to letí to bude.
2: Děkuju ti, to normálně vybavíme feed asi, no.
3: Normálně jdi na feed fakt s maniákem, to ještě nějaký pořádný beat. A normálně to bude střela.
0: Já jsem si říkal, komu mi to jenom připomíná.
2: Fakt jo, maniaka.
0: Michal to rozousknul, Michal to rozousknul.
2: Díky, Michale, díky moc.
0: Hele, Michale, moc děkujeme, krásný ráno, čus.
3: Ahoj.
0: No tak kdybyste chtěli ještě někdo dát Krištofovi feedback, tak určitě můžete. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Jak se cítíš po tomhle výstupu?
2: Výborně, jako po každém výstupu. Vlastně jsem unavený, dal bych si housku se salámem a šel spát.
0: Chápu, ale bráško, můžu ti říct, že to bylo fakt jako geniální.
2: Ještě jednou díky.

0: Ještě než se na Radio Spin přesuneme do další naší společné hodinky, tak máme tady od vás reakce na dnešní Radio Spin Music Impro a za to teda musím říct moc děkujeme, protože dnešní Radio Spin Music Impro od Krištofa si to rozhodně zaslouží. Tak Krištofe, seš ready na feedback, na tvrdý feedback od spinnerů. Jdeme za Pavlem.
1: Hej, tak to byl totální banger, kámo.
2: Pavle, díky.
0: Bráško, jako musím říct, že musím rozhodně souhlasit s Pavlem, ale jdeme se podívat do mobilní apky Radio Spin ještě za Ondrou.
3: Tak toto, bylo jakože brutálna nálož, kamaráde. Dome, máš čo robiť, to je velká výzva. Fakt bravo.
0: Jako myslím si, že máme rozhodně co dělat. Jestli mi Krištof Radio Spin Music Impro nechá na příští týden, tak si myslím, že tohle je jako hodně velká challenge to překonat.
2: Domluvíme, může se takhle zároveň jako překonávat, víš, že každý týden překoná jeden toho druhýho jako, a takhle půjdeme si... úplně jako do extrému a v září to bude úplně nejlepší. A v září dropnem společný track.
0: OK. Tyba, tak já si myslím, že Radio Spin Music Impro po zbytek prázdnin je vyřešený, vymyšlený a myslím si, že se teda v tom případě máte rozhodně na co těšit. My jdeme ale ještě předtím, než se posuneme dál, podívat taky na počasí, který bude dneska naprosto, asi musím říct, příjemný, protože venku jo. Bude nějakých 27, tomu bude polojasno, takže žádný úplně jako... žádný čirý sluníčko vás prostě jako dneska nespálí, ale ta teplota bude rozhodně příjemná a to, že na vás nebude úplně přesně pálit sluníčko, bude úplně ideální na dnešek.
2: A úplně ideální to mají lidi u Liberecka nebo Královéhradecka, protože tam ještě vidím, že je hlášený nějaký slabý deštíček po celý den, takže ti to
0: takže
2: mají tam
0: to máte i se sprškou, to je přesně. Naprosto perfektní.
4: Zahradnické.
0: Hele, třeba si myslím, že pokud bydlíte na Praze 9, tak stejně tak jako já teďka prožíváte prostě odstávku teplý vody a myslím si, že jestli někde bude teplá voda, tak to bude přesně v Liberecku, protože 27 stupňů a k tomu déšť rovná se teplejší déšť, takže já si myslím, že na sprchu jedině do Liberce dneska. Spin Radio.
5: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
6: Radio Spin Dash Double. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: Krásný dobrý ráno všemu Rádia Spin, máme 8 hodin a taky 6 minut. K tomu s tebou je Dom a taky Krištof, no a my se společně jdeme podívat na další přehled zpráv. Tak Krištofe, co tam máš?
1: Hele, já jsem sliboval, že se podíváme na fotbal, který mu sice moc nerozumím, ale když jde o fotbal, tak samozřejmě znáš minimálně dvě jména. Mm-hmm. Jaký, Dome?
0: Ronaldo a Messi.
1: Mm. A potom ještě možná takový ti trošku víc fun facty znají Neymara juniora.
0: Jo, toho znám taky, Neymara, toho jsem měl jako skin ve funku.
1: Tak te... Dobře, tak aspoň takhle. Každopádně Neymar junior, tak ten teďka promluvil a zandal teda, že bude končit svoji reprezentační kariéru. To znamená, že ještě jako trošku nějak hrát bude, ale už asi nebude reprezentovat v Brazílii, pokud se nepletu. Mm-hmm. A zároveň chvilku na to promluvil i jeden z těch dvou, o kterých si mluvil, ne Messi, ale Ronaldo.
0: Jasně.
1: A ten teda taky oznámil, že tohleto mistrovství světa bude jeho poslední a že chce jako odcházet jako s čistým svědomím. Takže to znamená jako takový lehký pomyslný konec dvou legend, ale já si myslím, že už možná dlouho čutat nebudou. Tyjo.
0: Tak on už na to má asi docela vrch,
1: právě,
0: ne?
1: Právě.
0: Počkej, hele, jdeme se podívat schválně, kolik je Cristiano Ronaldovi, protože...
1: 42 bych tak typnul.
0: Myslíš si, že 42, tak to ty vole jako ve 42 běhat po hřišti, to si
1: no
0: myslím,
1: právě, to už tě ani nechce.
0: Jako je docela, hele, máš pravdu, 41. V roce 85 se narodil, takže něco už má za sebou, nebo něco už má naběháno, takže jako asi se nedivím tomu, že už to je na něj poslední mistrovství, protože prostě teda tak kolik naběhá průměrný hráč jako během fotbalu.
1: Ty kráso, dost.
0: Nějakých jako třeba 10-11 kiláků to může být, ne?
1: Teď záleží kdo. Jestli jsi branař, tak myslím, že to bude trošku míň.
0: A tak brankář zase to hodně naskáče, když teda jako to záleží na tom, co hraje za týmy. Že?
1: A jestli si nastřídáš, tak taky hodně málo, že jo?
0: To je pravda, no, ale tak...
1: Znáš takový ty děti prostě, jak si vždycky tvořil ten tým jako kapitán v tělocviku a vždycky si strašně nechtěl brát to jedno dítě toho jednoho spolužáka, protože prostě neuměl rychle běhat. Tak střídal na střídačce ten týpek jenom.
0: Tak to jsem byl přesně já, ty dostal na to střídačce.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbežci,

0: A ještě jednou krásný dobrý ráno u Rádia Spin, máme 8 hodin a taky 11 minut k tomu. A teda já musím říct, že já jsem teďka objevil přímo na našem Instagramu Rádia Spin zprávu o tom, že kluci z Teď nikdy labelu, nebo respektive celý Teď nikdy label slaví už neuvěřitelných 20 let.
1: To je šílenost.
0: Co si budem povídat, dvě dekády na české repové scéně je jako fakt hodně. Krištofe, máš nějakého svého oblíbeného interpreta z Teď nikdy?
1: Jako já jsem ti říkal o Feter jednoho, což je prezident Lowrider, to je týpek Slovák a přijde mi jako hodně nedoceněný. Jako málo lidí ho zná. Mně se zdá, že na Spotify má třeba, já nevím, 10 000 posluchačů, dejme tomu měsíčně, což mi přijde škoda, protože je fakt skvělý. Každopádně...
0: Hele, prezidenta Lowridera tady jednoho máme, tak ukázku si můžeme dát.
2: Držte si klobouky, jestli jedete s náma.
0: To je Kato, tady je tam na featu. Známe svý práva. Ale to je takový bumbepíček teda. Jede hodně takovýhle bumbepíček, nebo je to
1: taky. A potom jakože má skvělý alba, myslím, že Opus Magnum se jmenuje a to je takový jako zase melancholicky, taková jako skoro až alternativa bych řekl. A je to fakt skvělý.
0: OK, tak jestli někdo neznáte prezidenta Lowridera, tak rozhodně na Krištofa doporučení dáte.
1: A taky dělá výbornou produkci ještě mimo to.
0: Jo, dělá se jako sám beaty.
1: Jo, taky.
0: To je super. Jako tohle to je jako dobrý, že když se někdo dělá prostě beaty sám pro sebe, tak si myslím, že to je hodně přidaná hodnota, nejenom to, že ti ty lidi cení, ale zároveň prostě jako víc, co ti sluší. Takže
1: určitě.
0: Za sebe musím říct, že určitě jo. Každopádně, kdybych měl já vypíchnout svůj oblíbený single za éru Teď nikdy labelu, tak musím říct, že prostě Poly Grant, Kenny Raff a Chris a jejich tuláci. Tohle je jako moje hodně velká srdcovčička. Nejenom ten beat, hlavně teda ten beat musím říct, mě baví úplně extrémně, ale ten text a celkově jako ten sound tady Paulí s Kennym nastavili, takže je jako pecka. Takže pokud máte někdo nějaký oblíbený track za Teď nikdy label, tak rozhodně nám dávejte vědět, a nebo si počkejte na komunikátor a cítněte Viki, protože ta vám ho může během dnešního dopoledne určitě zahrát. Dirty to clean my act up. Yeah.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin a taky 17 minut, k tomu ty posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál Dom a taky Krištof. No a ty víš, že touhletou dobou prostě zhruba tak těch 8.20 startuje Pravda nebo lež, což je hra, kde vlastně hádáš, jestli tvrzení, které my tě tady dáváme, tak je pravda a nebo lež. Tvrzení dneska ráno vybíral Krištof.
2: Je to tak, Dome, je to naprosto jednoduchý, já jsem se 2 dny zpátky totiž díval po dlouhý době na Matrix a tak mi napadlo, že jako téma si dneska dáme Pána prstenů. Fakt jsem měl ale tu spojit, že jsem čuměl na ten Matrix a říkám, tyjo, že bych o tom, a pak mi tam cvaklo, ne, Pán prstenů bude lepší, takže téma na pravda nebo lež bude Pán prstenů, což může být jako těžký, ale já jsem to udělal fakt jako lehký.
1: Když se si říká nerďák jako nerďák, že?
2: Přesně, je to pro nerdíky tady tohle.
1: Hele, a je to pravda nebo lež Pánovi prstenů z filmu nebo z knížek?
2: Z filmu a jedno info je takový, jakože z knížek, dejme tomu,
1: to
2: ale,
1: radost, protože
2: ale je to spíš o filmech.
1: Já jsem vysloveně čtenář,
2: jo.
1: Takže já rozhodně teda jako z těch knížek vím moc, teda, protože já jsem si dal samozřejmě jenom ty filmy na knížky. Prdím, každopádně, kdo znáte Pána prstenů třeba i trošičku líp než já, nebo stejně tak jako já, nebo hůř než já, tak klidně cinkněte na 210 32 30, protože už za 3 minutky od vás budu potřebovat v pravdě nebo lži pomoc, takže potřebuju od vás, kdo mi teďka pomůžete.
3: Tohle písničku jsem pouštěl

0: Cel má mě, tala se, co na ní vidím, a já už ani nevím.
1: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
2: Tak co, dobře, budeš na to sám?
3: Já mám takový pocit, že spineři slyšeli Pána prstenů a že si řekli, že mě v tom prostě nechají, protože prostě Pán prst. Jakoby začínám být mírně ve stresu, ale říkám si, že třeba se ještě nějaký dobrovolník
2: je
3: najde
2: lehký,
3: a na 230, 30 cinkne právě teď, protože je to potřeba mít tady aspoň jednoho z vás na pomoc. Protože
2: yes, a nejde o knížky, jde fakt jenom o filmy, je to fakt easy.
3: A myslím si, že Pána prstenů vidělo spoustu z nás, že jo? Já se podívám, jestli tady mám teda z Pána prstenů nějaký podkresíček, protože to si myslím, že by asi, no nemám tady žádný podkresíček. No,
2: poznávačku jednu. A někdo volá?
3: Někdo volá. A zase to položil.
2: Chápeš, no tak jako, co to je?
3: Jako, co to je? Potřebuji.
2: Tak šup, šup.
3: No tak, znovu. no tak. Kdo se najde? Halo, kdo tam? Dobrý ráno.
4: Ahoj, tady Míra.
3: Čau, Míro.
2: Ahoj, Míro.
3: Uf, už jsem sádl, že tady na to dneska budu sám. Tak Míro, já ti moc děkuju, že mi pomůžeš tady s Pánem prstenů. Řekni mi, Míro, jak ty jsi na tom s Pánem prstenů?
4: Tak celkem dobře, viděl jsem všechny díly, tak uvidíme, jestli si z toho něco pamatuju.
2: To bude stačit.
3: Já doufám, že si z toho něco pamatuješ, protože já si teda něco málo pamatuju taky, ale ještě tady máme jednoho pomocníka s náma, aby toho nebylo málo. Kdo tam? Dobrý ráno.
5: Ahoj, tady Jakombo.
3: Čau Jakombo, tak jak ty to vidíš s Pánem prstenů? Viděl jsi, neviděl jsi?
5: Bídně to vidím.
3: To vidíš.
5: Ale tak nechtěl jsem tě v tom nechat, aspoň budem dva.
2: Správně, to si charakter,
3: cení,
2: ale.
3: To se cení, to je přesně tak, je to charakter. Takže. Dobře, my se jdeme vrhnout na otázku číslo 1 a jsem teda moc zvědavej, co k tomu přijde, takže jdeme na to.
2: Chlapi, první statement. Údolí Imladris je v elfském označení pro místo, kterému běžní lidé říkají Roklinka.
3: Jsi asi zbláznil, ne? Jako, co to je?
2: To je naprosto jednoduchá otázka, chlapi. Údolí Imladris.
3: Imladris.
2: Mm-hmm. Je elfský označení pro Roklinku. To znamená takový to údolíčko, kde byl Elrond a celá ta rada, odkud vycházel prsten s výpravou.
3: Kluci, jak jste na tom?
4: Vůbec mi to neříká, ale ty bych, že to bude pravda.
3: Ty bys si řekl, že to bude pravda?
4: Já to nechám to. Já.
3: Hele, mě to zní nějak jako podezřelé, ale že jste to vy, tak... Nechám to na vás, tak označujeme pravdu.
2: Ještě, že vás ten dom má, protože je to pravda. On to dokonce teda, pánové, říká Gandalf, mám pocit v jednom díle, kdy tam přicházejí a on říká tím jeho krásným hlasem Údolí Imladris, v obecné řeči je znám pod jiným jménem.
3: No, tak jo, hoši, moc
5: děkuju. Já si Gandalfa vybavuju jenom jako toho dětka, co hulí tu fajfku.
3: A dělá z ní lítací lodičky, to si pamatuju
5: jo,
3: taky.
5: Přesně.
3: A nejdřív byl šedivej a potom byl bílej, to si taky pamatuju. Tak, jdeme
2: druhý statement, pojďme na to. Celá trilogie Pána prstenů získala dohromady neskutečných 9 Oscarů.
3: Celá trilogie, jo.
2: Celá trilogie, všechny tři filmy získaly dohromady 9 Oscarů.
3: Ty vole, si myslím, že by to mohlo být víc.
5: Já jsem taky chtěl říct, no, že si myslím, že to bude víc.
3: Já si myslím, že by to mohlo být 12 třeba.
2: Fakt, jo. Tak počítej pořád tři filmy, prozradím, že teda jeden získal většinu, ale třeba ten druhý film nezískal skoro žádného, ten získal...
3: Ten druhý už byl takový trošičku nuda, no, ten třetí byl, ale zase potom jako hodně vymazlený.
2: Takže myslíte, že víc, jo?
3: Já si myslím, že by to mohlo být víc. Co myslíte?
5: Já nevím, já jsem to chtěl říct taky, no, že by to mohlo být víc, že to nebude pravda, že jich je jenom 9.
2: Ok.
5: Já netuším.
2: Aspoň si upřímný.
3: Ale tak to zkusíme, tak třeba jich má víc, třeba jich nemá 9, má jich 10, hele, tak jako uvidíme, takže...
2: Jakože bych takhle slovíčkařil.
3: No, mm-hmm. Tak jako můžeš slovíčkařit v počtech, jako proč ne, že jo, tak zkusíme označit lež.
2: No jo, máte to správně.
3: Kolik jich bylo?
2: Hele, dokonce jich bylo 17.
3: Ty krása.
2: A nejvíc teda získal ten třetí díl Návrat krále a ten vyhrál 10 Oscarů. Což je jako výkon.
3: To je randál, to je hodně velký randál. Ale jako zase na druhou stranu ten Návrat krále, já si myslím, že to je docela masterpiece.
2: Je to skvělá epická jízda.
3: Hodně vymazaný.
2: No pánové, tak, no nic.
3: Ale kdybyste ho viděli, jak se prostě jako přepnul na ten vážný výraz. Opět, jako fakt si myslíte, že by to mohlo být víc 9, těch je prostě dost. Ty já si myslím, že jim to stačilo prostě bohatě.
2: No, tak se studoval herectví, tak to zužitkuju, ne?
3: No právě.
5: Bude muset jít vyměnit tričko, no.
3: Tak.
2: Třetí statement, dobře, tady už budu trošku zlé, jo. Za třetí. Aragornovi bylo během války o prsten přes 80 let.
3: Hm?
5: Hm? To je... A to je kdo?
2: Jedna z těch hlavních postav, která tam je.
3: To je ten, co se na konci stal králem.
2: Ano, na konci je z něho král.
3: Na konci je z něj král, je takový ten týpek, co řekl, ne, vy se neklaňte, to já se klaním
5: já
3: vám.
5: Vím,
2: a měl tu krásnou elfku.
3: Ale mně nepřipadalo, že mu, jako takhle, on ve filmu mu 80 rozhodně nebylo, teda, jako tam mu bylo...
2: Jde solid, o tu postavu, jo?
3: Tam mu bylo solidních 35, podle mě, ve filmu.
5: Já tak zase až takhle neslovíčkaří,
2: ne? No, jde o tu postavu, Aragornovi. Nemyslím herce teďka, myslím fakt jako vyloženě tu postavu.
3: Ale tak
5: já
3: jako...
5: vůbec nevím, jak vypadám ten chlap.
3: Ale já si myslím, že kdyby mu mělo být jako... Kdyby mu mělo být 80, tak prostě vyberu jako herce starého dětka, ne? Jako, to je přece...
6: A je to... A myslíš jako, že o válce nebo po válce? Protože tam je záběr, kdy on umírá.
2: Ne, tak myslím ještě před tou válkou normálně ten děj toho filmu beru. Neberu ty jenom jednotlivý záběr, jak tam potom umírá, nebo jak má dítě s tou Arventou, už nemyslím.
3: Hele, já si myslím, že 80-letý člověk by se proti skřetům prostě jako nemohl jen tak jako vrhnout.
5: No jo, tak co když je to něco jako upír, že jo?
3: To byl normální člověk, ne? Aragorn.
6: Upír to nebude, ale si to nevychází z knižní předlohy, kde mu bylo asi možná 80, ale... Za mě to je tam taky blbost, protože ve filmu mu mohlo být maximálně tak do těch 40.
3: No, tak bereme to třeba teda podle té knížky teda v tomhle tom případě.
2: Jako knížka ne, i film, tam se to neliší vlastně, i v tom filmu je to okrajově, ale je to tam zmíněno.
3: Okej, okay, no 80 mu být nemohlo prostě. Jako podle já filmu nevím. Určitě ne.
2: Takže říkáte míň.
3: Ne, si myslím, že míň, no.
2: Takže kecám.
3: Já si myslím, že kecáš. Co myslíte, kecá?
5: Asi jo.
3: Jo?
5: Já už mluvil dost.
3: Hele, tak když tak to vezmeme, když tak to bude na mě prostě, ale tak dáváme lež.
2: Aspoň jeden bod, je to na Dominika, je to pravda.
3: Cože?
2: Fakt je to pravda.
3: Jak jako?
2: Normálně je to pravda, protože ten Aragorn, pusti to. Protože Aragorn, on nebyl obyčejný člověk, on pocházel z takový jako vyšší linie.
3: Počkej, tam byl, ale...
2: reálně mu prostě v té době, kdy se odehrává Pán prstenů, celá ta trilogie, bylo 80 let.
3: Tyva, to není možné, tam nikdo neřekl, že to není člověk, podle mě, ale ve filmu ne.
2: Myslím, že jo, myslím, že to taky říká Gandalf Frodovi, ty že to je Dúnadan.
3: No, že tak to jde za mnou, no, tak to se...
2: Bohužel,
5: já vám říkal.
2: Ano, Dominik ti to pokazil.
3: Dobře, no, tak 2-1, tak si zítra dáme repete.
2: Ale tak furt jste vyhráli, jako.
3: Jo, no, nevyhráli, jako.
2: Jak to?
3: No, 2-1 se vyhrál.
2: Ne, vy jste vyhráli.
5: Já, my jsme vyhráli 2-1.
2: Vy jste vyhráli, 2-1. Nebuď smutný.
3: Jo. Já v tom mám bordel. Já jsem zklamaný, že prostě Aragornovi bylo 80, přitom vypadá na 35, to není možný prostě.
2: Já mu to řeknu někdy.
3: Okej, okay. No tak jo, hele, už díky za hru, díky, že jste potahali.
2: Děkujem.
3: A třeba si zahrajeme zase zítra. Mějte se, čus.
5: Tak jo, mějte se hezky, ahoj.
2: Čau, čau.

0: počkáš v Ostravě na Rudný. Nevím proč, ale čekáš tam dneska celý den. 10 minut počítej s tím. Z kdo ví, jakýho důvodu si počkáš 15 minut před Rychnovem na Kněžnou. Jo, už to mám, jsou tam práce na silnici. No a kreše jsou potom hlášený třeba v Nádražní ulici v Budějcích, v ulici Žižkova v Chebu, anebo na Libušině třídě v Brně. Toť vše.
1: OK, tak jdeme se v rychlosti podívat taky na dálnice. Tady se zasekneme akorát, nebo respektive vy zaseknete na D7 na příjezdu a taky na výjezdu z Prahy. Tam jednak kvůli práci na silnici, druhá kvůli tomu, že se tam bourá, takže tam pozor. Co se Prahy týče pro tuto chvíli, tak počítejte se zdržením na pražském okruhu mezi Chrášťanem a Barrandovem. Tam se za poslední hodinku nic moc nezměnilo. Stejně tak se nic moc nezměnilo taky na Barrandějáku po směru na centrum a ani se nic nezměnilo na Štěrbovský spojce kolem Černého mostu a hlavně taky na Kbelský, protože tam má info Michal.
2: Ahoj spineři, ale prosím vás, ten, kdo chcete jet z Černého mostu na Kbelskou, anebo od Mladý Boleslavy na Kbelskou, tak si tomu vyhněte. Úplně to stojí, ale úplně. A to stejný směr na Štěrboholskou spojku, taky od Černého mostu, od Hradce, úplně to stojí, úplně, ale to se ani nehne a úplně to stojí, takže se tomu fakt vyhněte. A nebo si vemte sebou kafe a jídlo.
1: To si vemte, protože když se na to podívám, jeden crash, druhý crash, třetí crash, takže tam na to určitě dávejte pozor a hlavně počítejte s tím, že si tam nějakou dobu postojíte. Kdyby cokoliv, tak 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin, dávejte vědět.
3: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

0: obličej na mě, vole.
1: Píči, vole.
2: Za hlavu, nestírej se.
0: Jak mě,
2: za hlavu. Za hlavu, říkám. Drž.
1: Držím, vole, jak se uspojí, vole.
0: Co chceš, vole, chceš problémy nebo co, vole, jak jsi mě chytil, až se z toho neblejeme.
2: Co jsi tam splýchal, co bylo?
0: Co to bylo? Po městě, vole, co tady děláš na ulici?
2: Co jsi tam splýchal, ty

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Jste se minulý týden rozebrali pár triček nebo pár starších triček od Rádia Spin, ale na druhou stranu ještě nám tady ve skrovu nějaký trička zbyly, takže potřebujeme teďka je samozřejmě ještě poslat dál k vám spinnerům. Krištofe, ty jsi říkal, že nějaký tričko Rádia Spin máš. Nebo nemáš?
2: No právě, že nemám. Já jsem chtěl minulý týden zasoutěžit a ty jsi nenechal, takže...
1: No to já ti nemůžu nechat, že jo, ale zase na druhou stranu třeba někdo, kdo to tričko vyhraje, tak ti ho třeba ještě přenechá.
2: Třeba někomu bude, že jo, malý nebo tak něco, tak mi ho může poslat.
1: Jo, tak jedno takový mám doma, ale to už skásla Božka, takže... takže třeba se najde někdo, kdo na tebe bude hodnej. Každopádně my si zahrajeme pravdu, no, jeden na jednoho už za pár minut, takže rozhodně doporučuji si cinknout na 210 32 30 30 a zahrát si o tričko Rádia Spin.
2: Pojď teda, to bude super téma.
1: To je tričko, který rozhodně sluší každému. Téma vám prozradíme až za chvilinku, ale myslím si, že se rozhodně nemáte dneska čeho bát.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Takže trička máme. Krištofa máme. A soutěžící.
2: Oheň hoří. No to je, Ektor, ne?
1: Tyba, jo, je to
2: Ektor. Tohle boží, nechceme vůbec nic, nechceme vůbec nic. Máme všechno.
1: Je to tak, je to Ektor. Každopádně hlavně, koho máme, tak jsou taky soutěžící. Takže jdeme se podívat na linku číslo jedna. Tam je Martin. Martine, dobrý ráno.
3: Čau, dobrý ráno. Čau.
1: Tak, jaký byl prodloužený víkend, Martine?
3: Ale pracují, člověče.
1: Jaj, to se fakt celý tři dny pracoval.
3: Je to trošku trapný, no to tady poslouchá dost často, ale no,
1: tak jako stane se, tak ne, každý má prostě během víkendu volno, ale tak zase na druhou stranu, hele, státní svátek, to máš 200% doma, ne?
3: Je to tak, je
1: tyba,
3: to tak.
1: Na
3: a dva státy, svátky.
1: Ty vole, ještě dokonce vlastně, tyba, to je pravda. No tak hele, v tom případě to znamená, že ty jsi teďka prostě bohatý a můžeš nás pozvat na snídani.
3: No, to jsem, no, bohatý jsem tak na zkušenosti.
1: Aspoň něco.
2: To se počítá, přesně.
1: Jo, tak nějaký přednesty, aspoň můžeme vyslechnout takhle.
2: Takže Martina máme.
1: Martina máme a máme taky Máru na linci číslo dvě. Máro, dobrý ráno.
4: Dobré ráno, ahoj.
1: Tak řekni mi, Martias, co tvůj prodloužený víkend?
4: No, já jsem samozřejmě pracoval taky.
1: Takže taky seš ten za příplateček?
4: No, bohužel pracuji pro stát, takže ne.
2: Jaj.
1: Počkej, státní zaměstnanci nemají příplatek, jo?
4: Ne, když jsi ve služebním poměru, tak příplatek není.
1: Ty vole, to není jako fér úplně teda, jako. To je hrozný.
3: Protože já dělám pro soukromníka a příplatky mám.
1: Ty vole, to je šmelina svý prostě
2: od státu. To je jako psychologický rozklad nepřítele tady tohleto.
1: Rivaleta tam bude, tak uvidíme, kdo z vás vůl si dneska ráno odnese tričko. Každopádně, připomínám pravidla hry, proto abyste se přihlásili na odpověď, tak musíte nejdřív zakřičet svoje jméno a nechat se vyvolat. Je to jasný?
4: Ano.
1: Výborně, tím pádem dnešní téma, můžeme už prozradit, dnešní téma je tričko. Tričko ke tričku. Tak jdeme na otázku číslo jedna. Jak se anglicky řekne tričko?
4: Martin.
1: Mára. Martin byl o chvilinku rychlejší, Martine.
3: T-shirt.
1: Krištofe, myslíš, že to bude správná odpověď?
2: Já jsem oběť toho, že jsem se učil německy, takže já nevím.
1: Já naštěstí ne. Ale t-shirt uznáváme, je to tak? V pohodě. T-shirt, takže Martinovi připisujeme první bod a jdeme na dvoječku, Krištofe.
2: Pojďme na to. Takže pánové, tohle to bude záludnější. Seřaďte tyto standardní zkratky velikostí triček od nejmenší po největší. L,
3: Martin.
2: XS, M, OK, tak ani nepovím, pojď na to, Martine.
1: Dobře, tak Martine.
2: Zkus.
3: S, M, L, XL, XXL, XXXL.
1: Ale jedno ještě ti tam chybí.
3: XS.
2: Jo.
3: XS.
2: Takže, a to je kde? Takže ještě, kdybych to zkusil ještě jednou?
3: Tak XSSLM. Ne, ty vlastně to zamotal. XSSMLXLXL.
2: Hele jo, já bych to uznal.
1: Jo, tak to dáváme.
2: Trošku se zamotal, ale jo.
1: Hele, jako takhle, udělat chybu a opravit se to umí každý. Martin to umí taky, takže to můžeme uznat. Máro! Zkusíš otázku číslo 3 aspoň?
4: No určitě.
1: No tak jo, tak jdeme na poslední otázku, ať to není úplně so studou. Z jaký rostliny je nejčastěji vyrobený tričko?
4: Mára bavlna.
1: Mára bavlna a víš co, Máro, my ti to uznat můžeme.
2: V pohodě.
1: Hele, takže je to 2-1 pro Martina. Máro, ty...
3: Já můžem to nechám.
1: Máro, ty nezoufej, zahrát si budeš moc určitě zase během zejtřejšího rána.
4: Tak,
1: když se
4: jo,
1: ti bude
4: chtít
1: samozřejmě, pokud se ti to teda dneska nezachutilo, já věřím tomu, že nezachutilo, že to tričko vybojovat prostě chceš. Takže zítra se klidně cítím znova.
4: Tak jo, díky, mějte se, ahoj.
1: Díky za hru, taky čau. No a Marta, si nám vydrž na drátě, řekneme si, kam ti tričko pošleme.
3: Tak, díky moc.

0: Hezký dobrý ráno všem u Rádia Spin. Máme 8 hodin a taky 51 minut. K tomu s tebou je Dom a taky Krištof. No a my se společně pro tuto chvíli jdeme přesunout k další dnešní, můžu říct asi dost důležitý věci, a to je Rádio Spin Music Impro. No tak já si myslím, že je potřeba si to Rádio Spin Music Impro nejdřív odstartovat.
1: Rádio Spin. Spin Music Impro.
0: Protože jsme tak jako malilinko nestíhali, tak ještě přivítáme k nám do éteru. Vicky,
2: čau,
0: dobrý ráno.
2: Čau, já jsem si myslela, že tady zůstanu bez mikrofonu. Ale
3: jo, no, ty jsi úplně odignoroval, Dome, ale ona tady za tebou ti něco začala říkat a ty posloucháš Radio Spin.
0: No, protože prostě tam byla poslední vteřina, tak jsem to tam, prostě jako ještě nějakým způsobem musela nacpat. Vicky, jaký byl tvůj prodloužený víkend, povídej.
2: Krása, já jsem měla na hlídání pejska, takže jsem měla úplnou pohodindu.
0: Aha,
2: zůstali jsme ale v Praze a tak jsme se procházeli a pejsek se vykoupal ve Vltavě, ale něco ho bodlo do nožičky, takže jsem ho prostě dávala zpátky majitelům, takového trošku pochroumanýho, ale nekulhal, papal, kakal, hele, dobrý je to.
0: Jenom měl nožičku.
2: Půjčte mi.
3: Nepůjčujte pejsky Vicky, prosím vás. Nepůjčujte.
2: No a ťapká po třech a jak mu to bude běhat.
0: Jaká to byla rasa, Vicky?
2: Je to, no to je směska, ale je to takový jako jezevčík.
0: Takový jezevčík.
2: Chlupatý jezevčík.
0: Chlupatý jezevčík.
2: Hrozně roztomilý, on mi vždycky spinkal v posteli.
0: Marloušek měl taky nějakou dobu jako takovýhle svoje chvilky, kdy s náma chtěl spát v posteli, a pak se to nějak rozmyslel. Já si myslím, že jsem se tak jako třeba někdy otočil na bok, že mu to nebylo.
2: A něco si vypustil, nějakého zlobra, prostě nějakého kretina.
0: No to si nemyslím, spíš si myslím, že jsem ho přímo zalehnul, což je asi ta horší varianta pro něj.
2: Ty jsi řekl, že mi to tady kníklo za hračku, jo, počkejte, máli.
3: Aspoň máte pejsky, tyjo, já jediný zvířátko, co mám doma, tak jsem včera ve sprše byl v mravence. A to proto říkám, že býváme v pátém patře, jo.
0: A tak mravenci se dají možná taky počítat trošku.
2: Ale,
3: tam toho bude víc.
2: Mravenci jsou v pohodě, ale já mám tondu v rohu místnosti, to je můj pavouk pro štěstí.
3: Osobní, no jasně, to tam musíš nechat.
2: Mám tondu, no.
0: Já doma vidím jenom pavučiny, pavouky naštěstí ne. Nejvíc se bojím toho, že se mi někdy v míse objeví had, ale to už je otázka na další léta. Třeba se tam někdy stane, třeba ne. Každopádně my se jdeme podívat na Radio Spin Music Impro, nebo respektive jdeme si ho připomenout. Vicky, dneska jsem výjimečně hodil míč na druhou stranu. Dneska ráno
3: je to tak.
0: Má Radio Spin Music Impro Krištof.
2: No way! Mm,
0: je to tak. Dokážeš si tipnout, co Krištof zandal a do čeho?
2: Vůbec netuším, já se musím nechat úplně asi překvapit.
0: No tak tě překvapíme,
3: jsou to
0: protože
3: tvrdý prďácký věci, Vicky.
2: Hustý.
0: Absolutně, je to nejtvrdší Radio Spin Music Impro, který tady kdy podle mě bylo.
2: Cool, tak do toho.
0: Takže první kabát a pohoda.
2: Jo.
3: Tak jenom nožem. Anebo sekerou.
0: No ale to další, to tě možná hodně překvapí, Vicky, protože to je XXXTentacion a jeho track Look At Me.
2: Okay. Tak to zní jako, že jsi hodně navařil tvrdě, ano.
0: A jako fakt navařil. Fakt jako extrémně navařil, takže my si to jdeme dát. Vy si to pojďte dát taky, protože to rozhodně stojí za to.
3: Dáme si to znovu, jo.
0: Tady dneska zandal, tak bylo neskutečný.
3: Tak já si vytáhnu text.
0: Máte možnost si to dát dneska ráno v repríze. Krištofe, jsi ready?
3: Jsem ready, pojď to zkusit.
0: Jdeme na to.
3: Teď to zkusím nepokazit, jak předtím.

0: Hoří les a hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedům. To je smůla, Vicky, podívej. Podívej se, Vicky!
1: Koukám!
0: No hasiči to stejně přejedou.

0: hrozný nesmysl.
1: Já koukala, to hořelo, kámo, ten statek, já byla jako, ty blá, mám začít nosit ty vědra.
2: Hoří statek. Ne, je to crazy. Ale dělá to ten beat hodně, dělá to ten beat, no, ten je fakt skvělej.
0: Jdeme se podívat, na jaký jsou reakce. Rádio Spin, dobrý ráno. Čau, Pajky, tak jak tě bavilo dnešní Rádio Spin Music Impro?
3: Konečně se dá taky ten kabát český klenot poslouchat.
0: Jako to ti můžeme dát rozhodně za pravdu, Pajky.
3: Jako respekt, když to povíš, drage Zandál, protože ty už jsi zkušenej, on moc ne, ale tohle mu sedí jak...
0: Zadek na hrnec, je to přesně tak.
2: Pajky, díky. Hele, přesně kvůli tomu, že jsem takhle zandal, tak Pepa Vojtek končí kariéru teďka, jo, jsem četl,
3: no,
2: takže...
3: Skončil není... včera, že jo, tak nevěděl.
0: Není to náhoda. Pajky, moc děkujeme za kol. Měj se hezky, čus.
1: Čau.
3: Ahoj.
0: No a jdeme mezi sebe vzít ještě někoho. Dobrý ráno, kdo tam?
4: Dobré ráno, Dome, čau kluci, tady Ruda.
0: Čau Rudo, tak
2: ahoj.
0: Jaký máš názor na dnešní impro?
4: Já to slyším po druhý a prostě je to skvělý. Tohle fakt sedlo jako zadek na hrnec. Dome, měl bys jako...
0: Měl bys nad sebou přemýšlet, já vím, no.
4: Myslím si, že to úplně nepřekonáš dlouho.
0: pojďme to říct upřímně, já si to myslím taky, Rudo. Já si myslím, že jsem
4: tak
0: každý
4: jo, díky,
0: pondělí budeme... Hezký den i tobě, Rudo, čus.
2: Čau.
0: Já si myslím, že sem každý ráno budeme prostě Krištofa zvát, nebo respektive každý pondělní ráno Krištofa zvát.
1: Pojďte dát příští týden, že budeme na fítu všichni
0: Počkej, my jsme to tady vymysleli. Krištof vymyslel, že my se budeme každý týden střídat.
2: Abychom tu laťku jako zvedali, víš.
0: Budeme se předhánět a prázdniny vyvrcholej společným Radio Swing Music Imprem.
1: Wow, uděláme jako prostě vaším společným, trik. Takže tím jste mě zase vynechali, ale takže
0: my můžeme vzít do kolabu, neboj, my tě můžeme vzít do kolabu.
2: Jo, třeba někdy v listopadu nebo v prosinci, taky můžeš za náma.
1: Ne, a víte co, pánové, prostě, já si myslím, že jako měl by zaznívat v tom repu taky ještě víc ten ženský hlas, že prostě
2: to
1: máme strašně dobře našlápnuto.
2: Mám číslo na Charlotu, takže...
1: Takže to tam pošlete. A to bych tady ráda viděla.
0: Jo, hele, tak třeba se nám ještě povede někoho zlomit, třeba já si myslím, že Vicky se k nám ráda přidá, takže Vicky možná přijde k velkolepýmu bingru, který tady zazní už na konci prázdnin.
1: No tak to se těším.
0: Těme, to jsme si to vymysleli, ale teďka to oznamujeme jako velkolepou věc a počkej, jak na to během srpna zapomeneme.
2: Na to zapomenou všichni za týden, prosím tě, to je v pohodě.
1: Nebojte, pane, já vám to budu připomínat.
0: Já, tak...
2: No tak...
0: To je přesně proto, jsme
2: že jsme to
0: provalili. No tak jo, Vicky, co nás čeká dneska v komunikátoru?
1: Čeká nás spousta věcí. Budeme řešit například, že do večerky se nechodí jenom nakupovat, ale chodí se tam i tančit. Okay. Zatím ne v Česku, ale doufám, že to k nám přijde. No a potom jsem tady měla taky další info, který bych ti teďkon ráda řekla, který jsem si tady výborně
0: ale
1: připravila.
0: Ale to nevadí, Vicky, to je v pohodě.
1: Ne, dobrý, já už to mám.
2: To nech je jako překvapení, ne?
1: Ne, že mám pocit, že se nám tady rozmohl nějaký takový lehký nešvar ohledně fotbalistů. Oni všichni nějak tak po tom mistrovství mají pocit, že to je jejich poslední mistrák.
2: Fakt, jo, Vicky, ty jo.
1: Prostě všichni si říkají, budu, a já už končím.
2: Ty jo, kdo by to tak mohlo být, ty jo?
0: Kdo by to tak mohl být?
1: Vicky, jejich víc?
0: Vicky, my to víme.
1: Jo, vy to víte.
0: My to víme
2: už hodinu, no.
1: Už to víte teda hodinu?
0: No.
1: A víte, že jich je víc?
2: Ano.
0: Víme.
1: Aha.
0: A spineři to už vědí taky.
1: No dobrý, no, tak spineři už se to ode mě nedozvíte.
0: A nech si to na odpoledne.
1: Tak dobré,
0: neprozrazuj, já si myslím, že si tady spineři otočí a že to přesně potom můžeš představit jako novinku.
2: Ty to řekneš líp než mi, že my fotbal nerozumíme.
0: Přesně tak. Každopádně my se jdeme podívat před komunikátorem ještě dneska na počasí. Počítejte s tím, že bude 27 a pole jasno. A Krištofe, kdeže to mělo pršet?
2: Prosím tě, mělo by pršet v Královéhradeckém kraji a v Libereckém, ale pršet, jako jsou to slabý přehánky, které tam dneska přijdou, no, takže nic moc extra, počasí, že se to všechno vrškem.
0: Úplně v čilu, hele, takhle na začátek týdne. Tak si užijte zbytek úterý a my se společně sečíme zase zítra ráno tady na Rádio Spin. Mějte se, čus.
2: Ahoj. Spin Radio.

Krásný dobrý ráno od Majku, ti ještě jednou zdraví Viki. Doufám, že jsi užil prodloužený víkend. Bylo to příjemně takový jako chládečkový, takže total relax za mě. No a teď už máme pondělí 7. července. No a svátek má dneska Bohuslava, takže všechno nej Bohuslavo. Jo a pozor, dneska má svátek i Donalda. Tak to je asi ženská verze Trumpa, ne? Tak doufám, že je jeho pravým opakem. No a teď už se vrháme na bonžurku s Viki. Hele, tak info pro ty, kdo se dneska na cestu do centra teprve chystaj. C-čko nejezdí, a to v úseku Holešovice až Pražského povstání v obou dvou směrech. No a bude tomu tak až do pátku, takže nebudu lhát, je to trochu čára přes rozpočet, ale tak, víš co, jsem Pražanda, tak se zařídím, jsem si říkala. Dobře si to, Viki, zařídila, jsem se dokonce pochválila. No a dneska jsem vyměnila metro za jiný prostředky, a.k.a. za tramku. No a realita? No tak koukala jsem sice z okna, ale šťouchala jsem se v té tramce, co praskala, ale úplně ve švech s dalšími vykutálenými pražáky, co mysleli, že na tu výluku vyzráli. Takže jsem frčela tramvají, no a pak další tramvají, jo. A jako třešničku jsem si dala ještě autobus, prostě krása střídá nádheru. Ale upřímně, je mi teď líto teda všech těch turistů, co přijedou na hlavák, jo. Prej tam teď pobíhají jak zmatený včely a neví kudy kam, tak přeju pevný nervy. No a teď už nám samozřejmě startuje jak jinak než náš komunikátor, to znamená, že si můžeš zavolat o svůj song 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. No a já sem házím teďkon Runway, protože Doechii je moje oblíbená reperka. Let's go, Radio Spin, užívej!

0: I vaše. Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.
1: 210, 32, 30, 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: A mám už tady připravený první track na přání, protože před chviličkou se mi dovolala naše spinérka Monika.
2: Ahoj, já jsem Monika. Chtěla bych zahrát od Ektora něco mocného, aby mě to probralo tady za volantem. A všem přeju, ať se mají nádherně.
1: Tak Moniko, díky moc za vzkaz a já teda musím říct, že zrovna od Ektora něco mocného je opravdu song, který nádherně kope, takže věřím, že úplně energeticky nakopne tebe i všechny spinery, kteří jsou právě teď za volantem. Tak pojďme na to, díky, Radio Spin.
3: Viki, pojď to na tom spinu rozpálit, pojď.
0: Radíš Radio Spin
4: a komunikátor s Viki.

Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, tak nehoda je v Českých Budějovicích, a to v ulici Krčínova. Dál je nehoda taky v Brně, a to v ulici Řípská, tvoří se tady kolona. No a nehodu čekají taky v Ostravě a v ulici Martinovská. Tady taky rozhodně budeš mít nějaké zdržení. Teď už se přesouvám na dálnice, tady je nehoda na D8 na 76. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Je tady nehoda nákladňáku, takže je tady překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností, je to v okolí Chlumce, tak bacha na to. No a teď už jsem v samotné Praze. Tady je nehoda v ulici Na Bojišti, no a potom taky na Pražském okruhu na 60. kilometru ve směru na D1. Je tady teď silný provoz v okolí Dolních Počernic. To je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak prosím tě, poděl se mnou a se Spinnerama, a to na čísle 210 32 30 30, anebo pošli hlasovku do apky. Díky za to. Automoto Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a mě už jsem poslal hlasovku Karel.
2: Čau, teď jsem s chábrem na stavbě a chci, abyste pustili nějaký režim nerušit nebo něco takového, jo, tak čau.
1: Díky moc za vzkaz, zdravím tebe, zdravím chábra, díky za fotku. Pánové, vypadá to, že opravdu jste uprostřed velké práce, no tak my vás nebudeme rušit, dáme tam režim nerušit. Radio Spin, let's go! Bocem, baby.

0: Posloucháš Rádio Spin, s tebou je tu zlatá rybka Vicky a plním tady tvoje hudební přání, tak rozhodně zavolej. No a co budeme řešit v příští hoďce? Hele, už za 3 tracky ti povím úplně skvělou věc. V Berlíně se nám rozmohl další takovej nešvar, ale úplně skvělej. A co se týče party, tak to už nemusíš mít jenom v klubu. Ale teďko nově můžeš přijít i na místo, kde by sis normálně takovou party nepředstavoval, takzvaně zakalit mezi regály můžeš přijít. No tak o co přesně se jedná, tak to ti povím už za 3 tracky a doufám, že brzo to bude i tady v Česku, fakt že jo. No a teďko už koukneme spolu, jak je venku. Prosím tě, máme momentálně nějakých 19 stupňů Celsia v Praze a polojasno ve zbytku republiky příjemných 20 až 22 stupňů. Jinak dneska odpoledne se vyjasní a bude kolem nějakých 22, opravdu, že jo? Nejvíc teplo bude teda na jihomoravském kraji, v jihomoravském kraji bude 26 stupňů. Jinak zbytek se hlásí, že bude 22 až 24, což je v pohodě. Dneska je to fakt na pohodu. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
2: Radio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

Radio Spin, Vicky a komunikátor. No a to, že sousedi z Německa umějí pořádně zakalit, tak to není žádná novinka. Jejich noční kluby jsou legendární, ale sami Berlíňani už se asi dlouhými večery unavili. No a teď našli úplně skvělou alternativu, jo. Odpoledne po práci si chodějí hodit bokem do sámošky na rohu. Jako jes, prostě menší obchody rozjeli párty mezi regály. No a tenhle trend hodně rychle získává na popularitě. Takže já si říkám, tohle, to chci v Česku taky, protože představ si, jo, že jdeš do obchodu pro rohlíky, hele, sluchátka už necháš doma, protože víš, že to tam tanečně pořádně rozbalíš v sekci s pečivem, no a to pod dohledem skvělýho DJe. Tohle je splněný sen, já to chci taky prostě, takhle se má žít. No a co na tom celkově Berlíňani ceněj? No tak akce jsou zdarma, to je obrovské plus samozřejmě. No a když si chceš koupit pití nebo něco malého k jídlu, tak je to třikrát tak levnější než v klubu, že jo? No a akce, tak ty končí kvůli nočnímu klidu v 10 večer, takže druhý den můžeš vyrazit total fresh do práce. Hele, tenhle trend už si to jede, no, dokonce si to jede i španělská Ibiza nebo Chicago v Americe, no a tam už kalej dokonce ve velkých obchodních domech, tam už to bají ve velkým, takže do jedné ruky těstoviny, do druhý zavařovačka s kečupem, hele, a máš totální party, navaříš, hele, tak prosím tě, pojďme se tady v Česku inspirovat, pokud tady teďkon mluvím k někomu, kdo vlastní obchůdek, tak prosím, pojďme si tady udělat takovouhle sousedskou prostě party sešlost, mně to přijde fakt jako skvělý, prostě let's go party do supermarketu, Radio Spin. 1, 2, 3.

Hoří les a hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedům. To je smůla, dome, podívej. Dome, podívej. Ale počkej, hasiči to stejně přejedou, oni si moc dobře nevedou.

0: a můžu ti říct, napiš maniakovi, protože normálně se k němu hodíš. Normálně to bude banger, to bude hit, přísahám ti, napiš maniakovi a normálně hit, to letí to bude.
1: No tyjo, já asi půjdu za manažerem k maniakovi a vyžebrám si kontakt normálně.
2: Hele, ono stačí jít jenom za Romanem nahoru, on ti to číslo podle mě dá každopádně. Já musím s Michalem naprosto souhlasit, maniakovi napíšeme.
1: Děkuju. No a já jsem zvědavý, jdeme na tvoje Music Impro příští týden.
2: To já potom letom teda taky.
1: Každopádně my se slyšíme zase zítra ráno.
2: Přesně tady na Radio Spin od 6 do 9. Mějte se krásně, čus.
1: Oh.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Radio.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a na drátě už tady mám teďkon Patrika a Vaška. Čau, čau. Ahoj, pánové, tak prosím vás, vy jste chtěli začít nejdřív dopravním infem, co se děje?
2: No, Štěrboholská spojka od Mladoboleslavské dálnice a od Belský samozřejmě, co je ucpaná, nebo co je takom zavřená, tak je to jedna velká šňůra kamionu. Hlavně kluci moc neblbněte s těma autama do levýho, tam na konci to potom chytají policajti, je to zbytečný.
1: Mm-hmm. Dobře, takže díky moc, takže to je o takový info, aby byli všichni opatrní, protože vy máte taky velký auto, že? Vy víte, o čem mluvíte?
2: Samozřejmě.
1: Je to tak, velkou káru a v ní máte strašně tajný náklad. Kluci mi neprozradili, co v tom vozej normálně. Řekli, že to mají zapečetěný a že nesmí, takže... Takže to je jedině, že by se vám někdo podíval do kufru teď na tý Štěrboholský spojce, ale to bych vám nepřála. To by bylo blbý.
2: To asi ne.
1: Jasný, v pohodě. Hele, pánové, vy jste slyšeli teď o tom, že jsem říkala, že v Berlíně jsou ty obrovský party v supermarketech, respektive teď zatím v sámoškách?
2: Moc jsem to neposlouchal, já jsem kmitel tady za volantem, ale Páťa poslouchal, tak možná, že on...
1: No tak prosím tě, Páťo, já jsem se chtěla zeptat, protože teďkon v Berlíně mají takovou novou novinku věc, prostě oni chodí jako zapařit prostě do sámošky. Jdeš si nakoupit těstoviny a u toho si prostě hodíš bokem, je tam DJ, tančíš tam prostě v jedné ruce mrkev, v druhé okurka, prostě tam děláš tance, je to výborný prostě, jo. Dokonce i ta fronta podle mě potom k té kase uběhne mnohem rychleji. Tak chtěli byste to tady u nás? Dokázali byste si představit prostě zatančit si?
2: Jo, jako v každém případě určitě.
1: Jo, a jaký styl bys tam chtěl?
3: Maniak, dolar nebo smek.
1: Nice. Dobře, takže prostě by tam byl nějaký maniak, byl tam oh, ready na street dance, run. Jo, něco takovýho, ne? Bylo bezva. OK, ale pánové, vy si teďko necháte zahrát větší old school. Co to bude?
2: Kde ty kytky jsou?
1: Hezky. A pro koho hrajem?
2: Pro tebe do studia, pro všechny, co jsou za volantem, aby to dneska vydrželi. A všem pro dobrou náladu.
1: Díky moc. Tak pro vás taky. Patriku, Vašku, loučím se. Mějte krásný den. Ahoj, díky.
2: Ahoj.
1: Radio Spin.

0: Radio Spin, Vicky tady s tebou a já tady mám pro tebe skvělou pozvánku, protože už teď v nejbližším čase 10.7. bude v Brně další pop-up session s James & Co a taky s Never Enough. Je to akce, na kterou tě tady zvou vlastně DJové, mimo jiné Mike Traffic, Orion, Robot Noir, Double J a Nurse. Je to prostě afterwork akce, je to summer affair, znamená to, že pokud si chceš užít skvělou hudbu, u toho si dát něco dobrýho k pití, třeba hodit bokem, tak tohle je opravdu vyloženě celá šňůra, kterou tyhle DJové budou dělat, no a vlastně už 10. právě můžeš na ně narazit v Brně, a to v Bite Cap Up. Bude to úplně skvělý, bude tam special guest, DJ diskotek a jinak tam bude Mike Traffic, Noir, no a potom máš i další akce. Prostě jednoduše DJové přijedou i do tvého města. Mají v plánu ještě Starou Boleslav, Ostravu, Mělník, Příbram, Teplice, Karlovy Vary, dokonce samozřejmě i Prahu, Rakovník, Kolín a zase Hradec Králové. No jednoduše bude to velký, myslím si, že to bude totální pecka. Pokud nebudeš vědět, co se sebou, tak tady sít hodit tím bokem bude bezvadný. Nevím, jestli už jsem ti to zmínila, ale je to zadarmo. Takže prosím tě, to musíš využít. Šup, šup, šup, piš si do diáře. Vidíme se v Brně 10. Teď už doprava. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionu, tak nehoda je momentálně v Budějovicích, a to v ulici Krčínova. Dál se přesouvám rovnou na dálnice, protože tady máme nehodu na D8, a to na 29. kilometru ve směru na Prahu. Jsou tady v sobě 3 nákladáky, no a potom taky na D11 na 78. kilometru ve směru na Hradec Králové. Je tady nehoda s únikem paliva, takže bacha na průjezd, je to v okolí, ty bláho, koukám, Rohoznice. No a teď už jsem v samotné Praze. Tady máme nehodu na Pražském okruhu na 5. kilometru ve směru na D1 a tvoří se tady kolona, a to v okolí Prahy 12. No a hned o 5 kiláků dál na 10. kilometru ve směru na D1 jsou v sobě 2 nákladáky, a to je v okolí Zbraslavy. Tak opatrně, tohle je ode mě z dopravy vše, a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku, díky za to.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusť tam něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, jedeme si dál pecky na přání a já už tady mám teď na drátě Baru. Čau Baru.
2: Čauko, čauko.
1: Ahoj, ahoj. Tak prosím tě, co ty, jak se máš, jak jsi strávila prodloužený víkend? Měla jsi volno?
2: Měla jsem volno, až na pondělí.
1: Jo, aha. Takže jsi měla víkend bez pondělí.
2: Víkend bez pondělí,
1: aha. No a odpočinula jsi si od toho vedra?
2: No jako jo, relativně jo, bylo fajn.
1: Jo, bylo to dobrý, tak to jsem ráda. No a Baru, my jsme tady spolu teďkom probírali, že pustíme úplně náš oblíbený track. Ty jsi mu udělala velkou radost, co si necháš zahrát?
2: Chám si zahrát Neklid.
1: Oh yes, takže Past s Restem, úplně jsme se tady na tom shodli, že je to prostě čau, tady Neklid, pauza ti skončila, nespí. Takže úplná pecka. Je to třeba track, pouštíš si i celý to album, nebo si teď nejdeš tuhle jako spolupráci s Restem od té pasti?
2: Spíš tak různě, co mi tak zahraje do sluchátek.
1: Jak to přijde? Takže jedeš tak nějak jako takovou tu rotaci, to se říká, ne? Že to je nějak jako na základě prostě těch songů, že nejdeš alba, ale jedeš tak jako na přeskáčku.
2: Já mám rotaci písniček, který mám stažený vlastně na poslouchaný z rádia.
1: Je, tak to je
2: album
1: skvělý.
2: Na Spotify, takže já nemusím ani rádio poslouchat, já si zapnu tady playlist a mám rádio rovnou.
1: Ale tak to Baru, jsem ráda, že přece jen si nás zapínáš, abychom si tady ty kontakty mohli skvěle pokecat. To jsem ráda, že nás posloucháš i živě, ale super, já vím, že myslím si, že to je na Spotify, máme totiž celý playlist přímo Rádia Spin, myslíš?
2: Já mám udělaný svůj playlist.
1: Jo, aha, aha.
2: Že si jakoby písničky poslechnu ze Shazamu a rovnou se mi uleží do alba.
1: Aha, no, tak to je super, protože my když tak máme ještě, Jirka dělal playlist té naší top stovky největších československých hitů, co si tady u nás spineři navolili a zvolili a potom okorunovali, takže i to je možnost najít na Spotify, Baru, tak doporučuji na to ještě mrknout.
2: Kouknu na to.
1: Tak hezký. No a každopádně, teď už jdeme na ten Neklid a pro koho hrajem, Baru?
2: Pro všechny. Mějte krásný den.
1: Tak jo, díky moc, Baru. A pro tebe taky hlavně. Měj se krásně, ahoj.
2: Tak
1: Rádio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
0: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Vicky.
4: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Ten je tu Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad.

čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přetekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si

chci zabít tu zvěř, bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít za krcednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptám mi do ucha, že je to málo.

0: that good stuff.
1: Rádio Spin, Vicky tady s tebou, máme před sebou další hoďku komunikátoru, to znamená další várka songů podle tebe, takže neváhej a zavolej 210 32 30 30, anebo mi pošli hlasovku. No a co spolu probereme? Prosím tě, vrátíme se do dětství, jo. Probuď svoje vnitřní dítě, protože tady v příští hoďce mám pro tebe hned několik tipů na výlety, kam vyrazit a takzvaně si zaskotačit. No tak máš se na co těšit, teď si dáme počasí. Tram trada, ale jinak... Kdyby jsi si říkal, že už jsi přece jen na to skotačení tam dost starý, tak prostě je to fakt takový jako rodinný místa, takzvaně místa na rodinnou pohodu, bych řekla. Všichni se vyřádí, dospělí děti, užijete si. No máš se na co těšit, už za 3 tracky. Tak, já už nebudu dál prozrazovat, jdeme na to počasí 25 stupňů Celsia v Praze, ve zbytku republiky 22 až 24, jinak dneska odpoledne až 28 stupňů Celsia v Praze a teď už mi to hlásí zataženo, bacha na to, s tím, že na severu by mohly být dokonce i slabý přehánky. Ajajaj, no tak aspoň nám to pěkně zaleje zahrádku však, tak to máme rádi. Ne.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

V zastávkách se na vás budou těšit také speciality od restaurace Jemenko. 10.7. se na vás těšíme v Brně v Bite Kebabu. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin. Hey, my bitch, kdybyš se mi moc, tak pojď ke mně blíž.

Posloucháš Rádio Spin s Vicky? No a mám tady pro tebe tipy, kam vyrazit a provětrat svoje vnitřní dítě. A víš co, případně i celou rodinu. Hele, všechno je v blízkosti Prahy, takže pokud seš z města, tak doceníš, ale případně doporučuji si udělat výlet, i pokud seš trošku víc zdaleka. No tak první tip můj, jo, Botanicus Ostrá. Hele, tam jsem byla osobně a mega ráda se tam vracím. Je to středověká vesnička, kde můžeš razit mince nebo vyrábět svíčky a tak se jako zpřítomnit, víš co, děláš ty rukodělné práce, člověk může na chviličku vypnout, je to totální paráda, ale úplně nejvíc jsem cenila vždycky velmi náročný rýžování zlata. Jako jo, no, já prostě odmala věděla, co má hodnotu. No a teď už jdeme na druhý tip. Pokud se chceš rodině ztratit a na chvilku si odpočinout, tak doporučuji vzít familii na zámek Loučeň, jsou tam skvělý labirinty. Myslím si, že k tomu není co dodat. Samozřejmě nikoho k něčemu nenavádím. Myslím si, že tohle bych si nechala až na druhou půlku prázdnin. Každopádně já vím, že tohle musím vynechat, páč vím, že už bych se nevymotala. Prostě vím, že pokud mě rodina bude chtít vzít právě na Loučeň, tak to budu muset vynechat, protože to znamená, že rodina mě tam chce evidentně nechat. No a teď už do třetice všeho dobrýho. Vyraž s dětskama do Mirákula. To je úplná pečka, to byl můj dětský splněný sen, když jsem tam byla poprvý. Je tam obrovský hřiště, je tam dokonce i vodní hřiště, jsou tam různý prolejzačky, jsou tam tunely, ve kterých jsem se vždycky cítila jako liška. Hele, background story si můžeš vymyslet, jakou chceš. Brácha, tak ten se tam cítil jako krteček, je to výborný prostě. Vlezeš do takového betonového tunelu a to je celý podhrabaný to hřiště obrovský. Jo. Ten obrovský areál je plný chodeb. Víte, člověk tak jako, bych řekla, se může taky ztratit a je to takový jako dobrodružný, možná trošku strašidelný a pamatuju si, že tam se dost vyřádili i moji rodiče. Takže tohle je opravdu podle mě jako zábava úplně pro všechny a včetně toho, že tam mají dobrý jídlo. Takže doporučuju, užívej a hlavně máme léto, létovatý, takže let's go, Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, jedeme dál, no a já už tady mám teďko na drátě Martina. Čau Martine.
2: Zdravím vás všichni, čau,
1: čau, ahoj. Čau. Hele, ty teďko voláš z domova asi, viď?
2: A volám z auta, jedu z práce se synem, přeli jsme tam prpeníčky.
1: Jo, takhle, no já jsem si právě říkala, že máš syna u sebe, no a ten je prosím tě jak malej?
2: Ten má 4,5, teď v lednu bude mít kolem 5.
1: Jo, tak to zdravíme, to už je pořádný poslucháč, já jsem právě říkala, ahoj. Slyšeli
2: už
1: jsme.
2: Už se těším na toho Kairi Zvana.
1: No tak pečka, no protože to jsem ještě tady chtěla mega jako hodit ten praise do éteru, že Martine je skvělý, že prostě takhle svého syna vychováváš v rapové hudbě, v té kultuře, je to za mě fakt jako skvělý influence a KRS One je prostě klasika. To nelze opomenout v téhle rapové výchově.
2: On jde klasiku, víš, zatím ty novému nepouštím, jedu první ty devadesátky, na kterých jsem vyrůstal já, a
1: no
2: pak jasně. Je ti vybere, jak
1: jasně, no tak to jdete správně, to jdete úplně tak, jak se má hezky po pořádku, prostě neuspěchat
2: tak.
1: To.
2: No. Ano, ať zná všechno, teď jsem kamarádovi 20 let mu říkal, ty vole, posloucháš Wu-Tang, a on mi říkal, kdo je Wu-Tang? Oh. Tak říkám, to ne. Začíná být starý, no.
1: Ne, protože vlastně i spousta našich českých rapperů se odkazuje na tu světovou scénu. Na Cypress Hill, na Wu-Tang.
2: Jasný, klasika, Dealer People, Delinquent Habit, yes. Jejich spoustu, kteří jsou prostě zapomenutí trošku v té mladé generaci.
1: Yes.
2: A Vilačku, povídám. A je to takové smutné, no, když vidím dneska, co je, neříkám, že to je špatné, je to taky asi nějaký vývoj přirozený, ale my ti boomři z těch 90. se na tom vyrostli a tak to je.
1: A to ještě nejste boomři, jenom ta scéna teďkon jede hrozně rychle dopředu, že jo, teď se to prostě hrozně větví, je to rychlý, což je teda taky skvělý, protože zase je tam víc možností, té rapové scéně se dává víc prostoru i v tom mainstreamu, tak, je to super, tak. Ale určitě fajn se vrátit k základům.
2: A můžu říct, že od té doby, co vás poslouchám, tak jsem ten svůj repertoár roztáhl na všechno. A dokonce dneska jsem se přichytil, že si zpívám nějaké české interprety, kteří mají 17-20 roku. No. Tak je to takové pro mě zajímavé, směšné trošku. Přesně má valím bangry.
1: Tak skvělý, cením, no tak to jsem ráda prostě. Je to taková jako mezigenerační prostě tady
2: ano.
1: Spojení, propojení.
2: Nechci být ten víc, který říká jako to mladé, to je náperd. Jako samozřejmě už jsem se taky přistihl, že nadávám na mladé.
1: Aj.
2: Ale má to svoje kouzlo, bohužel má to svoje kouzlo. Taky jsme byli mladí, taky jsme na nás nadávali.
1: Hele, Martine, hlavně ty jsi stále mlád, jo, prosím tě, jo. Takže ty vůbec do boomrovské skupiny neles, prosím tě. Stále mlád a...
2: Já někdy to tak cítím.
1: Prosím tě, to rozchodíš, to rozejbeš prostě. Hele, už nebudeme zdržovat, slyším tady, že syn už si chce nechat zahrát songu, takže KSN, Sound of the Police, pro tebe a pro syna. Mějte se, ahoj, Radio Spin, čau.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů. Nehoda je v Olomouci v ulici Přerovská. Dál už se přesouvám na dálnici. Tady máme stále nehodu na D8 a na 29. kilometru ve směru do Prahy. Jsou tady v sobě dva nákladňáky v okolí Račiněvesi. No a teď už jsem v samostatné Praze. Tady máme nehodu na pražském okruhu na 5. kilometru ve směru na Ruziň a D7. Je tady nehoda v připojovacím pruhu. Je tady v sobě nákladňák a dodávka. No a nehoda je taky na Bazilejském náměstí na křižovatce ulic Malešická a Jana Želivského. Je tady nehoda nákladňáků. Kreš je taky na Černokostelecký a v ulici Na Stráži. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak rozhodně neváhej a dávej mi vědět. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Spin.
1: Let's go, let's go, let's go. Máme tady dalšího spinera a jeho přání. No a máme tady Jirku.
2: Já jsem Jirka, bude to písnička od Extra Emoce na emoce. Bude to pro mě a pro taťko, protože teďka jsme zase v dodávce, tak doufám, že to zase užijem.
1: Díky moc, Jirko, za vzkaz. Zdravím tebe, zdravím taťku, ať vám to pořádně frčí. No a pouští vám k tomu Ektora, Radio Spin.
3: Viki, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Viki.

0: Spin, Vicky tady s tebou, před náma poslední hoďka komunikátoru. No a já mám tady pro tebe úplně fakt jako hustou zprávu, protože tady u nás v Praze se bude konat jedno ze setkání Tour Music Fest 2026, kde se můžeš představit jako nový začínající rapper, kde můžeš právě nastartovat svoji kariéru. Takže o co přesně se jedná, tak to ti povím už za 3 tracky a budeš mrkat na drát. Takže pokud seš rapper a chceš to teďkon rozbalit po celé Evropě, tak doporučuju nastraž ouška, protože ti povím za chviličku víc. No a teď jdeme na počasí. Koukáme na to, jak je venku, ty bláho, musím říct, že dneska to bude ještě docela hustý, 25 stupňů Celsia momentálně zataženo v Praze, ve zbytku republiky jak by smet. No a odpoledne bude prej až 28 stupňů. 28 až 29 bude zataženo a na severu dokonce i lehké přehánky. Když se podívám ještě na středu, tak tady už to vypadá zase, že nám bude svítit sluníčko a bude kolem nějakých 21 až 23 stupňů. Příjemný, ne? Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

Posloucháš Rádio Spin a taky poslední hoďku komunikátorů. No a já tady mám teď zprávu pro všechny rapery a DJs, který teď poslouchají právě naše Rádio Spin. Prostě na mě vyskočila soutěž, představ si, jako na sociálních sítích, asi evidentně můj algoritmus si říkal, Vicky, u tebe to vypadá, že budeš velká reperka nebo DJka. A já bych hrozně ráda byla, jo, ale zatím to k tomu úplně nesměřuje a tak to teď předávám tobě, spinere, spinerko, spineři. Pojďte tam, myslím si, že to vypadá, že to může být docela velká jízda. Prosím tě, prostě blíží se akce, která ti může mega pomoct nakopnout kariéru. Tour Music Fest 2026. Tour opravdu znamená, že soutěž cestuje po Evropě. V rámci toho mají navštívit 30 měst, 16 z nich bude v Itálii a 14 tak nějak všude po Evropě a právě v rámci těch 14 mezievropských měst je i Praha. Prahu právě navštíví Tour Music Fest 26. 30. září no a porotci urazí hodně kiláků, aby objevili nový talenty a myslím si, že jim to za to bude stát, takže prostě žádný pocení se před kamerou a točení self-tapeu, ale hezky oldschoolově přijdeš a ukážeš, co v tobě je. Tak to je za mě obrovská výhoda. Registrace jsou spuštěný na stránkách Tour Music Fest 26 a já jsem teda na to koukala, protože mě to zajímá. No a opravdu si tam můžeš jako zakliknout kolonku, jestli seš jako rapper, nebo DJ, nebo zpěvák, nebo kapela. Každopádně je mi jasný, že posluchači našeho rádia ví, do jaké kategorie se přihlásit. No a máš se tam potkat s různými profíky z oborů. Měla by to být obrovská jako výměna vlastně mezikulturní, ale taky co se týče různé jako mezihudební spolupráce, můžeš tam načerpat nový kontakty. Myslím si, že to se vždycky vyplatí a hodí. No a koukala jsem, že dokonce se můžeš dostat do finále v San Marínu. Jo, evropský finále tam proběhne, takže já si myslím, že jako mít natrénováno na San Marino, to chceš. Takže bej tebou se hlásím, protože to je prostě krásný město a potom to máš blízko k moři a je to paráda a je tam spousta Italů. No hele, prostě já bej tebou, pokud máš talent, tak se hlásím. Radio Spin.

0: Vicky tady s tebou, další triky na přání, no a já už tady mám Michala z Varů.
1: Ahoj, tady Michal z Karlových Varů, tak já bych chtěl nechat zahrát písničku od Public Enemy, na který jsme se domluvili, a pro všechny do Varů a na festival a pro všechny to poslouchají Spin. Díky moc, ahoj.
0: To je úplná pecka, Michale, ještě jednou zdravím tě přímo do srdce festivalu, do Karlových Varů. Prosím vás, Michal je úplný srdcař, on už tam takhle jezdí pravidelně 14 let, no a jezdí tam pro tu atmošku, baví ho ty lidi tam, no a samozřejmě taky ty fára, který tam řídí a vozí tam všechny ty hvězdy červeného koberce, takže úplná paráda. No a já tímhle s tím chci pozdravovat Dustina Hoffmana, tak prosím tě, Michale, až ho povezeš, takže ho zdravím, protože opravdu to je prostě můj úplný herecký crush, musím říct. Tak jo, tak užívej, tam je to úplná parádinda, já ti k tomu teďkon pustím na to tvoje cestování. Public Enemy, Shut Them Down, Radio Spin.
2: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
3: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Nekorektum utrum zmetum.
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Litomyšli v ulici Zahájská. Dál už se přesouvám na dálnice, tady máme nehodu na D1 na 6. kilometru při příjezdu do Prahy. Je tady nehoda náklaďáku, takže bacha na to, je to v Česlicích. No a teď už jsem v samostatné Praze, tady máme nehodu na Pražském okruhu na 10. kilometru ve směru na D1, je to na Radotínském mostě, jsou tady v sobě dva náklaďáky. No a nehoda je taky v ulici Na Stráži, na křižovatce s ulicí Osmíkových. Tady jsou dvě havarované auta. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak rozhodně neváhej a dávej mi vědět. 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
4: Pojď to rozpálit. Pojď.
2: Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou a poslední track na přání dnešního komunikátoru a mám tady vzkaz od Petra.
2: No Vicky, tady Petr, hele, já jestli můžu, tak bych si dal jeden verbální atentát a bude to pro všechny, jak nám to uteče. Tak jo, měj se, čau.
1: Taky, díky moc, mám to tady připravený, dáváme si Prago. Ať to dneska frčí, měj se krásně, Rádio Spin.

0: jo.
1: Spin. Milujou mě nenavidět. Mám 200 poloh, tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supilí

0: Spin Vicky tady s tebou. Právě si slyšel track z nového alba Exit u Palice od Iza. Já už tady vítám taky Jirku. Čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau Spineři.
0: Jsme si mega zavajbili teďka.
1: Yes, to. Přesně tak.
0: Protože to je naše oblíbený nový album, takže pokud si to ještě neposlechl celý, tak doporučuji dát si to. Je to příjemný.
1: Je to naprostá pecka. Jako za mě fakt jako poslední album, který mě od Iza fakt bavilo, tak bylo Prozium. Mm-hmm. A teď tohle bych řekl, že to ještě docela jako překonává.
0: Je to fakt pecka i tím, kolik tam těch tracků je, fakt navařil jako velkou porci.
1: Jo, takže.
0: Jako super, že se člověk nenudí a neustále se tím může tak jako nechat unášet prostě delší dobu. Je to docela dlouhý to album, ne?
1: Je to docela dlouhý.
0: Je to nějak hoďka to je, ne? Hoďka 20 není to?
1: Myslím, že tam je 17 tracků.
0: Jo, je jí hodně, no.
1: Ale kolik to je dohromady času, to nevím.
0: Tak jo, tak teď nebudeme hádat, ale Izo, jestli nás slyšíš teďka, dej vědět. No nic, prosím tě, Jirko, co dneska budeš řešit?
1: No my se podíváme na fotbal, mistrovství ve fotbale stále běží, takže podíváme se na nějaký novinky, na nějaký i smutný novinky, protože spousta fotbalistů už končí a tohle bylo jejich poslední mistrovství. Ale mrkneme se třeba taky za hudbou, protože Rafael společně se Separem vydávali nový album. Nevím, jestli jsi to zaznamenala.
0: Zaregistrovala jsem, jo, a dokonce jsou na žebříčku teďko.
1: Dokonce jsou na žebříčku globálního Spotify, ale zároveň to album schytává docela velkou kritiku, takže o tom všem se i řekneme.
0: No, tak to je úplná paráda, já bych jenom ráda řekla, že teď jsme se tady s Jirkou ještě bavili o tom, že jak je jako super, že vlastně ten fotbal teď tak jako sedí do toho hip-hopu, jakože do toho hip-hopového světa, protože já jsem si říkala, ty jo, prostě sport, když se řekne sport a rap, tak si představím basket, ale ono už tomu tak není. A vlastně je spousta takových těch, ne, jako stránek.
1: Já myslím, že ono to tak pořád je v Americe, protože tam ten fotbal asi tolik jako stále nejede, ale i když furt se tam jako...
0: Americký
1: fotbal možná, ale tady u nás je pravda v Evropě, že ta móda spojená fotbal a rap je dost častá teď.
0: To je hustý, no. A tak prostě teď si dozvíš další novinky, já jsem taky zvědavá, co tam všechno bude a teď už teda půjdeme na počasí. Já jsem chtěla ještě něco dodat, ale pak mi došlo, že já ty informace nemám. Takže...
1: Ale já můžu dodat, že když se podíváme na nějaký tady třeba na Slávku, na Spartu, co tam vlastně třeba hraje někdy na nějakých speciálních shows, tak většinou to jsou jako rapový věci.
0: A to je taky pravda.
1: Většinou tam jako nejsou nějaký jiný interpreti, no.
0: To je true. A potom se nám to krásně propojuje prostě i s tím filmovým průmyslem, prostě fotbalový průmysl, filmový průmysl a všichni máme rádi rap.
1: Tak, je to tak prostě.
0: Je to krása.
1: Všechny cesty vedou k rapu.
0: Tak. No a teď už ti jenom řeknu, že můžeme oslavit slunce, máme polojasno v Praze 23 stupňů Celsia, dneska až 25, s tím, že, jsem koukala na zítřek, dneska ne, dneska je 28 stupňů Celsia, je zataženo, prosím tě, a dokonce na severu má být i slabý déšť, jinak zítra má vysvětlou sluníčko a být příjemných 23 až 25 stupňů, takže dneska to přežijeme, nechme si zalít tu zahrádku, jak tady s Jirkou vždycky rádi říkáme, no a teď už si s ním užij vysílání a Spin Extra, já se budu těšit zase zítra. Ahoj. Spin Radio.

Dopoledne posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra, takhle po prodlouženém víkendu. Doufám, že jsi měl pohodu, že jsi pořádně odpočal, neměli jsme ani takový vedra, takže úplně ideálka, protože následující víkend ty vedra zase mají bejt, takže ještě, že jsme se teď trochu tak jako ochladili. Jak už jsem tady říkal, tak my se dneska podíváme na mistrovství světa ve fotbale, mrkneme taky na nový album od Separa a Rafaela, který schytává dost velkou kritiku, ale zároveň se mu číselně docela dost daří, takže na tady ten rozkol se podíváme trochu blíž. Vy všichni, co jste byli o víkendu na Karlovarském filmovém festivalu a viděli jste tam Izomandiase a jeho brutální show, kterou teda dal přímo před hotelem Thermal, bylo tam narváno na všech ochozech, bylo to prostě úplně narvaný a všichni zpívali nebo rapovali Izovo texty. Já jsem teda viděl bohužel jenom video, ale vypadalo to naprosto super, takže vy, co jste byli, velká závist, vy, co jste nebyli, rozhodně se na to podívejte někde na netu. Nás dneska samozřejmě taky čeká naše pravidelná hádanka 3 v jednom, kde opět potrápím tvojí mozkovnu a tu si dáme už za hodinku a samozřejmě po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky. Tak jo, budu se těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu, no a my už to můžeme odpálit. Úterní Spin Extra s Jirkou startuje právě teď.

Hoří les a hoří rodný dům, hoří velkostatek sousedům. To je smůla, dome, podívej. Dome, podívej. Ale počkej, hasiči to stejně přejedou, oni si moc dobře nevedou.

0: můžu ti říct, napiš maniakovi, protože normálně se k němu hodíš. Normálně to bude banger, to bude hit, přísahám ti, napiš maniakovi a normálně hit, století to bude.
1: No tyjo, já asi půjdu za manažerem k maniakovi a vyžebrám si kontakt normálně.
2: Hele, ono stačí jít jenom za Romanem nahoru, on ti to číslo podle mě dá každopádně. Já musím s Michalem naprosto souhlasit, maniakovi napíšeme.
1: Děkuju. No a já jsem zvědavý do jména tvoje Music Impro příští týden.
2: To já potom letom teda taky.
1: Každopádně my se slyšíme zase zítra ráno.
2: Přesně tady na Radio Spin od 6 do 9. Mějte se krásně, čus.
1: Au.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9.

Posloucháš Radio Spin, je to týden naspátek, co Separ společně s Rafaelem vydali společný album Monarchia. Tohle album oznámili už na Separově show na Těhelném poli, no a konečně to máme tady, po týdnu, co je to je venku, tak to dostává docela smíšený ohlasy. Na jednu stranu to má obrovský streamy, dostalo se to dokonce do žebříčku Top Albums Debut Global na Spotify, opravdu globální žebříček, kde aktuálně na prvním místě je Madonna. Separ společně s Rafaelem, tak jsou na místě 8, což je fakt velký úspěch. No ale schytává to taky velkou kritiku. Za prvé, tak fanoušci kritizovali cover téhle desky, který teda, kdyby to byl obraz namalovaný malířem, byl by to totální masterpiece. Bohužel je to ale AI vygenerovaná fotka. Takže za to byl takovej první hate. No a teď po tom poslechu, po tom prvním týdnu, taky si často lidi stěžují na to, že na tom albu vlastně Rafaelovi není moc rozumět. Tady pod to se musím podepsat taky, na druhou stranu myslím si, že Slováci asi to v tomhle budou mít trochu jednodušší. Každopádně Separ se k tomu sám vyjádřil, a to tak, že tam vlastně popisoval Rafaelův původ, původně teda z Itálie, pak se přestěhoval nějak přes Maďarsko na Slovensko, že tam prostě jsou takovýhle čachry, a to teda je i důvodem, proč mu tam třeba úplně nikde není rozumět. Na druhou stranu já si myslím, že to zas není tak hrozný, aby mi to překáželo v poslechu toho alba. Rozhodně, jestli jsi neslyšel album Monarchia, poslechni si to, dej mi vědět, jak tě to baví, no a my už teď pokračujeme ve

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak začneme na dálničních tazích. Na D1 tady velký zdržení hlásí 121. kilometr. Postojíš si tady ve směru na Prahu, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha dávej taky na D8, tady se to štosuje obousměrně u 30. kiláku. Na D6 je zasekáno při výjezdu z Prahy po 12. kilometr. No a vidím tady taky zdržení na D11, 64. kilometr ve směru na Prahu. I tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Regiony, tak ty aktuálně jedou naprosto bez problémů, no a když se podíváme na silnice v Praze, tady zdržení hlásí Štěrboholská spojka, kde si postojíš obousměrně, Kbelská ve směru ven z Prahy, i tady se to štosuje, Jižní spojka ve směru na Baranďák, tady dávej taky bacha, no a bacha dávej i na pražském okruhu v okolí Řeporí, kde vidím taky obousměrnou štosovačku. Co se nehod týče, tak aktuálně tady v Praze vidím jenom jeden větší crash, a to na Evropské ulici. Takže na to dávej taky bacha, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Já tady po celý odpoledne v rámci pořadu Spin Extra budu hrát přesně podle tebe, teď už budu hrát přesně podle Ondřeje, kterýho tady mám i na drátě. Čau Ondřej.
1: Ahoj Jiří, Ondřej. Děkuji, že hraješ podle mě.
0: No tak teď, jak jinak? Řekni mi prosím tě, než se vrhneme na ten track, jaký jsi měl prodloužený víkend, jak jsi to užil?
1: Hele, vůbec by mi nevadilo makat 4 dny v týdnu, jestli se ptáš na tohle.
0: Hele, tak to by... To ani mě by nevadilo. To myslím, že by nevadilo vůbec nikomu tady z nás.
1: Hele, bylo to hodně dobrý, nalepil jsem nějakýho smarta, ale zjistil jsem, že než chcítnu, tak si to auto chci koupit, čověče, je to hrozná prdel.
0: To věřím. Hele, já jsem koukal, že dokonce v Německu, už když se ještě vrátím k tomu 4dennímu pracovnímu týdnu, tak v Německu už to nějak tak jako zkoušej, tak doufám, že to přijde i k nám, to už není tak daleko, třeba by to mohlo klapnout.
1: Hele, spousta evropských zemí to takhle má, protože oni jsou si samozřejmě vědomí produktivity práce, že když jsou lidi vyčilení, tak prostě fakt víc makají, je to jednoduché.
0: Je to
1: když
0: tak.
1: To máš dobře, jo.
0: No tak my tenhle týden takhle vyčilovaný můžeme být, protože pondělí bylo volný. Řekni mi, co si teď k tomu úterku teda pustíme.
1: Vybrali jsme Stormzyho a Big For Your Boots je ten track.
0: Je to tak, tak já to tady už hážu, budeme to někomu special posílat.
1: Hele, určitě všem, kdo si radši poslechnou grime, než ten ofladňovák, to rád se chtěl.
0: Tak jo, tak jdeme, trošku grimeu hážu do éteru. Díky moc Ondřej za tenhle track a měj se hezky. Čus.
1: Hezký den tobě taky, ahoj, čau. Radio Spin. Spin Extra. A

0: posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. My dneska máme 7. července, svátek tak slaví Bohuslava, takže všem Bohuslavám přeju jenom to nejlepší. My se už za moment vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v 1, samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe. No a podíváme se taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 26 stupňů, je tam pod mrakem, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že dneska už by nás žádný přehánky chytnout neměli. Podobně to bude vypadat i zítra. Zítra ale bude ještě chladněji, a to maximálně 23 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
3: Radio Spin, Death Double. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku?

buď pyšná. Podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola, stejně těžko, ale nahoře je to fakt simple.

0: Posloucháš Radio Spin, máme 2 hodiny, nějaký drobáky k tomu, no a to je čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v 1. V téhle hádance mám pro tebe vždycky 3 jména, který mají nějaký společný pojítko, no a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Takže jdeme rovnou na to, dneska mě zajímá, co by mohlo spojovat jména Ronaldo, Neymar a taky Modrič. Nechám to takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut. Jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat trojce jmén Ronaldo, Neymar a taky Modrič, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak schválně, jestli na to dneska někdo z vás kápne.
1: Yeah, I got some of those. You get me, Jamie?

0: pum pum girl. Posloucháš Radio Spin společně s tím taky Hádanku 3 v jednom, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat Ronalda, Neymara a taky Modriče. Mám tady už od vás nějaký tip, tak jdeme na něj.
1: Ahoj, ahoj, čau, čau. Hádám, že nemají stejný den narození.
0: Tak je pravda, že Ronaldo a Neymar se skutečně narodili ve stejný den, ale Modrič, ten jim tam do toho úplně nezapadá. Takže to ta dnešní hledaná věc není. Dneska ta hledaná věc je spojená přímo s jejich fotbalovou kariérou, která se teď trochu, nebo řekl bych možná značně změnila za poslední dny v rámci nějakých jejich výroků. Takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat Ronalda, Neymara a taky Modriče, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě můžeš volat i přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minut budeme s Hádankou 3 v jednom na Rádiu Spin pokračovat.

0: Hádanka 3 v 1 na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat jména Ronaldo, Neymar a taky Modrič. Máme tady od vás další tipy, tak jdeme rovnou na ně.
1: Co by je mohlo spojovat? To je to, že to jsou fotbaloví giganti, kteří nikdy nevyhráli mistrovství světa.
0: Tak to není ta dnešní hledaná věc. Jde o velkou změnu v jejich kariéře, která ale musela přijít, všichni to tak čekali a všichni z nich to oznámili na letošním mistrovství světa ve fotbale. Takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohli oznámit Ronaldo, Neymar a taky Modrič, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Rychlá doprava na rádiu Spin, na D1 vidím velký zdržení při příjezdu do Brna, kde se to štosuje už od nějakého 150. kilometru, takže určitě opatrně. Opatrně taky na D8, 29. kilometr hlásí obousměrný zdržení. Na D6 pak u 25. kiláku vidím štosovačku ve směru na Prahu, takže tady taky opatrně. No a v neposlední řadě je to taky D5, kde si postojíš, a to u 50. kilometru ve směru na Plzeň, takže hlavně opatrně. No a mrkneme se rychle ještě, jak to vypadá v regionech. Ty vypadají, že jsou v Cajku průjezdný, v Praze pak vidím štosovačku v Kbelský, a to obousměrnou. Jižní spojka směrem na Barandák hlásí taky štosovačku. Vidím tady taky několik nehod. Jedna je v Argentinský ulici a jednu hlásí taky Vilzonka. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Nejvíc rapu v republice.
1: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Tinnitus, Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad.

Jsi stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi. Dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy předekly. Makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi. Sám si klečím na

Inžinier zbejt, jen táta bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít za krcednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptá mi do ucha, že je

0: Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v 1, kde jsme dneska hledali, co by mohlo spojovat Ronalda, Neymara a taky Modriče. Už tady bohužel nemám žádnou další nápovědu, takže jdeme rovnou na vaše tipy, co teda myslíte, že by je mohlo spojovat.
1: Tak podle mě všichni tři ukončili reprezentační kariéru svý země a svýho státu.
0: Podobný tip se tady objevil hned několikrát.
2: Ahoj Jirko, tady Dominik. By to měl být konec repre kariéry?
0: I tady máme tip, že by to mohl být jejich konec reprezentační kariéry. Dáme si ještě jednu vaší odpověď.
3: Všichni končí v reprezentaci.
0: No a do třetice to tady máme stvrzený a je to přesně tak. Jak Ronaldo, tak taky Neymar i Modrič letos na mistrovství světa po tom, co vypadnul jejich tým, tak ohlásili, že končí v reprezentační kariéře. Což je teda na jednu stranu velká škoda, velká smůla, ale na druhou stranu všichni jsme to čekali, všichni jsme věděli, že to někdy musí přijít. My tady teda vidíme, že tady máte fotbal zmáklej a těch vašich odpovědí tady opravdu byla hromada. Takže díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali. No a další hádanku 3 v 1 si dáme zase zítra krátce po 2. hodině tady na Rádiu Spin.

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka. Label Ty nikdy o víkendu oslavil 20 let. Za tu dobu jsme se z něj stali jeden z největších, nejvýraznějších labelů tady u nás. Přines nám nespočet hitů, taky představil desítky kvalitních jmen. Takže velký shoutout pro label Ty nikdy a přeju minimálně dalších 20 let na scéně. Nás už za pár minut čeká poslední hodinka v rámci pořadu Spin Extra. Já ti tam dám tip na jednu super hudební akci, kde by si rozhodně neměl chybět. No a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené tracky. Jdeme se ještě taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 26 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že dneska už by nám pršet nemělo, zítra lehce by nějaký ty kapky spadnout mohly, takže na to rozhodně dávej bacha. Zítra tady vidím, že se maxima objeví na 23 stupních. Spin Radio.

0: od restaurace Jemenko. 10.7. se na vás těšíme v Brně v Bite Kebabu. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Posloucháš Radio Spin, vím, že pracovní týden téměř začal, ale třeba už teď přemýšlíš, co budeš dělat o víkendu. Tak já tady pro tebe mám jeden tip na tenhle víkend, ale i na spoustu dalších víkendů, protože Mike Traffic pořádá super akci s názvem After Work on Tour, kde bude po České republice jezdit se svým DJským setem, kde samozřejmě nebude hrát jenom on, ale za DJský pult se postaví třeba taky Double J, Noir, Robot, Orion dokonce a spousta dalších jmen. Zároveň taky na některých zastávkách bude specialitka, bude tam pop-up James & Co., což je Trafikův takovej projekt, kdy vlastně založil svou restauraci, která letos slaví kulatých 10 let. No a Mike Traffic se tak rozhodnul jí takhle vyvést za váma. Tahle zastávka s tím James & Co. je speciální, ta bude jenom na některých místech. Třeba teď o víkendu bude zastávka v sobotu, a to v Brně, kdy tam právě budou jak DJský sety, tak tam bude taky James & Co. Další zastávky, tak tady vidím, že budou taky ve Starý Boleslavi, v Ostravě, na Mělníku, Příbram, Teplice, tady jsou Karlovy Vary, Praha, Kolín, Hradec Králové a tak dále a tak dále. Všechny zastávky najdeš buď to na Instagramu Majka Trafika, nebo se můžeš podívat taky na náš Instagram nebo na náš web radiospin.cz, tam najdeš veškeré podrobnosti, najdeš tam taky všechny zastávky, kde se můžeš těšit právě i na pop-up právě s restaurací James & Co. Vypadá to jako super akce, takhle na léto si myslím úplně ideální, poslechneš si dobrou hudbu, ještě si k tomu dáš něco dobrýho k jídlu a pití, myslím si, že naprostej ideál. Rádi

0: Posloucháš Radio Spin, jdeme se teď v rychlosti podívat na naší hitparádu Spin Fresh Hits, což je 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Každý týden tam máme dvě novinky, pro které je možný hlasovat, a ani tenhle týden tomu není jinak. Tentokrát tam jako novinku máme track od Iza, který se spojil s Ektorem na tracku A mám rád.
1: A mám rád hotovost, ty štylové tyču jak sos, si myslíš, že budu končit, jsem neslyšel větší blbost.
0: No a druhá novinka, ta je od Smeka a je to jeho pecka Hardest.
2: Nejsem Einstein, ale počítám bar stejný, bo tak mě máš šajba. Dám to ani svaj, oni se trápí, furt stejně, nenapádaj.
0: Takže to by byly dvě novinky, pro které aktuálně můžeš hlasovat v naší hitparádě na webu radiospin.cz. Určitě tam rozdej svoje hlasy. Každý den taky připomínám, že se ti ty hlasy obnovějí, takže každý den můžeš zahlasovat, a to třikrát, který můžeš teda ty hlasy udat buď všechny jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, nebo je můžeš rozdělit mezi interprety tři. Premiérový kolo vždycky Spin Fresh Hits si tady dáváme v pátek, a to v 5 hodin. Reprízu si tady můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno, nebo taky v pondělí v 7 hodin večer, tady na Rádiu Spin.

0: they don't know how deep the game is. What part of the game is this?
1: Rychlá doprava na rádiu Spin, na D1čce vidím zasekáno při příjezdu do Prahy a to už od 30. kilometru se to tady začíná štosovat, takže na to určitě dávej bacha. Bacha dávej taky na D8čce, 30. kilometr tady hlásí obousměrný zdržení, no a příjezd do Prahy je pak zasekaný na D6čce a taky na D5čce. Regiony aktuálně jedou bez problémů, mrkneme se rychle ještě na silnice v Praze, tady vidím štosovačku v Kbelský ulici, kde si postojíš obousměrně. Ulice v Holešovičkách směrem ven z Prahy hlásí taky zdržení. Postojíš si i na jižní spojce ve směru na Barandák. Štěrboholská spojka je zasekaná obousměrně. Pražský okruh v okolí Řeporí, i tady se to štosuje. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo bys si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při úterním odpoledni někde číhají, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: na tebe.
1: No a dáme si teď už dnešní poslední track na přání, takže si rovnou jdeme poslechnout, co to bude.
2: Ahoj, vybírám něco od Marpa pro všechny posluchače Rádia Spin.
1: Tak jo, pro vás všichni spineři, ať už v práci, na cestách, nebo ideálně třeba v pohodlí domova, nebo v pohodlí třeba někde u vody, tak jeden Marpo letí pro vás. Užívejte.
0: Rádio Spin. Spin Extra

0: Příjemný úterní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka a teď už taky Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko, čau Spineři.
0: Tak Máro, o víkendu label Ty nikdy oslavil 20 let.
1: Hezky pěkně.
0: Tak by mě zajímalo, kdo je z labelu Ty nikdy takový tvůj favorit, tvůj oblíbenec, kterýho si jedeš třeba nejvíc.
1: Rest.
0: Restovský, já jsem
1: prostě
0: si to myslel.
1: Rest, kámo. Jakože určitě Pauly G je taky v labelu, že to nikdy, tak to samozřejmě je taky velká srdcovka, ale na Resta to nemá.
0: Ty jsi říkal, že v nějakém rozhovoru i říkal, že letos by měl vydávat snad desku.
1: Ano, on to psal do příspěvku o... Teďka vydal ty dvě nové singlovky, já furt nevím, o den míň a ještě jedna víc, něco takovýhle se to jmenuje, jeden na tom kole v té troje,
0: vím,
1: tak tam psal, že s Fejtem tvoří album nebo EPčko a že to nějak budou vydávat a že teďka ještě o prázdninách by měli něco dropnout.
0: Jsem na to zvědavej, protože taky. Rest je zrovna jeden z takových těch umělců, který jako nevydává každý rok.
1: A těším se na to. Takže a věřím, že je ostatní.
0: Jako udělá taky. Právě takový hlad po sobě a pak to je velký drop.
1: A pamatuju si, když jsme byli s kamarádkou v Krosu na tom jeho pražském koncertě, že to bylo skvělý a fakt hrozně zajímavá skupina lidí, která je tak jako působí trochu intelektuálně a tak jako vlastně v něčem sympaticky, že ten Rest dokázal kolem sebe udělat takovou fakt jako příjemnou komunitu.
0: A ještě naživo Rest je naprosto skvělý.
1: Kráso, ale on je neuvěřitelný. On jede, šlape do toho a pak skočil jako mezi nás, jako plebs, jo, a plácel si tam se mnou. Já jsem si dva dny neumýval ruku, protože jsem si šáhnul na Resta a podal jsem si s ním ruku, tyjo. Zážitek, obrovský a těším se na to, jestli se dočkáme nějakého alba, případně EPčka.
0: No tak až Rest vydá album, tak se Mára nebude dva týdny sprchovat. Každopádně velký shoutout pro label Ty nikdy k jejich 20 letům. Doufám, že minimálně dalších 20 let to,
1: to
0: ještě bude.
1: Bylo by to skvělý.
0: Co Máro, budeš probírat ty?
1: No my se podíváme na úplně nádhernou, Jirko, nádhernou karmu pro Ameriku ve fotbale. Ale je to úplně skvělý. Prostě život to občas napíše ty příběhy sám a tohle to je jeden z nich. Jako.
0: Tak jo, tak fotbalový okýnko tady bude s Márou. My se ještě podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 26 stupňů, je tam polojasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Fouká, ale žádnej déšť už by nás dneska překvapit nemusel. Zítra tak nám lehce zakápne a maxima budou na 23 stupních, ale pojďme si to užívat, protože závěrem tohodle týdne budou zase tropy. Tak užívej pohodovej zbytek dnes Márou a slyšíme se zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace.
2: Spin Radio.
3: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
4: Radio Spin. Vítáš.

7. července, úterý, svátek dneska slaví Bohuslava, tak určitě Bohuslava vám nezapomeň popřát. No a my se za chvilku podíváme za Američany, protože ti po sobě poštvali celý fotbalový svět, možná nejen ten fotbalový, a dostali úplně nejlepší karmu, nejkrásnějším způsobem. Já jsem se ráno probudil, přečetl jsem si to a říkal jsem si jo. Svět je ještě spravedlivý, ještě to není tak hrozný, takže na to se za chvilku podíváme, dáme si taky tvoje oblíbený pecky na přání, takže objednávej 210 32 30 30 nebo naše mobilní aplikace Rádia Spin, no a chill na Spinu, teďka startuje s Red Zedem, Rádio Spin.

Hoří les a hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedům. To je smůla, dome, podívej. Dome, podívej. Ale počkej, hasiči to stejně přejedou, oni si moc dobře nevedou.

0: a můžu ti říct, napiš maniakovi, protože normálně se k němu hodíš. Normálně to bude banger, to bude hit, přísahám ti, napiš maniakovi a normálně hit, to letí to bude.
1: No ty jo, já asi půjdu za manažerem k maniakovi a vyžebrám si kontakt normálně.
2: Hele, ono stačí jít jenom za Romanem nahoru, on ti to číslo podle mě dá každopádně. Já musím s Michalem naprosto souhlasit, maniakovi napíšeme.
1: Děkuju. No a já jsem zvědavý, jdu na tvoje Music Impro příští týden.
2: To já potom letom teda taky.
1: Každopádně my se slyšíme zase zítra ráno.
2: Přesně tady na Radio Spin od 6 do 9. Mějte se krásně, čus.
1: Oh.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na

0: A to, že Ameriku teďka moc lidí nemá rádo, je docela logický, ale po víkendu ji nenávidí celý fotbalový svět. Dám ti trošku kontextu. Americký útočník totiž v zápase s Bosnou dostal červenou kartu, takže proti Belgii následující zápas neměl nastoupit. Jenže oranžáda jménem Trump zavolal Plešingrovi, co řídí FIFU, a nakázal mu, ať se ten zákrok ještě přezkoumá, což se stalo jenom jednou jedinkrát v historii World Cupu. A hádáš správně. Karta odvolána. Takže americký útočník tak mohl nastoupit proti Belgii. No a vyjádření Trumpa, tak to mě naštvalo asi úplně nejvíc. Já ti to zkusím trošku parafrázovat. Nevěděl jsem, co je červená karta, ale když jsem to zjistil, páni, hodně silná věc. Náš nejlepší útočník nemůže hrát, no tak to se mi nezdá. O pár vteřin později řekl, já rozumím všem sportům a tohle neměla být červená karta, takže v jednu chvíli ti řekne červená karta, nevím, co to je, a pak ti řekne, ne, to neměla být červená karta. Nechápu, jak to, že si ho zvolili, ale už tam nějakou dobu je. Takže korupce, ovlivňování a síla peněz prostě zafungovala, ale naštěstí karma je skvělá věc. A Amerika prohrála s Belgií 1-4. Ještě k tomu si dali vlastňáka. Takže víš co, Trumpe?
1: Počítám, jak počítám? 1-2?
2: Víš co, Sašo? Jdi do
1: Prosím?
2: Jdi do
0: Slovy klasika.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice. Uzavírka na D1 na příjezdu do Prahy, je to tady na 3/4 hodiny a to už od 17. kilometru. Crash je potom na D1 u Brna na exitu 203 směrem na Ostravu, naštěstí bez větších kolon. V regionech tak si určitě chvilku počkáš v Brně, a to na Bauerový, je tady totiž nehoda, a 10 minut čekačka v Ostravě, a to na Rudný. Hlavní město, tady je nehoda na Štěrbolský spojce u Černáků, 61. kilák směr D10, 20 minut, a to už od průmyslu. Nehoda je potom ještě na pražském okruhu 22. směr D1, tady kolem 15, a ještě Ťukanec ve Strahovském tunelu. Čekačka ještě určitě na Nuseláku a Plzeňský a taky Vlzunce, obojí směrem do centra. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, dávej vědět do apky nebo na naše číslo.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Československý underground.
2: Okay, brother, na rádiu Spin.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, za chvilku 4:45, no a úplně ideální track na to si dát, ideální čas na to si dát track na přání, a ten bude pro Adama. Nazdar, Adame.
1: Čau, čau.
0: A my jsme tady s Adamem mimo éter rozjeli úplně skvělý téma, protože Adam je obrovský frajer, dělá v marketingu, dělá šéfa, takže má pod sebou skupinu lidí. No a bavili jsme se o umělé inteligenci a jak ta zasahuje do psaní článku, do grafik. No a ty jsi mi zmiňoval zákon, který má od srpna začít platit, tak myslím si, že by se tohle mohlo hodit i spinnerům. Dokážeš mi to nějak popsat v rychlosti?
1: Hele, vlastně cokoliv, jakýkoliv obsah, co bude generovaný AI a je to jako komerční obsah nebo za cílem toho vydělat, tak musí být označený, že to je AI a musí, je to jakoby i maličkosti, jako revize textu, prostě cokoliv. Takže to bude hlídanější, no.
0: Za mě dobrá věc, já to vnímám na netu, už ani já nepoznám, co je od umělé inteligence za video nebo co není, takže mě je to určitě vítaný, takže děkuju ti, že jsi takovejhle posel dobrých zpráv. Dali jsme tady Sergeje B, směj se teď, chceš to někam posílat, tady ten track?
1: Ale asi nemám, kamarádovi z Ostravy to pošlu a sobě a všem ostatním.
0: Super, díky moc, Adame, že jsi zavolal, klidně ještě cinkni, ať máme info o AI a měj se krásně.
1: Jasně, pozvu se, čau.
0: Čus.
2: Drahý oče na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z českého těžkého.

0: New Jerusalem. Get the fuck up, Shaolin. Get the fuck up, Long Isle. Get the fuck up, worldwide. Get the fuck up.
1: Čau na spinu, s tebou Mára, 7. červenec, úterý, za chvilku taky 5 hodin, takže nám tady odstartuje Rap DNA, ale ještě předtím se podíváme docela pro mě zajímavou věc, a to jsou streamy na Spotify, protože samozřejmě ty jakožto umělec můžeš vydělávat skrz Spotify. Ale co jsem na to koukal, tak je to teda hodně, hodně náročný, protože jeden stream, což neznamená jenom jeden poslech, ty musíš poslouchat určitou dobu, je zhruba 0,064 halířů nebo 0,35 korun. Takže opravdu málo, no a záleží samozřejmě, jestli ještě posloucháš s prémiem nebo s reklamama, odkud posloucháš, z jaký země, ale zhruba to vychází, že za 100 000 streamů máš takových 10 000 měsíčně. Je to hodně, hodně orientační, jo? Možná tím, že když poslouchají nějaký rapeři, tak se budou možná i trochu hrozit, ale pokud to spočítáme těma číslama, tak koukám na Iza, že ten má zhruba teďka kolem milionů posluchačů měsíčně, takže to vychází zhruba na nějakých 100 000 jenom za streamy. Ale samozřejmě rapeři mají ještě nějaký profit z merče, z CDček, hlavně z koncertů, takže ty příjmy můžou být mnohem, mnohem větší samozřejmě, ale je docela zajímavý, kolik Spotify může vystřelit, takže za nějakých 100 streamů máš kolem 10 000 korun. Za chvilku Rap DNA, podíváme se ještě na počasí. To počasí je hodně takový, mi přijde trochu aprílový, kolem 28 stupňů, večer se ochladí na 17, bude i trochu zítra ráno pršet, zítra kolem 23, ale v sobotu už by mělo být kolem 27. S tebou Mára, za chvilku Rap DNA.
2: Spin Radio.
3: Dámy a pánové, After Work on Tour je

0: slyšet také speciality od restaurace Jemenko. 10.7. se na vás těšíme v Brně v Bite Kebabu. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

0: Rap DNA s tebou Mára, čil na spinu a po pátý hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a minulý týden jsme to zakončili docela hustě, stačila ti jedna vteřina na to, aby si poznal trapovou klasiku. Takhle to znělo. Teďka chápu, že to šlo poznat, ale stejně mě to udivuje. A byl to teda Patrik, Izzo a jejich Baby Benzo. A abych řekl pravdu, tak mě to docela bavilo. Baví mě se v tom takhle šťourat a dávat ti opravdu jenom vteřinovou ukázku. Tak ještě dneska tady pro tebe jednu vteřinovku mám. Tak uvidíme, jestli ti to i dneska při úterku bude stačit na to, aby si našel docela známý track. Nebudu říkat odkud, jestli od nás nebo zahraniční. Každopádně já se tady vypnu podklad, aby ten poslech byl co nejčistší. A takhle zní dnešní sample jednovteřinový. To je vše. To je vše, že seš to ty, ještě jednou. No a jsem opravdu zvědavej.
1: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči

0: de la misma mierda 35 veces. 35 veces vamos a ver la misma mierda.
1: Vidím, že máš smutné oči. Nechceš něco po mně náhodou. Tak nečekej, až ti slzy zmočí.

0: Rap DNA s Tvumára 1717, to znamená, že tady pokračujeme s naší hádankou, s naším samplem. Dneska jsem ti dával jednu vteřinovou ukázku, ta zní takhle. Opravdu, delší už to dneska nebude. Každopádně přišlo několik odpovědí, některý jsou na dobré cestě, některý trochu úplně ne. Bohužel dneska to nevyšlo Ondrovi, protože Ondra minulej týden zaválel, ale dneska...
1: Ondra, jak minulej týden? Je to Kain a Viktor Šín, nebo ne? A nebo Cikády?
0: No.
2: Radši nechoď ke mně blíž, ty chceš o to víc, my plujem spolu prosto na má.
0: Upřímně vím, kam Ondra mířil, bohužel to není správná odpověď, takže já hodím ještě trošku delší ukázku, já tady mám 9 vteřin, to mi přijde už moc, to už by bylo extrémně jednoduchý, ale takový 3 vteřiny, to si myslím, že ještě docela zvládnutelný, tak si to jdeme poslechnout. Takže tady máš nový akord. A co k tomu ještě řeknu, tak na tracku jsou 3 interpreti. No a název tohoto tracku je úplně stejný jako jednoho alba. Tak myslím si, že tady ty nápovědy už budou stačit i Ondrovi. Ještě jednou si poslechneme teda 3 vteřinou ukázku. No a jsem zvědavý, jestli ještě něco přistane do apky nebo na naše číslo.
3: Postal si? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

0: Rebdena, jste u Mára, za chvilku půl šestá, no znamená, že si jdeme rozlousknout dnešní sample a i dneska jsem ti dával jednu vteřinovku, takhle zněla. A samozřejmě já jsem zase úplně ohromen tvýma odpověďma a hlavně tvým smyslem pro humor a taky rapem, protože Leonka to dneska zandala.
1: Ano, víme to. Na tu bolest není lék, na hotelí druhý sex, chceme na ně zabudnout, hlava furt má vrátí zpět.
0: No, takže Michal a Leonka, Marťas, ten si taky pomohl lyrics.
2: Ahoj, Marťas. Jo, já si nemůžu přesně vzpomenout na tu písničku, ale vím, že tam je Luka Brasi a je tam. Na tu bolest není lék, na hotelí druhý sex.
0: Skvělý.
2: Jo, tak to bude určitě Painkiller, že?
0: No, Painkillers poprvý a všechno nám to ještě potvrdí Pepajs.
3: Ahoj, Mára. Tak dnešní rap DNA je Izo, PTK, Painkillers a Luka Brasi.
0: A taky Jirka.
4: Je to z alba Painkillers, Izo, PTK a podle mě Brasi. Co tam ten papír a bolikám
0: šum, na sobě zlato, který má punt, hej bej prdel, když neumí tu. Naprosto skvělý track, který si za chvilku dáme, takže děkuju moc za to, že si posílal voiceovky, že si volal na rap DNA, dáme si ho zase zítra a za chvilku si pustíme i banger. No a ještě se podíváme společně na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně 10. kilák, D1. Tady je to opravdu velký průšvih, protože jsou tady 3 kamiony v sobě, stojí příjezd do Prahy po D1 od nějakého 21. kiláku, klidně i na hodinu, 3/4, a taky od Prahy směrem na D1 od 1. kilometru je to tady zhruba na nějakých 20 až 40 minut, něco takový dlho, a bohužel taky Pražský okruh u Jesenice směrem na Říčany, směrem na D1, tady kolem 15. Takže na tuhle nehodu opravdu velký bacha. Ještě jedna nehoda na D1 u Brna, 203. exit směr Ostrava, tady je to naštěstí docela v klidu. Co se týká regionu, tak akorát nehoda v Brně na Bauerový, jinak jsou regiony krásně průjezdný. Hlavní město, tak tady krom tohodle, tak je ještě štosovačka na Pražském okruhu, 23. směr D1, a to kvůli nehodě. Taky štěrbolská spojka trošku poskakuje, to kvůli nehodě na 61. kiláku směr D10, kvůli tomu taky poskakuje Českobrodská, no a počkáš si na Nuseláku a Vlzonce směrem do centra. No a za chvilku už Izo, Painkillers a taky track, který si dneska odhalil v Rap DNA. Automotospin, tvoje

0: něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

Chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, chceš, ch

0: Čo na spinu, s tebou Mára, 20 minut před 6. To znamená, že za chvilku tady odpálíme hoďku, kdy budu hrát jenom podle tebe. Takže klidně už rozmýšlej, klidně posílej voiceovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin, protože tam teďka žádná voiceovka pro mě ready není, tak budu moc rád, když tam nějaká přistane. Každopádně dovolal se mi sem třeba Ondřej.
1: Ahoj spinňáci, tady Ondra. Dneska jdu do práce tady na uspaný den nuce, tak bych všem poslal písničku Balance, Maniak, Kenneraf a mějte se krásně, ahoj.
0: Díky moc za tenhle skvělej banger, babuška Trap House, posílám to tam do éteru Rádia Spin.

0: Šel na spinu s tebou Mára za 8 minut 6 hodin, máme 7. července, úterý, svátek dneska slaví Bohuslava, tak jí klidně popřej, jestli nějakou znáš, třeba i trackem na přání, protože teďka startuje hodina, kdy hraju jenom podle tebe. A budu hrát třeba podle Michaela.
1: Poprosím tě od Michailova a Bobby Blaze San Andreas. Hlavně tobě, ať máš super den a všem spinnerům.
0: Děkuju moc, já si určitě Michailova a Bobbyho extrémně užiju, věřím, že i spineři zahrajou taky na Kladno.
2: Hotel bude, vodka není voda. Já bych to doposlal do Kladna.
0: No a budu hrát taky pro Marťaše, který jako dneska odpověděl první v rap DNA.
3: Tak třeba z tohoto albíčka třeba v hlavě, to mě docela baví.
0: Tam je taky docela baví, já ji tady bohužel nemám, ale já jsem si rozhodl, že ti ještě stejnak dám něco jiného. Dřív bylo líp, Izo, Viktor Šín, za mě tady to album EUP je skvělý, takže věřím, že tady ten klenoc z týhletý šperkovnice tohohle alba se ti bude líbit, Marťas, a když tak objevíš něco nového. Samozřejmě tracky můžeš doplňovat, buď to do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo můžeš volat naše číslo 210 32 30 30. Aktuálně kolem 29 stupňů, večer se nám ochladí na 17, zítra ráno se probudíme do deště, no a celý zbytek týdne bude kolem 24 stupňů. S tebou Mára, startuje hoďka, kdy hraju jenom podle tebe. Spin Radio.
4: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
5: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
6: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Čo na spinu, s tebou Mára, 5:05, to znamená, že Hoďka, kdy hrajou jenom podle tebe, je v plném proudu, a to i díky Rudovi.
1: Čau Máro, zdravím tě, prosím tě, hodíš mi tam Spire, song Mbappé,
2: Mbappé.
1: Je to pro mě, protože mě čeká noční, ještě jsem si hodil před den brigádku, takže zítra budu úplně K.O. ráno, a takhle to mám do konce týdne, takže abych to nějak přežil, pro všechny, kdo musí makat, no. Díky, čau.
0: No, seš teda workoholik, dát si brigádu a ještě potom noční, teda Rudo, buď na sebe hlavně opatrnej. A Kylian Mbappé, tak ty budou hrát Francie proti Maroku, budou hrát 9.7. za dva dny v 10 hodin večer, tak doufám, že budeš fandit. Zahraju taky pro Majdu.
3: Dáme od nás Prago Union, svýmu drahýmu na služební cestu do Karlových Varů, chudák maká po ostrově nad Ohří. Ať mu to uteče.
0: No tak jo, tak posíláme manželovi až do Varu, budeme hrát Prague Union, rap vím, a ještě zahraju Vláďovi. Nazdar, Vláďo.
4: Ahoj, ahoj.
0: Tak zeptám se tě, co budu hrát nejdřív?
4: Takže dáme Sergej B, směj se teď.
0: A chceš to, někomu poslat, tady ten banger?
4: Tak všem volťákům já na to dneska nemám, tak jedu na Šumavu a tobě a Adelce.
0: Dobře.
4: Ale ona spíš neposlouchá.
0: Dobře, tak třeba se to k Adelce nějak dostane.
4: Ano, ještě jsem se chtěl jenom zeptat, než to zavěcí. Zase někde letos na dovolený?
0: Mě to ještě teprve čeká, Vláďo, mě to ještě teprve čeká.
4: No, tak nám musíš prásknout, kam chceš jet, a zeptej se ostatní.
0: To neprásku.
4: Jak to? Ale je to tak tajný?
0: Je to tajný, letím do Řecka, OK? Takhle to řeknu.
4: No, ano, a zeptej se ostatních, ať ti napíšou, kam letěj nebo kde byli.
0: Dobře, tak to třeba občas proberu. Hele, máš tady Sergeje, tak ti ho posílám. Čus.
4: Díky moc, ahoj.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šner se jak tak oba dva.

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Věl

0: podle tebe. Ladíš Radio Spin a s tebou je Mára, čil na Spinu, 7. červenec, máme 6:45, no a pokračujeme v Hočce, kdy hraju jenom podle tebe, no a teďka klasicky budu hrát třeba i Katce a Pájuškovi.
1: Ahojky Marečku, zdravím tě po prodlouženém víkendu i všechny posluchače toho nej Radia Spin. Zahraj prosím do Karviné pro mého syna Pájušku a pro kuky Sašu, Baču a taky pro Strejdu. Dneska to bude Benny, Blanco a Juice WRLD Roses. Mějte si všichni hezky, pak kačka.
0: Z toho stejného alba tady vyberu ještě větší pečku, a to Lucid Dreams Juicy WRLD. Za mě naprosto skvělá věc, tak klidně Pájušku dej potom vědět, jak se ti tady ta pecka líbila. No a zahraju ještě dneska pro Marťase a pro jeho synka.
2: Prosím tě, já nechci otravovat, ale jedu se synem 5letým v autě a my už jsme dneska jednou volali Vicky a hrála nám KRS One. Syn mě už asi 2 hodiny otravuje, že bych chtěl strašně poprosit, jestli byste nám to nemohli zahrát znovu.
0: Marťas, já tě zbavím tohodle urgování tvýho syna a určitě ti tady KRS One Sound of the Police pustím. Bude to hrát za chviličku, takže máš to v playlistu. No a další tracky na přání můžeš objednávat do naší mobilní apky Rádia Spin nebo volat naše číslo. Teďka Juicy WRLD do Karviny na Rádio Spin.

nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jinej G. Jiná liga, jinej tým, jinej motiv, jinej cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbežci,

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnici, kde je pořád nehoda na D1, 10. kilák směrem na Prahu. Od nějakého zhruba 22. kiláku čekáš kolem 3/4 hodiny. Bohužel je nehoda taky v druhém směru, to na 7. kiláku směrem Brno, čekáš tady kolem 30 minut, takže D1 kolem Prahy dneska hodně špatný. Ještě jedna nehoda, tak ještě na D1, a to je 307. kilák směrem na Brno. Je to, když vyjedeš z Ostravy. Co se týká regionu, tak tady nehoda v Brně, akorát na Hradecký, jinak regiony hlásí zeleno. A to se dá říct docela i o centru Prahy. Vidím tady dvě nehody, jedna na Sokolovský a druhá na Ruský. A lehce poskakuje Novopatská směrem na Kbelskou. Jinak je Praha průjezdná, ode mě z dopravy všechno. No a za chvilku další tracky na přání a zatím nemám co hrát. Apka je prázdná, na telefon nikdo nevolá, tak se klidně ozvi, rád ti zahraju.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: And I'm like, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, don't.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, máme přesně 6:30, to znamená, že tady pokračujeme v hodině, kdy hraju jenom podle tebe. Budu hrát ještě jednou pro Martinova syna, protože ten si teďka objednal sám. Takže jeden Biggie Hypnotize, mám ho tady připravený v playlistu, no a před malou chvíli se mi dovolal i Jakub. Nazar Jakube.
1: Čau, zdravím.
0: My jsme tady vybrali rest o den míň, tak co říkáš na novýho resta?
1: Novej rest, moc rád ho poslouchám a tohle písnička mě zrovna tak se zalíbila, to mě napadly pustí pro všechny.
0: Super, tak děkuju ti moc, takže posíláš všem, ještě někomu chceš poslat, nebo takhle to je vše?
1: Posílám i všem, co poslouchají právě.
0: Tak jo, díky moc Jakube, že jsi zavolal, měj se krásně a posílám ti resta.
1: Taky, děkuju a krásný den.
0: No a pokud chceš track na přání, volej naše číslo nebo posílej voiceovky do naší mobilní aplikace Rádia Spin.

nerad čtu, ale na druhou stranu přišly 4, tak aspoň 4 tracky ještě od tebe dáme, tak dáme od Pavla. Čau, zahraj mě tam prosím Street Dance od Maniaka, je to pro tebe a pro všechny spinnery. Měj se, taky Adéla, Dion, Robin, Zoot, pro všechny, kdo v tenhle ten čas musí ještě sedět v autě. Jakub, ten napsal, ahoj, mohl bys mi tam zahrát cokoliv od Protivy, děkuji Jakub, dáme si jeho 1997 a do čtvrtice to bude Mateš, Pop It, For Pimp, Bambi, prosím i zahrání songu, díky. Nakonec jsem tady ještě vybral s Lil Wayne, Bambi a to Damn I'm Cold. Hele, příště klidně ty voiceovky, myslím si, že zrovna Adéla, která sedí v autě, mohla poslat spíš voiceovku, ale že seš to ty, tak ti to dneska promenu. Tak jo, tak Dion od Robina Zoota, teďka Féteru, Rádia Spin.

0: Tak hledáme. Jsme na... Chceme být slavný.
1: Chceme být slavný, tak touhle větou se rozloučil proti vás se svým trackem 1997. No a my se loučíme i s Chillem na Spinu, díky moc, že jsi poslouchal. Každopádně nemusíš zoufat, protože od 8 tady na tebe je ready Anička Oravcová se svým pořadem Street Cypher, starý, nový hip-hop, vždycky něco novýho, taky je tam rubrika, kde rozeberou vždycky nějaký starší album, takže nabitá 8. hodina, takže určitě si to nenech propásnout. My si uslyšíme zase zítra v klasický čas od 4 do 7. Těším se na tebe, ještě se společně ale podíváme na počasí. Aktuálně něco kolem 27 stupňů, večer se ochladí na 17. Vidím, že u Liberce, v Hradci a taky ve Varech prší, tak s tím určitě počítejte. Do Prahy něco přijde kolem 5. ráno. Každopádně zítra bude kolem 23, bude polojasno, ale víkend bude slunečný kolem 7 až 29 stupňů. S tebou byl Mára, těším se na tebe zase zítra.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin, Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu

0: Za 3 minuty 7 hodin, přesný čas na Rádiu Spin a o to jsme Anička Ravcová.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Čau, tady Kellen a právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin. Lidi z

Hoří les a hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedům. To je smůla, dome, podívej. Dome, podívej. Ale počkej, hasiči to stejně přejedou, oni si moc dobře nevedou.

0: a můžu ti říct, napiš maniakovi, protože normálně se k němu hodíš. Normálně to bude banger, to bude hit, přísahám ti, napiš maniakovi a normálně hit, to letí to bude.
1: No tyjo, já asi půjdu za manažerem k maniakovi a vyžebrám si kontakt normálně.
2: Hele, ono stačí jít jenom za Romanem nahoru, on ti to číslo podle mě dá každopádně. Já musím s Michalem naprosto souhlasit, maniakovi napíšeme.
1: Děkuju. No a já jsem zvědavý, jdu na tvoje Music Impro příští týden.
2: To já potom letom teda taky.
1: Každopádně my se slyšíme zase zítra ráno.
2: Přesně tady na Rádio Spin od 6 do 9. Mějte se krásně, čus.
1: Au.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádio Spin.
4: Pusťte něco jiného, prosím, Spina. Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
5: Yeah. Let's take them back.

0: pěti odpoledne na Rádiu Spin. Rádiu Spin. Nejvíc repu v republice.
1: Yes. Tohle je poslední stopa. For real, for real. Yeah. Let's go. Let's go.
2: Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDM a vibe, dneska mám ru on lock jako Central. Legenda, Praha, Žižkov, Bulletin. Je mi líto těch, co to neznají. Nebylo to jako dneska. Rozeská

0: cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central.
1: Smoke.
2: Radio Spin.

0: Necítím bolest, jsem spin, dětská rad toles, není mi zima, jsem zloba, jsem stále dole, milujem pouličné spin.
1: Československá scéna, Radio Spin.
2: Off-season. Gang, gang, huh? Off-season. Casanova Labello, TK27, pusíte na track, more zjistit, co je heaven. Ej, ej, ej, Casanova Bulhar, off-season můj program, huh, huh.

0: Rád jsem žezlo předal na druhou stranu.
1: A já jsem se na to fakt těšil, kámo.
0: Tak co jsi vybral?
1: Já jsem si vybral text od Kabátů a jejich písničku Pohodu. No a budu to dávat do beatu od XXXTentacion Look at Me.
0: To zní jako, že to bude hodně tvrdý banger. Nebo takhle.

hoří les a hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedům, to je smůla, dome, podívej. Dome, podívej, ale počkej, hasiči to stejně přejedou, oni si moc dobře nevedou.

0: můžu ti říct, napiš maniakovi, protože nemá se k němu hodíš. Normálně to bude banger, to bude hit, přísahám ti, napiš maniakovi a normálně hit, století to bude.
1: No tyjo, já asi půjdu za manažerem k maniakovi a vyžebrám si kontakt normálně.
2: Hele, ono stačí jít jenom za Romanem nahoru, on ti to číslo podle mě dá každopádně. Já musím s Michalem naprosto souhlasit, maniakovi napíšeme.
1: Děkuju. No a já jsem zvědavý do jména tvoje Music Impro příští týden.
2: To já potom letom teda taky.
1: Každopádně my se slyšíme zase zítra ráno.
2: Přesně tady na Radio Spin od 6 do 9. Mějte se krásně, čus.
1: Au.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Radio Spin.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

0: nejlepší rádio.
1: Rádio Spin. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Talk.
1: To Kendrickové frázovanie, ja som po tom vydaní toho albumu si čítala všetky texty, vyhľadala si tie preklady a významy, pretože to je strašne slangové a špecifické podľa mňa aj na lokáciu, kde vyrastal a tak ďalej.
2: Jak se stalo, že jste se potkali s Vladimírem 518?
1: David Koller robil desku, kam zavolal ostatných umelcov, aby urobili cover na jeho staršie písničky.
2: Aha.
1: A ja som urobila cover v GarageBande na záchranára. A potom sme s Davidom koncertovali spolu v rámci tej desky. Takže tam sme sa stretli poprvé.
2: Z desky plyne určitá srovnanosť, vyrovnanosť. Je to presne to, co vlastne bys třeba chtěla, aby si z toho vzali ten posluchač, když to bude poslouchat?
1: To je úplne jasné, fake it till you make it. Ale budem rada, ak všetci moji posluchači najdú v sebe mír a pokoj a stanú sa vyrovnanými, ale...
0: Spin Talk.
2: Ahoj, ja sa jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk, talk nejenom o rapu. Dneska to bude hodne o muzice. V poslední předprázdninovém vydání, respektive vlastne v prvním prázdninovém vydání, přijala pozvání zpěvačka Katarzia. Ta na konci května vydala album Pozvima, neprídem. Nejen o něm bude aktuální díl. Vítej na rádiu Spin.
1: Ďakujem za pozvanie, ahoj.
2: Tak začnu asi tím, že se ti krásně podařil cover desky, tak by mě vlastně zajímalo, jak vznikal, kolik bylo nápadů a jak vzniklo to závěrečné rozhodnutí a co z toho coveru mám číst.
1: Děkuju, to je taková hodně speciální záležitost ten cover a je okolo něho jedno malé prokletí, protože ten kluk, který to fotil a měl dělat celý ten grafický design, je brácha mýho nejlepšího kamaráda, který je skladatel a má českého lva, Jonatana Pastyrčáka. Jeho brat se jmenuje Damian a je to velmi talentovaný výtvarník a on vymyslel, že půjdeme fotit tyto fotky na Slezský dom v Tatrách a ja som sa hrozne tešila, pretože som tam nikdy nebola a vždy som tam chcela ísť a celkovo do tých Tatier som tiež veľakrát ešte nešla, takže som bola nadšená a Slezský dom nám dovolil tam tie fotky nafotiť a vybrali sme si takýto vlastne normkorový pokoj a tá fotka má trochu reprezentovať to, že už som teda na polceste niekam von, ale nakoniec zostanem doma pozerať telku. Ale Damian bol taký zaneprázdnený, že nikdy ten design vlastne nedodelal. Takže zostala z toho len táto fotka a tým pádom to od neho bolo takové trošku pozvímanie pri ňom.
2: OK. Na druhou stranu, teď, když to říkáš, tak vlastně mi to celý dává taky teda smysl. Fakt jako krásný cover. Ty máš vystudovanou scénaristiku a dramaturgii. Je to taky to, co vlastně jako ovlivňuje tvoje přemýšlení nad tím, jak třeba ta deska bude vypadat, jaká bude i grafika ke klipům a podobně, nebo...
1: Myslím, že skôr to psaní vo mne bylo vždycky. Ja som už v puberte, už keď som mala 12 rokov, tak som veľakrát trávila čas s tým. Ja som bola... Mala som dosť ťažkú pubertu a nemala som, bola som hrozne bojovná voči rodičom a hlavne kvôli mame a to psaní bolo pre mňa také utekanie samej k sebe, alebo tam som si povídala, alebo nejak pomenovávala svoje psychologické procesy, alebo to, čo ma trápilo. A potom tým pádom som bola trochu vypsaná, takže som potom išla študovať tú scenaristiku a tam som práve zistila už druhý rok, že by ma bavilo robiť písničky. Ja som začala robiť písničky až keď som mala 23. To som bola asi nejak druháčka.
2: To je docela pozdě, vlastne.
1: Je to dosť pozdě, no.
2: Ale na druhou stranu, vlastně, když tě poslouchám, tak to může být velká inspirace pro někoho, kdo se třeba dlouho rozhoduje a říká si, teď už to nemá smysl. Má to smysl, protože tvoje hudba je moc hezká.
1: Děkuju. Ale ano, je to tak, že podľa mňa potom trvá tá doba, kým sa to všetko človek naučí, takže ja som vydala prvý album v 25 a myslím, že to v podstate bolo niečo, ako keby som sa učila v 12 spívať, pretože som dovtedy vlastne nespievala ani nehrala.
2: OK. Každopádně i přesto všechno, že jsi začala tak pozdě, tak vlastně tvůj hlas a tvůj specifický projev se zapsal do muziky velmi, velmi hezky. Ještě předtím, než se budeme bavit o aktuálním albu, tak se pojďme třeba bavit o tom, jaká muzika tě vlastně formovala, na čem jsi vyrůstala, co jsi poslouchala.
1: Ja som z malého mesta a vyrastla som v divadle. A moja mama bola muzikálová herečka, ale keď som mala 14 rokov, tak v rámci vzdoru som si našla kamaráta, ktorý bol jazzový bubeník. A on ma nosie, on ma bravel na rôzne jazzové festivaly, ja som všetkých strašne obdivovala a chodila som hlavne na bratislavské jazzové dni a on ma zoznámil s komunitou muzikantov, ktorí chodili na konzervatóř na jazz aj v Prahe a potom keď som prišla do Prahy, tak vlastne tí ľudia, ktorých som poznala ešte z toho obdobia, tak boli aj v mojej kapele niektorí. A bolo to dosť vo veľkej miere tým pádom celú tú moju pubertu dosť jazz.
2: Co poslúcháš teď? Pořád je to jazz?
1: No, nakoniec sa k nemu často vraciam, pretože mne veľakrát tie popové veci lezú na nervy tým, že sú také jednoduché, ale myslím si, že to viacerí muzikanti tak majú, že my máme radi, keď je to komplikované a trošku sa v tom vyžívame, ale pre mňa naozaj tak duševne vyživujúce ísť na jazzový koncert. Ja vôbec nerozumiem tomu, ako matematicky tí ľudia fungujú a čo robia, veľmi to obdivujem, ale veľmi nad tým počas tej hudby nerozmýšľam, ale je to niečo, čo ma úplne tak objíma a hladká. A je to pre mňa niečo strašne príjemné.
2: Jaký máš vztah k rapu, k rapový hudbe?
1: To vlastne cez ten jazz trochu mám vzťah k rapu, ktorý je v niečom jazzový a preto napríklad milujem Kendricka Lamara a ten jeho album slavný, kde hrajú najfantastickejší jazzoví muzikanti ako Thundercat alebo ten trumpetista, nie trumpetista, saxofonista, teraz mi nenapadne jeho meno, ale nevadí. Takže tam v tom vnímam jednak to, že je tá hudba pre mňa veľmi zaujímavá a fantastická a zároveň to Kendrickové frazovanie, ja som po tom vydaní toho albumu si čítala všetky texty, vyhľadala si tie preklady a významy, pretože to je strašne slangové a špecifické podľa mňa aj na lokáciu, kde vyrastal a tak ďalej.
2: Tak ona, tá hudba je taky taková ako hodne pestrá, taky si myslím, že vlastne není jednoduše uchopitelná a čím Kendrick stárne nebo zraje, tak vlastne se víc a víc jakoby vymyká tomu mainstreamovému soundu, to znamená už málo kdy je tam slyšet taková pecka typu Humble, protože ta muzika je mnohem propracovanější. Byla jsem na koncertě, když byl v Praze?
1: Nebyla, protože já nechodím na také velké koncerty, lebo mám z toho paniku, ale bylo mi to, mrzelo mě to.
2: Rozumím, naprosto chápu. Jak se stalo, že jste se potkali s Vladimírem 518?
1: To bylo v období, kdy oni robili desku. No, s mojou pamäťou si nespomeniem teraz. Prvú vec sme spolu robili, nie vlastne, viem ako my sme sa potkali. David Koller robil desku, kam zavolal ostatných umelcov, aby urobili cover na jeho staršie písničky.
2: Aha.
1: A ja som urobila cover v GarageBande na záchranára. A potom sme s Davidom koncertovali spolu v rámci tej desky. Takže tam sme sa stretli poprvé. Pamätám si, že sme mali koncert spolu.
2: A tam měl Vladimír 518 podľa mňa Chci zas tobě spát, verzi Davida Kolera, tak je možný, že ste sa potkali v rámci toho koncertování, ne?
1: Áno, áno, my sme sa stretli poprvé v Prahe na Smichove v rámci na tom koncerte Davida Kolera, kedy sme tam všetci boli. A Vladimír ma potom pozval robiť s ním feat a to bol, myslím, ten, kde som...
2: Vidím to, ako by to bolo včera?
1: No, to bolo už asi tretí, čo sme spolu robili. Predtým sme robili ešte jeden, ktorý bol diss na niekoho, nebudem menovať, a pamätám si, že som písala ten text a ja som bydlala vtedy ve sklepie a napísala som tam niečo s potkanmi, pretože nám za oknama biehali potkany.
2: OK, aký bolo vlastne setkání s Vladimírem?
1: No, Vladimír pre mňa je veľmi inšpiratívny v tom, že obdivujem jednak, ako si on na rozdiel odo mňa všetko pamätá. A teda je to veľmi vzdelaný človek a trochu k nemu vzhliadam v tomto, pretože ja som celkovo v živote zvedavá na všetko a zaujímam ma všetko a myslím, že on to má podobne. a mali sme vždy veľmi zmysluplné a výživné konverzácie a tiež to psanie s ním bolo pre mňa veľmi zábavné, pretože rozmýšľa veľmi do hĺbky a v rámci nejakých kontextov a tak, takže to bolo pre mňa vždy super.
2: Nepřijde ešte nejaká další spolupráce, pretože tá kombinácia Vladimírova projevu a tvýho hlasu zní veľmi, veľmi dobře. Když som slyšel tenkrát ten soundtrack filmu Bod obnovy, vidím to, ako by to bylo včera, tak to ve mne vyvolalo stejný pocit, ako když som pred lety slyšel single Jdu dolů a přišlo mi to stejně prostě silný a říkal jsem si, jak je vlastně hustý, že se dají zase spojit dva hlasy a ten song zní zase tak jako, že úplně člověk má husí kůži, když ho poslouchá.
1: Tak to ďakujeme. Myslím, že vo veľkej miere je to zásluha aj Majka Trefika, ktorý urobil ten beat, ktorý je podľa mňa fantastický a zároveň Vladimír veľmi dobre napísal ten text. A no, my sa pořád bavíme o tom, že niečo budeme spolu znova písať, ale ja som bola zaneprázdnená teraz albumom a Vladimír sa teraz venuje hlavne výtvarnému umeniu. A potkať sa je niekdy ťažký a taký, ja vlastne čakám, kým dostanem nejaký nápad, ale čo nie vždy sa mi darí. Ale bavíme sa o rôznych témach a chceme písať rôzne veci, akurát sa musíme potkať a opravdu to udelať.
2: Tak vám držím palce, aby sa to podařilo. Věřím tomu, že by nejeden fanoušek Vladimíra nebo tvůj fanoušek zaplesal.
1: No, ďakujeme.
2: Jak bys charakterizovala hudbu, ktorú děláš?
1: Podľa mňa je to takový denníček a zapisovanie našich medziľudských vzťahov, ktorý je aplikovateľný na životy rôznych ľudí. Neberiem to tak, že je to o mne, ale príde mi, že skôr je to o nás všetkých vo veľkej miere. A tak je to hodne spoločensky kritická hudba. Snažím sa do toho dostávať rôzne témy, ktoré sú v súčasnosti ma trápia, alebo sa nimi zaoberám. A čo sa týka tej hudby, keď to oddelím od toho textu, neviem, či to je vôbec možné, pretože ja to vždycky píšem už s tým textom a je to pre mňa hrozne zásadné a najdôležitejšie. Ale je to niečo medzi elektronikou, jazzom, popom a občas folkom, myslím si.
2: Takže ty si autorkou i hudby, i textu.
1: Áno, ja pracujem v Abletone, čo je teda hudobný program a posledné roky robím sama tie beaty a všetko od začiatku poskladám a potom to robím s kapelou alebo s producentami, ktorí mi ešte pomáhajú vylepšiť ten zvuk alebo to takto robievame spolu. A na tejto poslednej deske sme písali veci aj s môjim klaviristom, ktorý je zase skvelý v nejakých harmóniách a posunul to zase niekam inam.
2: No, k tomu se ještě dostaneme, tam je že několik verzí, nebo jedna písnička tam má klavírní verzi, která zní jako najednou velmi silně. Dostaneme se za chviličku k nový desce. Na Wave se řekla, že písničky děláš, protože jsi měla problémy se vztahy. Pomohlo ti psaní a jak případně?
1: Je to podľa mňa, pre mňa také, to psanie je takové pomenovanie si vecí, ktoré žijem a tým, že to napíšem, tak to v sebe uzavriem a aj sa tým trošku posuniem ďalej a zároveň je to pre mňa dosť také liečivé.
2: Mm-hmm. Máš pocit, že to psanie písniček třeba ti pomáha víc než terapie?
1: No, to by som netvrdila, pretože v terapii pracujeme intenzívne na konkrétnych veciach, o ktorých nevždy chcem písať, pretože taký nechci, aby tá hudba bola jenom heavy shit. Ale to psanie je pre mňa taká aj radosť, terapia je často nejaké utrpenie.
2: Máš pocit, že utrpení, ktorý ale dlouhodobě vede k tomu, že se cítíš líp, předpokládám.
1: Presne tak.
2: Máš pocit, že jedna část toho je, že se z té písničky vypíšeš a je to uzavřený, nebo k tomu potřebuješ i to, že tu písničku pak prožiješ na té stage?
1: No, ono často už potom na tej stage sú tie moje vlastné interpretácie rôzne, pretože niekedy sa deje, že niečo spievam a napísala som to pred 2 rokmi a bolo to o niečom úplne inom a už sa ma to nedotýka, ale zrazu možno v ten deň sa mi stalo niečo a čím sa mi to úplne inak zase prepíše a dotkne sa ma to, ale v tomto asi už som taká trochu odolná, ale je jedna pesnička, ktorá je o mojej babičke, ktorú mám a moja babička, keď som tú pesničku písala, tak ona potom zomrela za 5 rokov a to bolo pre mňa hrozne ťažké tú pesničku spievať a Často som musela myslieť, musela som vedome počas spievania tej pesničky si hovoriť nejaké vtipy. Alebo proste som to spievala, lebo ten mozog sa počas toho spievania na pódiu dá rozdeliť na rôzne časti a
2: takže v jednej... Takže nejaký akoby metapozície, kde si spremýšľala nad nejakýma šťastnýma událostmi a pak z reálu z tebe šle tak z tý písničky.
1: Ako úplne úprimne, keď môžem povedať, to bolo pre mňa tak ťažké, že som musela vyťahovať fekálny humor.
2: Hustý.
1: Pretože...
2: Nebylo by jednodušší tú písničku třeba nejakou dobu nespívať.
1: Asi áno, ale ja som ju chcela spievať, pretože sa mi strašne líbila. A vedela som, že holky u toho taký brečí a to mne na tom bavilo.
2: Tak hudba evidentne ako proste môže pomáhať i tomu posluchači, když se v ní najde, to je jasný. Jaký témata ve svých trecích ráda řešíš a jakých se třeba ešte nedotkla, pretože na to proste ešte neprišiel čas?
1: No ono, nie vždy sú tie moje posledné písne o mne, alebo o tom, čo zažívam. V poslednom čase sa snažím tak účelne proste psát. Takže dosť často si zoberiem nejakú literatúru, alebo knihy, alebo čtu Respekt a tam si vyberú, co mne zajíma a jak o tom přemýšlejí ostatní ľudia. Uh-huh. Takže mňa hlavne zaujíma ma sociológie a pretože to súvisí s tým, že sú to v podstate vzťahy, ale je to v niečom aj nejaká veda. Trápi ma samozrejme ženské témy a také veci,
2: tak
1: ktoré...
2: Tak to je plná tá poslední deska.
1: No, presne.
2: Když jsem tady měl před lety Mata, nebo před lety asi zhruba loni touhletou dobu Mata 2.1.3, tak jsem se vlastně ptal, kolik procent těch textů je on sám a kolik procent jsou ty příběhy, který třeba takhle někde jakoby sosá nebo chce jakoby otevírat.
1: To je jedna talentovaná bestie, u ktorej nikdy nevíme, jak to má, protože ten píše, jak tvrdí, 300 tracků ročne. Takže podľa mňa si hodne vymýšlí a ešte to, čo nám řekne, jestli je to pravda nebo nemu, nemůžeme věřit.
2: Dobře. A jak to máš teda ty? Kolik procent těch tvých tracků seš ty a kolik procent je to ta bestie?
1: Ja sa s tým, v poslednom čase sa s tým celkom hrám a snažím sa tam tiež psať si nejaké svoje role a často idem proti tomu, čo si myslím, takže napríklad to v tej pesničke Pozvím a neprídem, mm-hmm. hovorím, že nebudem milá a že som pokazená a ponura, ale to je taký môj problém, že ja som strašne milá k ľuďom a sama si tým leziem na nervy, pretože je to nejaká moja vnútorná obrana a vlastne sa s každým snažím byť kamarátka, alebo niekedy som až taká naivná v tom, že som aj milá k ľuďom, ktorí si to nezaslúžia.
2: A proč to tak máš?
1: Je to podľa mňa nejaký problém so sebavedomím.
2: Uh-huh. To znamená, nemůže to být třeba tak, jakože budu se chovat já k ním hezky, oni se budou ke mně taky chovat hezky? To je první věc, která mi tam jakoby naskočila?
1: To jo, ale ono nevždy se to dá aplikovat na úplně cudzích lidí někde na ulici a no, je to na zamysleně. Mm-hmm. Ale vie to být únavné, lebo niekedy je to až taký možno nejaký křeč, že som proste strašne milá k niekomu a není na to vtedy ani čas, ani nálada.
2: A co bys potrebovala teda? Potrebovala bys byť drsnejší k lidem?
1: Nie, ale asi sa dostať do nejakého stavu, kedy nemám stále pocit, že musím všetkým vyhovieť a každý ma musí mať rád. Hmm.
2: To je docela dobrý zvedomnění, teda si myslím.
1: Áno.
2: Jak vzniklo tvoje jméno Katarzie?
1: To bolo práve, keď som študovala tú scenaristiku, pretože moje príjmenie sa mi nelíbí a prišlo mi to také chcela som niečo, čo je také rýchlo zapamätateľné a vtedy som sa zaoberala časťami drámy a dramatickej stavby, tak som si povedala, že katarzia to je ten moment, ktorý čakáš v divadle a u filmu, mm-hmm. kedy máš taký ten pocit, že wow, že si niečo pochopil alebo niečo sa v tebe zlomilo alebo si dojatý, tak som si hovorila, že toto budem ja.
2: Mm-hmm. Prožila katarzia katarzy?
1: Áno, ale v poslednom čase už často nie. A práve to snažím sa nájsť nejaký nový životný spark, mm-hmm. nejakú iskru a nájsť niečo, čo ma zase bude strašne baviť, že taká som nejaká trochu vypnutá v poslednom čase.
2: Mm-hmm. Dostáváme se k tvojí nový desce. Krásní texty, dobrý beaty. Co bys chtěla, aby ten, kdo si tu desku poslechne, si z toho odnesl?
1: No, tak to podľa mňa mi Umelci moc nerozmýšľame. Mm-hmm. Takže je to pre mňa ťažká otázka, lebo rozmýšľam, že keď ti niečo odpoviem, tak je to možno odpoveď, ktorá je taková vymyslená a ušitá na to, že už sa mne to niekto ptal, ale vlastne technicky chcem, aby ľudia potom prišli na koncert. A aby sme spolu oslavili tu desku.
2: Dobře. Tak já to zkusím ještě jako jinak, jo. Jenom vezmu ty názvy skladeb. Varit, prát, šít a rodit. Nikto ma donutí žárit na jiná děvčata, nebo děvča. Všechno mi padá. Čo když se to stane? Dala jsem ti život. Pozvím a neprídem. Máme si čo povedat. Žena se stává mlhou, když se odnaučí milovat. To jsou strašně silný názvy. Co to s tebou udělá, když je slyšíš?
1: Ty názvy boli úplně jiné a deň pred tým vydaním som si povedala, Pane Bože, tak ako to nazvem? Tak som to všetko přepsala a potom sme nikto z mojich muzikantov sme nevedeli, čo je čo a doteraz sa snažím vrátiť do toho, ako sa volali predtým a vysvetliť im, že to je teraz toto.
2: Vidíš to, ja som včera tu desku poslouchal třeba po třetí a měl jsem skleničku vína a říkal jsem si, sakra, to je strašně silný. Děkuji. A přitom to vzniklo úplně random, přeházelo se to.
1: No, spíš jsem si hovorila, keď jsem vymýšlela ty názvy, že čo jsou tam také zásadné věci a jo. Že mi vlastně přišlo fajn nepomenovat to jedným slovom, lebo předtím ta prvá pesnička byla Vodný melón, potom to Nikto ma nedonutí žiarliť na iné dievčata bolo, to se volalo Healing a tak a to mi přišlo hrozně nudné.
2: Jo, tak myslím si, že je to i určitý takový jako atyp v názvu písniček, to bych taky jako asi k tomu řekl. Z desky plyne určitá srovnanost, vyrovnanost, je to přesně to, co vlastně bys třeba chtěla, aby si z toho vzal i ten posluchač, když to bude poslouchat?
1: To je úplně jasné, fake it till you make it. Ale budem rada, jak všetci moji posluchači najdu sebe mír a pokoj a stanu sa vyrovnanými, ale...
2: Takže jinými slovy, u tebe se odehrává bouře, na desce se odehrává přijetí.
1: No, u mňa se už asi taky neodehrává taková bouře jako kdysi, ale určitě starnem a blížím se k dôchodkovému veku, takže nějaké smíření s určitými vecami je na místě. Mm-hmm.
2: Pokud někdo bude utíkat k tvojí desce do bezpečí, protože ta deska to de facto vytváří, i když teda jsme si potom teďka řekli svoje, tak kam utíkáš do bezpečí ty?
1: Moje obľúbené miesto je môj pokojíček, kde spím. A najradšej som doma a keď nikto nevidí, že ležím v posteli aj cez deň.
2: Dobře. Je těžký přicházet v hudbě pořád se stále novýma nápadama, ať už v podobě textů nebo v podobě beatů, protože ta tvoje hudba je barevná.
1: No, pre mňa je ťažké skôr nachádzať znova ten drive na to, aby som si k tomu sadla a začala psať, pretože ja čiastočne delám aj svoj management a teraz počas toho vydávania desky, tak som to celé robila sama, aj keď vydávam to s vydavateľstvom Slnko Records, ale ja organizujem tú výrobu vinilov, aj grafiky, aj všechno a v podstate na sebe pozorujem takové trošku vyhoření v tom, že ma hrozne otravuje robiť tie produkčné práce. A je pre mňa ťažké sa sústrediť a znovu si sadnúť k tej hudbe, pretože pol dňa riešim nejaké manažerské a produkčné záležitosti. Takže by som potrebovala strašne zase takový hyperfokus a zavriť sa a keď už si k tomu sadnem, tak je to pre mňa zábava a veľmi ma to baví, len tiež mám na seba dosť vysoké nároky, takže nie je to ako kedysi, že napíšem pesničku za hodinu a je hotová, ale teraz napíšem spoustu textu a potom to po sebe editujem a vyhadzujem a píšem to ešte počas toho, ako robím frazovanie a melódie.
2: A do toho ešte riešiš vinily a covery a klipy a koncerty a to je až skoro...
1: A peníze.
2: Co sme pochopili, pretože cílem je poslechnúť si desku a přijít na koncert. Hned mi to tam naskočilo.
1: Áno.
2: Co si z prací na týhletý desce odškrtla?
1: No... Vlastne som skúšala repovať a bolo to pre mňa dosť veľká výzva, pretože príde mi, že často v tom repe sa schovávajú ľudia do takej pózy a hlasovej a do afektu a strašne som sa tomu chcela vyhnúť a ono to tam strašne sklza. A Tie dve veci, kde teda spíš bych řekla, že mluvím víc než rapuju, tak som to hľadala dosť dlho a aj rytmicky bolo pre mňa ťažké nájsť nejaký vlastný rukopis v tom používaní tých slov bez spevu. A takže by som si odškrtla, že nejak rapovať môžu, ale je to hodne svojské a dúfam, že to nie je cringe.
2: Na mě to tak nepůsobilo. Tak, deska je venku, co máš v plánu s ní, kde všude ji představíš? Už byl nějaký release, nebo se chystá release? Byl nějaký křest, nebo se chystá křest?
1: Mali jsme listening session, ale budeme mať křest 30. září v Paláci Akropolis v Praze a potom 8. října v Brně v kabinetu Mus a k tomu je celá taková malá tour a některé ty koncerty hráme s kapelou a některé hráme iba s klavíristom v akustické verzii.
2: To je hezký.
1: No,
2: to ten bude. Klavírista to bude. Já jsem ujetej na klavír, takže prostě jo? Akustika s klavírem je prostě úplně wow.
1: Já taky.
2: No tak jo, tak já myslím, že to máme za sebou. Ještě jednou blahopřeju k novému albu. Ať se daří tobě i desce.
1: Děkuju
2: a budu
1: moc.
2: Se někdy příště těšit třeba tady na Rádiu Spin.
1: Děkuju. Hezké léto.
2: Hostkou aktuálního vydání Spin Talku byla zpěvačka Katarzia. Děkuju, že posloucháte Rádio Spin, děkuju, že posloucháte Spin Talk. Od mikrofonu Rádia Spin se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
0: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádiu Spin.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Protože v pondělí bylo volno, dali jsme si Radio Spin Music Impro dneska ráno a tentokrát jsem žezlo předal na druhou stranu.
2: A já jsem se na to fakt těšil, kámo.
1: Tak co jsi vybral?
2: Já jsem si vybral text od Kabátů a jejich písničku Pohodu, no a budu to dávat do beatu od XXXTentacion Look At Me.
1: To zní jako, že to bude hodně tvrdý banger. Nebo takhle,

Hoří les a hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedům, to je smůla, dome, podívej. Dome, podívej, ale počkej, hasiči to stejně přejedou, oni si moc dobře nevedou.

0: můžu ti říct, napiš maniakovi, protože normálně to k němu hodíš. Normálně to bude banger, to bude hit, přísahám ti, napiš maniakovi a normálně hit, století to bude.
1: No ty jo, já asi půjdu za manažerem k maniakovi a vyžebrám si kontakt normálně.
2: Hele, ono stačí jít jenom za Romanem nahoru, on ti to číslo podle mě dá každopádně. Já musím s Michalem naprosto souhlasit, maniakovi napíšeme.
1: Děkuju. No a já jsem zvědavý do jména tvoje Music Impro příští týden.
2: To já potom letom teda taky.
1: Každopádně my se slyšíme zase zítra ráno.
2: Přesně tady na Radio Spin od 6 do 9. Mějte se krásně, čus.
1: Oh.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na